změní barev, přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

začíná další vydání ostravského pořadu, který se věnuje prvním 25 letům rockové hudby. A také samozřejmě popu a ostatním hudebním žánrům té doby, souhrně se jim dnes říká oldies. Hudebním fandům i náhodným posluchačům přeje pohodu a nerušený poslech ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor této hodinky Jirka Tieftrunk.

Začali jsme pohledem do horké stovky Billboardu přesně před 46 lety. Na pátém místě kulminoval hit skupiny Pilot Magic. Autor textu je pravděpodobně svým životním stylem sova, rádo si rád pospí. Když ale úplně náhodou ne, napsal pak krásnou píseň o svítání. Jak už jsem prozradil minule a předminule, pan Jiří Kostelňák mě poprosil, abych zavzpomínal na starý rock'n'roll.

To byl Bo Diddley, další z těch, kteří bodovali už ve druhé polovině 50. let a dnes o nich můžeme mluvit jen v čase minulém. Jako první jsem vybral Walkin' and Talkin' a stranu singlu z roku 1960, který nebodoval. A přidal jsem známější kousek You Can't Judge a Book by the Cover, což lze volně přeložit Neposuzuj věci podle toho, co ti řekne první letmý pohled.

To byla další dvojice pro pana Jiřího. Někteří z vás možná podle toho prvního hitu Tallahassee Lassie poznali, že zpíval nyní osmdesátník Freddie Cannon. Byl to jeho první singl a dostal se do zámořské popové top ten. Dívku s transistorovým rádiem jsem už v této hodince nabízel. Freddie o ní zpíval také. Jeho singlové áčko z roku 1961 má název Transistor Sister.

Ze Slovenska jsem dostal přání zařadit píseň Ivety Simonové čím dál tím častěji. Právě se z ohraného singlu z roku 1967 stalo, Suprafon ji totiž nově nenabízí. Textoval Vladimír Dvořák, doprovázel Karel Vlach a Pankovci. Zbývá dodat, že originál s názvem People Will Say We Are In Love je z muzikálu Oklahoma. Vybral jsem nahrávku Američanky Doris Day z roku 1960.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem, ale je to tak, jak jste slyšeli, v zahraničí se tato píseň většinou zpívá pomaleji. Někdy příště uslyšíte i druhou stranu toho suprafonského singlu, teď tu mám další posluchačské přání. V první polovině 50. let museli mnoha lidem znít mezi častuškami a budovatelskými písněmi varhany Oty Čermáka jako rajská hudba.

Asi jen ti nejstarší upřímačů si ještě pamatují v podání Oty Čermáka Narcis. Původně je to suprafonský šelak z roku 1951. Vybavuji si, že jsme tu desku doma měli. Písnička Je bílá cesta, to už je další dekáda, snad jste sourozence Ulrichovi poznali. Rok 1966, jejich první singl, tehdy ještě Popík, první Big Beatový s Vulkánem, jsme si mohli koupit až v roce následujícím.

Další písní Jsem zůstal v Brně Milan Černohous zaspíval Znám tě, lásko. Textoval Pavel Cmíral, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1970. V Brně tehdy vymysleli do křestního listu jako autora hudby jméno Ellen a to identifikaci zahraniční předlohy stížilo. Ale podařilo se, Gary Puckett and the Union Gap, Let's give Adam and Eve another chance.

Dejme Adamovi a Evě ještě jednu šanci, je to česky, a abyste pochopili původní text, budu překládat dál. Přivést své děti zpátky k sobě a ukázat jim, jak se navzájem milovat. Je to takový protiklad proti ďáblovu ponoukání v československo-francouzském animovaném filmu Stvoření světa Perte se a žerte se. Pamatujete? Už ho v televizi dlouho nedávali.

Úplně náhodou jsem v seznamu na singlech bodujících amerických interpretů narazil na dvojici Gene and Deb, celými jmény Gene Thomas a Deb Neville. Dělají na mě dojem, že byli ve druhé polovině 60. let jakýmsi modernějším pokračováním dvojice Paul and Paula. Slyšeli jste A strany prvních dvou úspěšných singlů Go With Me a Playboy.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral brněnskou rozhlasovou nahrávku. Píseň Závěj naspívala Eva Králová v roce 1978. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, autorem textu je Pavel Cmíral. Zatímco on zvolil do předělávky Studenou výhrůžku, v anglickém originálu si Tina Charles pochvalovala You set my heart on fire, tedy zapálil si mé srdce.

Nahlížím alespoň jednou do historického hudebního kalendáře. V polovině července 1966 vynesl v Americe prodej singlu When a Man Loves a Woman Percymu Sledgeovi zlatou desku, jedinou, kterou dostal. A v Británii tam byla založena skupina Cream. Tu už jsem v playlistu dlouho neměl, tak vám trochu rozšířím obzory a z B strany jejího druhého alba vybírám Take It Back.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky můžete psát na číslo 723 102 513. Kdybyste chtěli slyšet nějakou instrumentálku, stačí si napsat číslem od 1 do 580. Zavírák vybírám podle svého vkusu, je to Jonathan King a jeho verze I Can't Stand the Rain. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
6: Krásné odpoledne.
5: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
6: Ano.
5: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
6: Já myslím, že každou chvíli.
5: Máte doma veselo?
6: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
5: A jak ten den uběhne.
6: Kam půjdeme.
5: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině.
0: Humoriáda.

0: Rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no
0: co to
1: bude? Já vyberu s radostí Merinko Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No.
2: Chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás od naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 12 000 měsíčně jako já.
2: Ale já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
2: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí,
3: kdepak.
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík...
2: No?
3: Když on Moutelík před 38 lety...
2: No?
3: Odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Určka Rosulková.
1: Tak to jsem se potěšila.
0: Jo.
1: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou,
0: ano,
1: které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
1: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, hele, poslechni, ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
0: No. Ano.
1: A Merinka, oni hodně cestovali, byli tam, už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
0: Jeli.
1: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát,
0: jak se tam dostali?
1: Tak oni vyrazili, a to nebylo nic jednoduše,
0: no,
1: peníze, žádný, víza, tohle všechno, no, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem.
0: Mm-hmm.
1: No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti, se mluví o miliardě a více, tak tam někde byla...
1: Ano, tam byla Merinka Rosulková a vlk. Ty. Z městských divadel pražských.
0: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkáš hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformovalo. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
1: No jistě, jo? Ne, to pro nás, to byla prostě událost.
0: Mm-hmm. Tak takovýhle dobrodruh byla Meninka, tak ano. V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si je mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami. Ano. To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď. Stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 800 900 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejblem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
5: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
3: Užij si.
4: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě si s ní nemluvila.
5: To já nevím.
3: To musíte se zeptat Zuzanky.
5: Ano, zeptám se Zuzanky.
3: Dobře.
5: A pardon, vaše jméno?
4: No, řidič z vozovny Strašnice.
3: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
5: Ano, to určitě bude.
4: Ne, to příjmení to jiný zezekré.
3: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
5: Já to zjistím.
3: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen a chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panu Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
3: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerov jsou s námi. Dobře, tak děkujem.
5: Děkuji. My taky, mějte se krásně. Je to milé, děkuji.
3: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Majerová.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro židovský anekdoty.
3: Dobře, tak jo, děkuji moc, mějte se pěkně. Ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
5: Ano.
3: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
8: Pojedeme, ten výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází zleva.
9: Jo.
8: A za to židli, jo.
9: Ty to myslíš takhle, jo.
8: Ta židle, to je jako strom, jo. A jukne, a jukne.
9: Jako ze za stromu, jo.
8: Jo.
9: Juk.
8: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
9: Juk. To máme. Jukat radostně tadyhle na Voráčkovou.
8: Samozřejmě. Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
9: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
8: No.
9: Já spěchal jsem za tebou, Voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
10: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
9: No tak dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá na pracu.
11: Halo, děme.
9: Družstva. Spěchal jsem za tebou, Horáčko, a svět byl dnes hned hezčí.
11: Já jsem tě čekala.
9: Hele, Dvoráčková, ty na mě nešišlej a čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
8: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
9: Tak to no slyšíš. Dobře. Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
11: No dobře. Já jsem tě čekala s otevřenou náručí.
8: No, panouš.
9: Leze to zní jako sklupatý.
11: Dobar.
9: Ale, když jsem viděl Voráčka, totiž, Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
8: Dy.
9: Co?
8: Dy.
9: Dy.
8: Co ty? Kamarádi.
9: Jo tak, kamarádi, no jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčko. Tak teď ty.
11: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A ne. Neřekla jsem jim ani slovo.
9: Teď ona nedá pokoj a budeš
11: jen šiklat. Jsem se těšila.
9: Těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo první, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
11: No ale dobře, já to nemusím rád s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
8: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
9: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
11: Mosko.
8: No, je to trošku.
11: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
9: To není pro nás. No.
8: To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z celé vesnice?
0: Humoriáda.
3: Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
5: No vlastně ano. Já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem... Byly to teda školní léta,
3: ano.
5: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano.
3: Takže vy jste nalezený talent. Ano. To ne jako, že by se někdo
5: jsem hrála,
3: přihlásil.
5: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, v inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
3: Jo.
5: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
3: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
5: Ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, rojili takový ty dívky, co se svlékaly, že jo, nebo tak, jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety, já vím. Vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele, Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo. A on říkal, jo, představ si, tak. A než já jsem měl měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, no takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, tak co tam měla, no takový puklice. Tak to mi do dneška si to připomínáme.
3: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Carmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo, no to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo, jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak, Jiřinko, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no já jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No, ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No, nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka má tyhle ty pravomoce.
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu. To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prý vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a no. Vím, co umějí. Ne, promiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím,
4: dobře.
3: No,
4: můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi.
3: Tak
4: jo?
3: Přece...
4: Ale ne, to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Yeah.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, rozumíte? Yeah. To on, jako bych v té hospodě mohl klidně sedět a nevím, u limonády.
3: Cokoliv. No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: Komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přesně nemusím říkat v tom vtipu.
3: No, jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo. No za pár dní otec povídá synovi, hele, vem baseballovej míček, jo, a rukavici půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný za $1,000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, to je výborná, protože už se mi to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ji vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby zdávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak, ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji
2: prázdnou. No máme
1: prázdnou,
2: to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco udělám.
2: Ano, takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou.
2: Ano.
1: A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás. Bylo letní.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomeňme si Karel Šípěř, Jana Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, u telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych sem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřínka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl ten Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrik, zdraví, její paní Carmen. Ano. A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
6: Dobrý den. Zdravím vás i vašeho milého hosta, prosila bych Ačko, a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
7: Děkuji, jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem, je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová, dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? Ale tenhle taky.
9: Jo.
8: To takhle povídá manželka v ložnici?
9: Da, já, da.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo.
9: Jo.
8: A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna, tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem odjakživa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Děte to, nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: A to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já
8: ale
9: si pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli to souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní si paní si nepamatuje. No, tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, no, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prej si vykládal v hospodě, že jsi s ně bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Woodmana.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ten tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale v Všechno party nebo u něj v poradu jste byla?
2: Ne, ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není
2: no,
3: možný.
2: Asi jak? Mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
2: Ano, ano,
3: no,
2: ano.
3: Tak
2: ano.
3: Jak to, že ne vy?
2: No,
3: to
2: nevím,
3: se, to
2: no.
3: Se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
2: Ne, to by se mu asi nelíbilo, to bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
2: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní no. Člověk,
3: ano.
2: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala když v tomto Boganu, když jsme no. Byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den,
3: ano.
2: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy, takhle jako si herci třeba v šatně vyprávět?
2: No určitě Petr vždycky
3: rodina.
2: Přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Tepfr, který prostě to sype. A Petr je rád, vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuji.
3: Takže jenom nasloucháte.
2: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš
2: no,
3: vyprávěl?
2: No někdy jsem taky někdy možná nějaký, ale taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no, no. Tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo, takové, jako co se komu přehodilo, nebo připomínáte si
2: jo,
3: i to, co léta všichni
2: to,
3: znají?
2: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší a říkám, Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím, a to já už si nepamatuju, no, tak to je to...
3: Paměť je
2: to
3: hrozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka a jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tém posledním souboji. Takže Václav Postránický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč, proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem
0: Humoriáda.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráneckého s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Carmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak těžké.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba
2: a
1: Ačko. My taky za zavolání a za tu těžkou volbu. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, ne kolo, spíš pneumatika, ano.
3: Pneumatika, ano,
1: tak,
3: děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šatchen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá. Vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
6: Domluvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vazajst šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi zvlal takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na Šince. Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
2: Humoriáda.
3: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
4: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
3: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
4: V září.
3: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady a Zlatou lásku můžete každý všední den po 9:00 večer. Carmen, naslyšenou.
4: Naschledanou, krásné dny.

0: 5 hodín.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ministr zahraničí Macinka dnes bude jednat ve Vídni. Nové městské muzeum v Chotěboři otevře v září. Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. Ráno bude oblačno až zataženo, přes den polojasno s teplotami do 29 stupňů. Poslechněte si ranní zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Rakousko. Ve Vídni bude se šéfkou tamní diplomacie Beate Meinlovou-Reitzingerovou jednat o bezpečnostní situaci v Evropě, migraci nebo hospodářské spolupráci. Na programu má také setkání s českou menšinou.
2: Rakousko patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery Česka. Obě země spolu úzce spolupracují také na bilaterální úrovni nebo v Evropské unii, kde se pravidelně koordinují v řadě společných témat, například rozšiřování 27 o státy západního Balkánu. Vedle jednání se zástupci rakouské vlády a parlamentu zamíří ministr Macinka také do bilingvních škol spolku Komenský, které už více než 150 let zajišťují vzdělávání české menšiny ve Vídni. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Přestavba budovy bývalé pošty v Chotěboři na multifunkční zařízení s muzeem finišuje. Město chce expozice otevřít na začátku září. V přízemí bude informační centrum a v dalších dvou patrech samotné výstavní prostory. Návštěvníci se taky budou moct podívat na Chotěboř z věže budovy, doplňuje starosta Ondřej Kozub z ODS.
3: Takže tady vlastně vidíme takhle celý to náměstí z pohledu nad tím muzeem. A což si myslím je určitě taková zajímavost pro tu stavbu. A na druhou stranu vidíme nádherně železní hory.
0: Ukrajinské hlavní město Kyjev znovu hlásí ruské vzdušné údery. Starosta města Vitalij Kličko na síti Telegram napsal, že střely zasáhly sklady na západě metropole. Trosky raket prý dopadly i ve východní části Kyjeva. Úřady zatím neinformují o zraněných. Ukrajinské letectvo varuje, že další rakety se k metropoli ještě blíží.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Obhájci titulu z Argentiny otočili semifinále s Anglií a po výhře 2-1 si znovu zahrají o zlato. Jednou z hlavních postav byl Lionel Messi, který sice neskóroval, ale na oba góly přihrál. Po utkání vyzdvihl především týmový výkon.
4: Bránili jsme jako tým, stejně tak jsme společně útočili. Znovu jsme ukázali charakter, který je pro tenhle tým typický. Právě obětavost a soudržnost nás dovedly až sem a díky tomu jsme znovu ve finále.
0: Argentina se v nedělním finále utká se Španělskem. Angličané si o den dříve zahrají s Francií o bronzové medaile.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Přibyslavě 16 stupňů, v Moravských Budějovicích 18. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo i s deštěm, postupně se bude vyjasňovat až na skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů. Vád bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V této chvíli nemáme z dálnice D1 ani ze silnic kraje Vysočina hlášeny žádné nehody ani dopravní komplikace. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Krásné ráno, máme čtvrtek 16. července. Za chvíli prozradíme, že i peníze mohou mít svoje narozeniny. A taky vám na Českém rozhlase Vysočina zahrajeme písničky. Připravena je Helena Vondráčková a hned po ní Karel Zich, tak si ty písničky krásně užijte. Dobré ráno a pohodový poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Máme 5 hodin a k tomu 10,5 minuty. Dospíval Karel Zich, za malou chvíli si řekneme, jaké dnes bude počasí. Teď na řadu přichází dnešní kalendárium. Zjistíte, kdo má svátek a kdo slaví a taky co slaví narozeniny. Pojďme na to.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě. Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné čtvrteční ráno s vámi je Český rozhlas Vysočina a teploty v našem kraji jsou nad ránem docela vysoko.
1: Počasí.
0: Na Měšťan Oslavou hlásí skoro zataženou oblohu déšť až 16 stupňů. 16 stupňů je taky v Košeticích, Přibyslavi, Jihlavě nebo ve Žďáře nad Sázavou. 17 stupňů hlásí Havlíčkův Brod, Černovice, Telč, Dukovany nebo Moravské Budějovice. Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, většinou s deštěm, ojediněle i s bouřkou. Srážky se budou během rána rychle odsouvat k severovýchodu a dopoledne budou ustávat. Oblačnost bude během odpoledne ubývat, odpoledne tedy čekáme polojasno s malou možností přeháněk a večer už skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes 26 až 29 stupňů Celsia a slabý proměnlivý vítr v přeháňkách přechodně zesílí. To je výhled na čtvrtek 16. července.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V minulém ročníku uhájili fotbalisté FC Vysočina druhou nejvyšší soutěž 5 minut po 12. Na co se můžou fanoušci těšit letos? Řeč bude také o vrcholícím mistrovství světa ve fotbale. Dnes po 11. hodině s trenérem FC Vysočina Markem Niklem.

Tohle byl záznam z živého vystoupení skupiny Buty v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme čtvrtek 16. července. I dnes dosáhnou teploty téměř ke 30. Měly by mít nejvýše 29 stupňů Celsia. A vedra lákají ke koupání nejen lidi, ale taky psy. Pokud se s tím svým chystáte k rybníku, tak spozorněte, ne každá voda je totiž pro čtyřnohé mazlíčky bezpečná. A na co si dát při letním koupání pozor, to probereme s veterinářkou krátce před 7:30. A taky pustíme reportáž přímo od vody z Jihlavy, a to krátce před 6:30. Dnešní Dobré ráno bude tedy zajímavé především pro majitele psů, přidáme ale informace i z dalších oblastí života a taky hezké písničky, tak si snad na své přijdou všichni posluchači. Teď přichází Argema, tohle je Ráj, a na 5:30 chystáme přehled aktuálního dění kolem nás, připravuje ho Jakub Holík. Krásné ráno a nerušený poslech Českého rozhlasu Vysočina.

0: Krásné ráno, máme čtvrtek 16. července. Aktuální dění kolem nás sleduje Jakub Holík a přichází nás o tom podstatném informovat.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V prvním čtvrtletí porušili předpisy více než 3/4 kontrolovaných e-shopů. Zjistila to Česká obchodní inspekce. Ta za první 3 letošní měsíce prověřila 123 internetových obchodů. Většina kontrol ale byla cílená. Nejčastěji prodejci porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Problémy se zuby může zhoršit horké počasí, upozorňují na to stomatologové. Vedra podle nich mají například často za následek zhoršení zánětů. Hůře se také při vysokých teplotách hojí rány po extrakcích. Podle jihlavské zubní lékařky Tatiany Vrbkové není ani ochlazování v teplém počasí vždy bez problémů. Přes jižní Moravu se včera odpoledne a večer prohnaly bouřky. V Brně podle Českého hydrometeorologického ústavu i menší supercela s kroupami. Další supercela s prudkým větrem a kroupami se vytvořila u Hustopečí, stočila se na Hodonínsko a největší škody spáchala v Prušánkách, a to i na střeše základní školy. Soud v italském Janově má dnes vynést rozsudky v případě zřícení části Morandiho mostu. Téměř před 8 lety spolu s ním spadlo přes 30 osobních aut a několik kamionů. 43 lidí nehodu nepřežilo. Podle obžaloby údržbu mostu v Janově dlouhodobě zanedbávaly dálniční firmy. Prokuratura žádá tresty až 18,5 roku pro 56 lidí. O titul na fotbalové mistrovství světa si v neděli zahraje Argentina, která včera večer porazila Anglii 2-1 a Španělsko. O den dříve se utká Anglie s Francií o třetí místo. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo i s deštěm, postupně se bude vyjasňovat až na skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů. Pád bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V této chvíli nemáme z dálnice D1 ani ze silnic kraje Vysočina hlášeny žádné nehody nebo větší komplikace. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Se středečním hostem dobrého dopoledne Richardem Gardlem jsme probrali pravidla, která platí při řízení plavidel u nás i v zahraničí na moři. Pro plavce na našich rybnících a přehradách platí jedno důležité varování. Uslyšíte ho za okamžik.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné čtvrteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Téměř 10 minut už uplynulo od 17:30. A hostem dobrého dopoledne byl ve středu Richard Gardlo z vodních sportů Jihlava. Mluvili jsme o kurzech pro vůdce malých plavidel, ale i o souběhu a nehodách mezi loděmi a koupajícími se. Dostalo se i na varování zdatných plavců.
1: Ale opravdu je čím dál víc úrazů plavců a plavidel a ty pravidla by se měly nastudovat ty lidi, protože jsou tady určitá omezení i pro tyto v podstatě kapitány, jo, malých plavidel.
0: Kdo musí dávat hlavně pozor? Ten, kdo plave, nebo ten, kdo jede v tom?
1: Samozřejmě největší pozor musí dávat ten nejvíc zranitelný, to znamená, to je ten plavec. Jo. Je tady taková neřez ještě z dob minulých, kdy těch plavidel bylo poskromnou nebo skoro žádné, takže lidi si plavali na těch přehradách, kam chtěli. Většinou jsme zaslechli takový to, jdeme na druhou stranu, poplaveme na druhou stranu a zpátky. To prosím vás už v dnešní době, tam, kde je lodní doprava, v žádný případě nedělejte. Lodní doprava počítá s tím, že určitý pásmo kolem pobřeží, bývá to zhruba 10-15 metrů, je vyhrazeno pro rekreaci anebo pro parkování těch plavidel a tam vy můžete v podstatě bezpečně plavat. Jo? Takže plavejte podél břehů, klidně kilometr, dva, co dáte a zpátky. Neplavejte, prosím vás, přes plavební dráhu na druhou stranu.
0: No a dnes po 11. hodině bude hostem Joži Koláře Marek Nykl, trenér fotbalistů FC Vysočina. Těsně před vrcholem fotbalového mistrovství světa proberou vyhlídky světových týmů, českých reprezentantů i jihlavských hráčů v příští sezóně. Za chvíli na Českém rozhlase Vysočina výhled na počasí dnešního dne, čtvrtku 16. července. Krásné ráno.

0: Krásné ráno, máme čtvrtek 16. července. Teď je 6:15.
1: Počasí.
0: A teploty v našem kraji jsou poměrně vysoko. Náměšť nad Oslavou hlásí skoro zataženou oblohu s deštěm až 16 stupňů. 16 stupňů je taky v Košeticích, Přibyslavi, Výhlavě nebo ve Žďáře nad Sázavou. A 17 stupňů hlásí Třebíč, Havlíčkův Brod, Černovice, Telč nebo Moravské Budějovice. Ráno a dopoledne ještě čekáme oblačno až zataženo, většinou s deštěm, ojediněle i s bouřkou. Srážky se budou během rána rychle odsouvat k severovýchodu a dopoledne budou ustávat. Oblačnost bude během odpoledne ubývat, odpoledne tedy čekáme polojasno s malou možností přeháněk a večer už skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia a slabý proměnlivý vítr, který bude v přeháňkách přechodně zesilovat. To je výhled na čtvrtek 16. července. Jestli hrají naše makovičky hru Člověče, nezlob se, tak na to se jich zeptáme za malou chvíli.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tohle byla kapela Elán a jejich Otázníky ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Makovičky.
0: A kolegyně Irena Šarounová navštěvuje s mikrofonem děti v mateřských školách. Nedávno probírali i stolní hry.
2: Znáte hru Člověče, nezlob se?
3: Se nemá podvádět, jinak to není férový. Máš domečky a máš 4 figurky a když hodíš 6, tak jdeš do toho kola.
4: Když někdo hodí kostkou, tak popusu nese.
5: Když ti padne 6, tak buď můžeš dát na to pole panáčka, anebo můžeš posunout těm, kterým je na tom pole, který už je.
4: A vyhráš tak, že budeš mít všechny figurky v domečku.
5: A když chceš jít na to místečko, na kterém je on, tak ho můžeš vyhodit.
2: Proč se ta hra jmenuje Člověče, nezlob se?
4: Protože se u toho nemáš zlobit.
2: Ty se u toho zlobíš?
4: Snad všichni. U člubu to se vždycky pohádáme.
2: Proč se to teda jmenuje Člověče, nezlob se, když se u toho vždycky pohádáte?
4: Aby se správně nehádal.
6: Já to prostě nedokážu jinak. Já se nezlobím.
0: To jsou naše malé, milé, roztomilé makovičky.
1: Makovičky.
0: Objevovat Třebíč můžou lidé prostřednictvím nové aplikace a taky na českých silnicích letos umírá výrazně více motorkářů než loni. Co je důvodem, to řekneme ve zprávách za 8 minut. Do nich ještě muzika, začíná Pavel Bobek, Country Boy. Tak příjemný poslech čtvrtečního Dobrého rána na Českém rozhlase Vysočina.

0: ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na českých silnicích v letošním prvním pololetí zemřelo o 11 motorkářů víc než loni. Třebíč bude možné prozkoumat s novou aplikací. Fotbalisté Argentiny postoupili do finále mistrovství světa. Ráno bude oblačno až zataženo, přes den polojasno s teplotami do 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezký den přeje Jakub Holík. Na českých silnicích letos umírá výrazně více motorkářů než loni. Za první půl rok to podle policie bylo 29 motorkářů a 2 spolujezdci, tedy o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek, ale i příznivé počasí, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Zkrátka letos bylo velmi vysoký počet teplých dnů, v podstatě letních už od května, to třeba v tom loňském roce tolik nebylo, ale jakmile máme o víkendech víc motorkářů, máme bohužel i vyšší počty těch závažných nehod.
1: Objevovat Třebíč můžou lidé prostřednictvím nové aplikace. Takzvaná Venku App vychází z map pro orientační běh. Zájemce zavede mimo jiné na místa zapsaná na seznamu UNESCO, na vyhlídku z návrší Hrádku nebo ke skalám. Terén je vhodný jak pro aktivní sportovce, tak pro rodiny z kočárky. Místní orientační běžci navíc budou trasy pravidelně obměňovat. Mapa pokrývá téměř celou Třebíč, pokračuje mluvčí města Iriny Martakidisová.
4: Aplikace funguje tak, že po městě Třebíči máme připraveno a rozmístěno 25 kontrolních bodů. Jsou to vlastně QR štítky, to jsou takový malý nenápadný štítky nebo dřevěné destičky a úkolem lidí, kteří tuhle tu hru venku hrajou, tak je najít podle mapy tyhle body, kód naskenovat a vlastně v aplikaci ho zaregistrovat.
1: Armáda Spojených států ukončila další vlnu úderů na Írán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Podle toho se podařilo zasáhnout mimo jiné íránská velitelská centra, pobřežní sledovací zařízení a protivzdušnou obranu. Armáda cílila i na klíčové město Bandar Abbas. Agentura AP informovala, že Spojené státy poprvé zasáhly taky oblasti na severu Íránu. Palba trvala přibližně 6 hodin.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Obhájci titulu z Argentiny si zahrají druhé finále mistrovství světa za sebou. Anglii porazili 2-1. Po utkání mluvil o jeho průběhu taky anglický útočník Harry Kane. Přiznal, že jeho tým po vedoucí brance zbytečně ustoupil do hluboké obrany a už nedokázal reagovat na rostoucí tlak Argentiny.
5: Myslím si, že do 80. minuty jsme hráli dobře. Drželi jsme při sobě a zápas byl vyrovnaný. Pak jsme dali zasloužený gól, jenže potom jsme se zatáhli, přestali jsme nacházet řešení. Argentina začala víc útočit. My jsme se snažili zápas znovu zlomit, ale nepovedlo se nám to. Jsme hodně zklamaní, ale výsledek už nezměníme.
2: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě a Počátkách je 17 stupňů, ve Vatíně 16. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo i s deštěm, postupně se bude vyjasňovat až na skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů. Vád bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici 19 mezi Novým městem na Moravě a Olešnou probíhá oprava vozovky. Je zde kyvadlový provoz a silnice je uzavřena pro vozidla nad 7,5 tuny. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Vysočina. Zhruba za čtvrt hodiny se obrátíme k majitelům psů. Pokud je nechávají koupat v rybníce, je potřeba dávat si pozor na kvalitu vody. Sinice, bakterie i teplo.

0: teplota vody jim můžou způsobit vážné zdravotní problémy, tedy těm psům. Více dozvíte z naší reportáže a pro všechny posluchače pošleme písničky, které nestárnou. Začíná s nimi Martin Maxa a přidá se Michal Tučný. Tak hezké ráno a nerušený poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 6 hodin a přesně 10 minut posloucháte čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové bývalý český krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner. Dozvíte se například i to, jestli se narozením svých synů stal zodpovědnějším.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
2: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu, cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
2: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
2: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti.
0: Celý rozhovor s Tomášem Wernerem si poslechněte dnes po 13. hodině a teď je 6.11 a chystáme předpověď počasí pro dnešní den čtvrtek 16. července. Dobré ráno.

0: Krásné ráno, je čtvrtek 16. července. Máme přesně čtvrt na sedm.
1: Počasí.
0: A teploty v našem kraji jsou nad ránem docela vysoko a taky vzácně srovnané. Všechny stanice udávají 16 nebo 17 stupňů. A teď ráno a dopoledne je ještě oblačno až zataženo, někde i s deštěm. Ojediněle by se mohla vyskytnout i bouřka. Srážky ale se budou během rána rychle odsouvat k severovýchodu a dopoledne budou ustávat. Oblačnost bude během odpoledne ubývat, odpoledne tedy čekáme polojasno, jen s malou možností přeháněk, a večer už skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia a vítr k tomu slabý, který může v přeháňkách přechodně zesilovat. Takové počasí nás čeká dnes. Výhled na další dny potom přidá meteorolog za půl hodiny. Necháváte své psy koupat v rybníce? Při vysokých letních teplotách je potřeba dávat si pozor na kvalitu vody. Sinice, bakterie i teplota vody můžou způsobit vážné zdravotní problémy. Víc za chvíli v reportáži.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V minulém ročníku uhájili fotbalisté FC Vysočina druhou nejvyšší soutěž 5 minut po 12. Na co se můžou fanoušci těšit letos? Řeč bude také o vrcholícím mistrovství světa ve fotbale. Dnes po 11. hodině s trenérem FC Vysočina Markem Niklem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tohle byla Jana Chládková ve čtvrtečním Dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 6 hodin a k tomu 20 minut. A v horkých letních dnech si koupání užívají nejen lidé, ale i psy. Ne každá voda je pro ně ale bezpečná. Podle veterinářů mohou synice nebo vodní květ způsobit záněty uší, kožní potíže nebo dokonce otravu.
1: Nacházíme se v Jihlavském Sasově. S Monikou Volšinskou jsme sem přišli vykoupat jejího psa Bruna. A koukám, voda je docela čistá, takže tam se asi nebojíte.
2: V dnešní situaci ohledně těch synic máme teda trošku strach, ale většinou tady ty lovecký psi prostě do té vody chodí bez problémů do všech vod.
1: Co je Bruno vlastně za rasu?
2: Je to maďarský ohář, to jsou velký milovníci vod, až na to, že bohužel teda, jak jsou klapouchý ty psy, tak je velký problém s těma zánětama. Když byl štěňátko, tak na to trpěl hodně, tak jsme právě vyhledali veterinářskou pomoc, dostal antibiotické kapky a od té doby je v pořádku.
1: A když se teda vykoupe, tak jak potom čistíte ty uši, abyste právě předešli těm zánětům?
2: Koukneme se do toho ucha, ať už do toho zvukovodu, jestli tam má nějakou špínu, ten vlastně jemně ošetříme tím vatovým prostě tamponkem. No, takhle se oklepe.
3: No šikulka seš.
1: Záněty uší ale nejsou to jediné, co může psy při letním koupání ohrozit, vysvětluje jihlavská veterinářka Petra Ortová.
4: Ono je to vlastně hodně podobné, na co si musíme dávat pozor u těch pejsků i na takový to, zvláště teď v těch velkých teplech, kdy jedeme třeba s pejskem k vodě, oni jsou rozehřátý z auta a i neskočí rychle do té vody, mohlo by tam opravdu dojít k tomu teplotnímu šoku a dojít úplně k nějakému selhání. Takže nechat ho nejdřív osvěžit, úplně stejně vlastně, jako si děláme my.
1: A důležitý je podle veterinářky i pitný režim.
4: Mít sebou vždycky dostatek čerstvé vody, spíš mu dávat pít tu čerstvou vodu, aby potom neměl tu žízeň a nešel pít tu špinavou, protože samozřejmě ty synice, řasy, různé bakterie tam jsou, tak hrozí potom i taková otrava, může dojít ke zvracení, průjmu, takže na to si taky dávat pozor.
1: Špinavá voda psům často způsobuje i kožní problémy. Podle Ortové bychom je proto po koupání měli osprchovat a pečlivě osušit. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Další rady veterinářky Petry Ortové uslyšíte před 7:30. Teď je 7:30 do 6:30. Na půl chystá Jakub Holík stručný přehled zpráv. Vezme nás do Jeseníku mezi horské záchranáře, taky na festival v šachu nebo na divadelní festival ve francouzském Avignonu. Podrobnosti dodá Počkejte si na ně s Ivanem Hlasem a taky skupinou Electric Light Orchestra.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme čtvrtek 16. července. Jakub Holík připravil přehled aktuálního dění kolem nás a dostává slovo.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: V Jeseníkách začíná dvoudenní cvičení horských záchranářů. Do Kout nad Desnou se sjedou z Česka, Polska a Slovenska. Trénovat budou třeba zásah u masivního krvácení nebo pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Mezinárodní festival šachu a her dnes začíná v Pardubicích. K účasti se přihlásilo rekordních 5000 hráčů z 50 zemí světa. Podle ředitele festivalu Jana Mazucha je největší zájem o otevřené mistrovství čtyřčlenných družstev. Celá akce potrvá až do 1. srpna. Sbírku na opravu kostela vyhlásila římskokatolická farnost v Červené Řečici na Pelhřimovsku. Památka potřebuje akutně renovaci střechy a krovů. Církev už na obnovu získala příspěvky od Ministerstva kultury a kraje Vysočina, zbytek peněz ale musí získat jinde. Pokladnička na příspěvky je umístěna v budově městského úřadu. Na divadelním festivalu ve francouzském Avignonu dnes večer předají cenu Václava Havla. Ze současných autorů má výherce vybrat bývalá první dáma Dagmar Havlová nebo generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Festival v Avignonu dnes zároveň představí světovou premiéru nedokončeného textu Šeřík bývalého českého prezidenta. Havel na dramatu pracoval od konce 70. let. Fotbalisté Argentiny budou útočit na druhý titul mistrů světa v řadě. V semifinále porazili Anglii 2-1, když vítěznou branku vstřelil Lautaro Martinez. A česká tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaj WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagerovou porazila dvakrát 6-2. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo i s deštěm. Postupně se bude vyjasňovat až na skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů. Vád bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Jihlavě jsou dnes z důvodu opravy vozovky uzavřeny ulice Fricova a Tyršova v okolí autobusového nádraží. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Vedra zhoršují záněty zubů, potvrzují to sami stomatologové, podle kterých se při vysokých venkovních teplotách špatně hojí i rány po vytržení. Více za chvíli v reportáži, teď je tu ale Michal David a Třetí galaxie.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 6:39 dozněla písnička Věry Špinarové a my teď s Českým rozhlasem Vysočina jdeme do ordinací zubních lékařů, ale zcela bezbolestně. Vysoké venkovní teploty můžou lidem způsobit potíže se zuby, zejména pokud s nimi měli problémy už v minulosti. Stomatologové kvůli tomu v letním počasí evidují víc pacientů s akutními problémy.
1: Tak mi prasknul zub, praskla mi stolička a musela jsem jít na pohotovost a tam mě odmítli to trhat kvůli těm teplům.
2: Paní Kateřina musela s bolavým zubem na pohotovost o tropickém víkendu na konci června.
1: No, museli mi zub jako vyoperovat a zašít tu ránu.
2: Následovalo ještě pár kontrol. Zub měla paní Kateřina přitom podle svých slov již delší dobu odumřelý. Byla v něm ale prasklina. A právě takové vady můžou při oteplení začít dělat potíže, vysvětluje jihlavská stomatoložka Taťána Vrbková.
3: Většinou se ozvou nějaké staré, takové ty chronické subakutní věci, kdy jako občas člověka něco bolí, chviličku to bolí a pak, když začnou tepla, tak se ten zánět většinou rozjede a pak teda je potřeba vyhledat nějakou akutní pomoc.
2: K zubařům tak v létě může docházet více pacientů s akutními stavy, nejčastěji s bolavými zuby moudrosti.
3: Nejčastěji to jsou asi ty dřívější osmičky, jo, které už tak trošičku bolely a teď se ozvou. Právě v tom teple, protože v tom teple ten zánět rád bují.
2: Podle Taťány Vrbkové v létě dělají problémy i kyselé a ledové nápoje, které zvyšují citlivost zubů. Nejlepší prevencí jsou pravidelné návštěvy zubaře a řešení různých kazů či zánětů hned v počátku, aby následně v horku nepůsobily akutní bolesti. Přes léto má ale Taťána Vrbková i řadu případů, kde preventivní prohlídky nepomůžou.
3: V létě bývají nejčastěji teda úrazy, a to nejčastěji na kole nebo upadnutí jako v bazénu. Na mokrý ploše.
4: Hlavně předpokládám děti a podobně.
3: No i dospělí. Dospělí taky lítají přes řídítka.
2: Úrazům ale lidé předejdou zřejmě pouze opatrností a s venkovními teplotami příliš nesouvisí. Co se zánětů týče, není ideálním řešením ani dlouhý pobyt v klimatizovaných místnostech. V těch totiž může trpět například čelistní kloub. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: A kam až dostoupají teploty dnes a v dalších dnech, to řekne meteorolog na Českém rozhlase Vysočina krátce pro 6:45.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Bardo, řekni fór.
1: Fór, říkáš? No tak já mám rád ty fóry o blondýnkách. To takhle novomanžel se ptá své ženy blondýnky. Hele, prosím tě, proč už půl hodiny držíš tu husu za krk? No, tady je přece v kuchařce napsáno 3/4 hodiny mírně dusíme.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

800 553 553. To je číslo call centra Zelené vlny. Když na něj zavoláte, bude to zadarmo. Vaši informaci zapíšeme, ověříme a zveřejníme. Dejte vědět ostatním, kde to v našem kraji nejede. Staňte se zpravodajem Zelené vlny a získejte dobrý pocit.

0: Polojasno s teplotami do 29 stupňů. Poslechněte si zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Víc než tři čtvrtiny kontrolovaných e-shopů porušily letos v prvním čtvrtletí právní předpisy. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Většina kontrol byla cílená. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby je dlouhodobý problém taky prodej přes sociální sítě a online tržiště.
1: V případě sociálních sítí se opakovaně objevují nabídky zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, to znamená padělky nebo napodobeniny, zatímco u online tržišť dochází ke komplikacím, zejména v otázce odpovědnosti jednotlivých prodávajících a transparentnosti smluvních vztahů.
0: Za první tři měsíce letos inspekce udělila e-shopům 161 pokut, dohromady za víc než 4,5 milionu korun. Přestavba budovy bývalé pošty v Chotěboři na multifunkční zařízení s muzeem finišuje. Město chce expozice otevřít na začátku září. V přízemí bude informační centrum a v dalších dvou patrech samotné výstavní prostory. Návštěvníci se tak budou moci podívat na Chotěboř z věže budovy, doplňuje starosta Ondřej Kozub z ODS.
2: Takže tady vlastně vidíme takhle celý to náměstí z pohledu nad tím muzeem. A což si myslím je určitě taková zajímavost pro tu stavbu. A na druhou stranu vidíme nádherně Železné hory.
0: Ukrajinští poslanci by se dnes měli sejít, aby schválili novou vládu. Příštím premiérem se má podle médií stát dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhii Korecký, který poslancům představí obměněnou vládu.
3: V příští ukrajinské vládě už nezasedne současný ministr obrany Michailo Fedorov, který odchod z kabinetu potvrdil. Fedorov by se podle médií měl stát novým šéfem státní zbrojařské společnosti Ukroboronprom. Na starosti bude mít zřejmě i licenční výrobu střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty by Ukrajina, pokud získá americký souhlas, mohla začít vyrábět už do konce letošního roku, domnívá se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále porazili Anglii 2-1, když se o obrat postarali Enzo Fernandez a Lautaro Martinez. V neděli se Jihoameričané utkají o titul se Španělskem a mohou se stát prvním týmem od Brazílie z let 1958 a 1962, který dokáže obhájit titul mistrů světa. Angličané nastoupí o den dříve proti Francii v zápase o bronz.
4: Počasí.
0: V Třebíči a Bystřici nad Pernštejnem je 17 stupňů, v Košeticích 16. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo i s deštěm, postupně se bude vyjasňovat až na skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů. Vár bude slabý, proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnici 34 mezi obcemi Věž a Květinov na Havlíčkobrodsku probíhá oprava povrchu vozovky a provoz je veden jedním jízdním pruhem za pomoci semaforů. Dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné ráno, máme čtvrtek 16. července. Za chvíli prozradíme, že i peníze mohou mít svoje narozeniny. A zahrajeme písničky v podání kapely Holky Radka Tomáška nebo Nadi Urbánkové s Karlem Černochem. Tak příjemný poslech našeho ranního vysílání.
4: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Máme 11,5 minuty po 5. hodině, dospíval Radek Tomášek. Krátce po 7:15 na Českém rozhlase Vysočina přineseme předpověď počasí na dnešní den. Na řadu teď ale přichází kalendárium. Zjistíte, kdo má svátek a taky kdo a co slaví narozeniny. Pojďme na to.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě. Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.
3: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, máme čtvrtek 16. července a teď je 17 minut po 7. hodině.
1: Počasí.
0: A meteorologická stanice v Dukovanech hlásí skoro zataženou oblohu a 18 stupňů. Jihlava, Velké Meziříčí, Košetice nebo Havlíčkův Brod udávají 17 stupňů. Žďár nad Sázavou, Telč, Přibyslav a Nový Rychlov mají 16 a 15 stupňů hlásí vrcholky Žďárska, třeba Svratouch. Ráno bude oblačno nebo až zataženo, na některých místech přeháňky, výjimečně i bouřka. V průběhu dne potom oblačno až polojasno, ale mohou se vytvářet lokální přeháňky nebo bouřky. A k večer chvílemi i skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a slabý proměnlivý vítr v přeháňkách přechodně zesílí. To je výhled na dnešní den. Vedra lákají ke koupání nejen lidi, ale i psy. Pokud se svým psem jdete k rybníku, zpozorněte. Ne každá voda je totiž pro čtyřnohé mazlíčky bezpečná. Na co si dát při letním koupání pozor, tak to probereme s veterinářkou už za pár minut.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V minulém ročníku uhájili fotbalisté FC Vysočina druhou nejvyšší soutěž 5 minut po 12. Na co se můžou fanoušci těšit letos? Řeč bude také o vrcholícím mistrovství světa ve fotbale. Dnes po 11. hodině s trenérem FC Vysočina Markem Niklem.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Tady ta klimatická změna Vysočině vlastně prospívá, protože ať se to zdá neuvěřitelný, můžu s mírnou nadsázkou říct, že Vysočina se stává takovou obilnicí republiky. Protože pšenice, ječmen, tady ty obilniny, které dřív byly jako spíš doménou těch úrodnějších nížin, tak vlastně se jim dneska velmi dobře daří na Vysočině, protože tady pořád je voda.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Takový to jdeme na druhou stranu, poplaveme na druhou stranu a zpátky, to prosím vás už v dnešní době tam, kde je lodní doprava, v žádném případě nedělejte.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla Naďa Urbánková a Karel Černoch ve čtvrtečním Dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina. 8 minut nás dělí od 7:30. Koupání v přírodních vodách nemusí být vždy bezpečné nejen pro lidi, ale například i pro psy. Jaká rizika přinášejí synice nebo vodní květ a jak jim předejít, o tom si povídala redaktorka Magdaléna Machová s jihlavskou veterinářkou Petrou Ortovou.
1: My lidé už jsme docela obezřetní na to, v jakých vodách se koupeme, ale u těch psů na to často zapomínáme. Tak na co si dávat pozor?
2: Ono je to vlastně hodně podobné. Pokud vidím opravdu nějakou stojatou vodu, špinavou, plnou synic, opravdu ho tam nepouštět. A pokud už nám tam teda skočí, tak poté, když přijdeme domů, tak pejska osprchovat čistou vodou a pořádně vysušit, nenechávat ho mokrýho úplně, protože zase tam hrozí to zapaření, zvlášť u takových těch huňatých pejsků, kde ta podsada je opravdu hustá, dochází tam k zapaření a vzniká takový onemocnění, který se nazývá hotspot a někdy nás to docela potrápí v létě.
1: Jak často se s tím setkáváte, že ošetřujete právě tyto problémy?
2: No, právě v to léto je to hodně častý, zvlášť u těch takových těch vodních psů, labradoři, kokři, které mají tu srst opravdu hustou, tak skoro denně máme nějaký případ, kdy ošetřujeme ten hotspot. Je to vyloženě takový zánět kůže, zánětlivý onemocnění, jaký lokální, dělají se takový velký fleky, ono je to vlastně horká skvrna, takže opravdu takový červený, svědivý, bolestivý fleky, který se musí léčit jak antibiotikama, popřípadně někdy i nějakým kortikoidama.
1: Ještě se zeptám, jak můžou majitelé psa ochladit, pokud třeba nemají zahradu nebo nemají možnost ho někde vykoupat?
2: Ideálně prostě mít nějakou větratelnou místnost, stín, maximálně nějak zachladit tlapičky nebo dát nějaký ty chladící podložky, na které pejsek si sám lehne, popřípadě nějaká ta mlha nebo něco takového je docela příjemný, že ten pejsek se tam projde, ale rozhodně ne nějak ho celýho sprchovat nebo tak a samozřejmě dostatek vody, ať má.
0: Horké počasí může taky zhoršit problémy se zuby. A na jihu Moravy se vyskytla supercela. To jsou střípky ze zpráv, které na 7:30 chystá Jakub Holík. Do nich ještě kapela Olympic a písnička Dávno. Příjemný poslech Českého rozhlasu Vysočina.

0: Krásné ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme čtvrtek 16. července. Jakub Holík nabízí přehled podstatných událostí kolem nás.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Přes jižní Moravu se včera odpoledne a večer prohnaly bouřky. V Brně podle Českého hydrometeorologického ústavu i menší supercela s kroupami. Další supercela s prudkým větrem a kroupami se vytvořila u Hustopečí, stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Prušánkách, a to i na střeše základní školy. Do českých kin vstupuje očekávaná Odyssea oscarového režiséra Christophera Nolana. Film vychází z Homérova eposu o italském králi Odysseovi, jehož cesta domů po trojské válce se kvůli bohům, nestvůrám a dalším nástrahám protáhne na dlouhých 10 let. Problémy se zuby může zhoršit horké počasí. Upozorňují na to stomatologové. Vedra podle nich mají například často za následek zhoršení zánětů. Hůře se také při vysokých teplotách hojí rány po extrakcích. Podle jihlavské zubní lékařky Taťány Vrbkové není ani ochlazování v teplém počasí vždy bez problémů. Soud v italském Janově má dnes vynést rozsudky v případu zřícení části Morandiho mostu. Téměř před 8 lety spolu s ním spadlo přes 30 osobních aut a několik kamionů. 43 lidí nehodu nepřežilo. Podle obžaloby údržbu mostu v Janově dlouhodobě zanedbávaly dálniční firmy. Prokuratura žádá tresty až 18,5 roku pro 56 lidí. O titul na fotbalové mistrovství světa si v neděli zahraje Argentina, která včera večer porazila Anglii 2-1 a Španělsko. O den dříve se utká Anglie s Francií o 3. místo. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo i s deštěm, postupně se bude vyjasňovat až na skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů. Vád bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici 34 mezi obcemi Věž a Květinov na Havlíčkobrodsku probíhá oprava povrchu vozovky a provoz je veden jedním jízdním pruhem za pomocí semaforů. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Věděli jste, že naše území bylo plné sopek? V rubrice Co v učebnicích nebylo, vám o tom víc poví už za chvíli Martin Písařík. Teď ale přichází Jana Kratochvílová.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Jižní kříž Františka Nedvěda. Ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina taková malá pozvánka k návštěvě koncertů nebo festivalů. I v našem kraji je jich i v létě velký počet. Martin Písařík teď bude mluvit o sopkách na našem území, že jste o nich ještě neslyšeli, no tak zbystřete.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Léto na Vysočině.

0: Ve čtvrtek krátce před 7:45 je s vámi Český rozhlas Vysočina. Pojďme se podívat, jak je a jak bude.
1: Počasí.
0: Vrcholky Žďárska teď mají 15 stupňů, 16 stupňů je ve Žďáře nad Sázavou, v Telči, v Přibyslavi nebo v Novém Rychnově, 17 stupňů hlásí Jihlava Velké, Meziříčí, Košetice nebo Havlíčkův Brod a 18 stupňů a skoro zataženou oblohu udává meteorologická stanice v Dukovanech. Ráno je ještě oblačno nebo až zataženo, na některých místech mohou být i přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka. V průběhu dne potom bude oblačno až polojasno, ale taky se mohou vytvářet lokální přehánky a nebo i bouřky a ty bouřky více k večeru. No a večer bude někdy i skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia a slabý proměnlivý vítr může v přehánkách přechodně zesilovat. Tak to nás čeká dnes ve čtvrtek 16. července. A jestli hrají naše malé makovičky hru Člověče, nezlob se, tak na to se jich zeptáme už za malou chvíli.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte tři ženy, které se nikdy nepotkaly, ale měly společný sen. Novinářka, královna krásy a filmová hvězda přijali v polovině 20. let výzvu, kterou většina považovala za šílenou. Přeletět Atlantik non-stop. Věděli, že na ně číhá smrt. Jejich odvaha i po letech ohromuje.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání představí chlapce z ulic New Yorku, potomky přistěhovalců, členy pouličních gangů, chudé židy z Brooklynu. Nasedli na parníky a vydali se do Evropy zachvácené první světovou válkou. Stali se disciplinovanými vojáky, kteří se nezalekli ničeho. Jejich příběh je spojen se vznikem legendy o ztraceném praporu.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tohle byla Anna Julie Slováčková ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Makovičky.
0: A kolegyně Irena Šerounová navštěvuje s mikrofonem děti v mateřských školách a nedávno probírali i stolní hry.
2: Znáte hru Člověče, nezlob se?
3: Jo. Se nemá podvádět, jinak to není férový. Máš domečky a máš 4 figurky a když hodíš 6, tak jdeš do toho kola.
4: Když někdo hodí kostkou, tak popusuni se.
5: Když ti padne 6, tak buď můžeš dát na to pole panáčka, anebo můžeš posunout těm, kterým je na tom pole, který už je.
4: A vyhráš, takže budeš mít všechny figurky v domečku.
5: A když chceš jít na to místečko, na kterém je on, tak ho můžeš vyhodit.
2: Proč se ta hra jmenuje Člověče, nezlob se?
4: Protože se u toho nemáš zlobit.
2: Ty se u toho zlobíš?
4: Nad všichním. U člobuta se vždycky pohádáme.
2: Proč se to teda jmenuje Člověče, nezlob se, když se u toho vždycky pohádáte?
4: Aby se správně nehádal.
6: Já to prostě nedokážu jinak.
3: Já se nezlobím.
0: Kdo by se na naše malé, milé, roztomilé makovičky dokázal zlobit?
1: Makovičky.
0: Na Českém rozhlase Vysočina chystáme zprávy, přijdou na řadu za 10 minut, v nich aktuální informace o epidemii eboli v Africe, anebo program návštěvy ministra zahraničí Petra Macinky v sousedním Rakousku. Do zpráv nás doprovodí písničky, začíná s nimi Dalibor Janda. Co se má stát, to se stane. Tak příjemný poslech a hezký start do čtvrtečního dne.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Ministr zahraničí Macinka dnes bude jednat ve Vídni. Epidemie eboli v Kongu se podle lékařů bez hranic šíří nejrychleji v historii. Reprezentace Anglie se utká na fotbalové mistrovství světa s Francií o bronz. Dopoledne bude oblastní.

0: nebo v Evropské unii, kde se pravidelně koordinují v řadě společných témat, například rozšiřování 27 o státy západního Balkánu. Vedle jednání se zástupci rakouské vlády a parlamentu zamíří ministr Macinka také do bilingvních škol spolku Komenský, které už více než 150 let zajišťují vzdělávání české menšiny ve Vídni. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Epidemii eboli v Demokratické republice Kongo se zdravotníkům nedaří dostat pod kontrolu. Tvrdí to Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic, podle které se nákaza šíří nejrychleji v historii. Úřady ve středoafrické zemi potvrdili víc než 2000 nemocných, přes 750 z nich na ebolu zemřelo. Situaci navíc komplikuje dlouhodobý ozbrojený konflikt v zemi a blížící se období dešťů. Lékaři bez hranic proto vyzývají k okamžitému rozšíření mezinárodní pomoci. Špatná kvalita vody může ohrozit při koupání i psy. Sinice nebo bakterie jim podle veterinářů způsobují záněty, kožní onemocnění a při požití velkého množství vody i otravu. Nebezpečné je ale i rychlé ochlazování psa při přehřátí, vysvětluje veterinářka Petra Ortová.
2: Zvláště teď v těch velkých teplech, kdy jedeme třeba s pejskem k vodě, oni jsou rozehřátý z auta a ať neskočí rychle do té vody, mohlo by tam opravdu dojít k tomu teplotnímu šoku a dojít úplně k nějakému selhání. Takže nechat ho nejdřív osvěžit, úplně stejně vlastně, jako si děláme my.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Ve finále fotbalového šampionátu se v neděli utká Španělsko s Argentinou. Ta na hřišti v Atlantě porazila Anglii 2-1. Fanoušci Anglie, kteří zápas sledovali v britské enklávě Gibraltar na jihu Španělska, byli výsledkem zklamaní.
4: Dvakrát zaznělo mezi fanoušky zděšené oh no a i ostřejší rčení přeložitelné jako doháje s tím. Po utkání nebylo lidem, kteří je sledovali v gibraltarských hospodách nebo u velkého plata na náměstí Casemat v centru bývalé kolonie příliš do řeči. První půlce si podle fanoušků vedli Angličané dobře, ale pak nakonec prohráli. Hra o bronz podle nich nic neznamená. Třetí v pořadí se do dějiny nezapisují. Podle pana Marka ze střední Anglie vždycky někdo prohrát musí. Po prvním gólu dali Angličané nohu z plynu a druhý gól je dorazil. A tak je to prý vždycky. Z Gibraltaru Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Počasí.
1: V Telči je 16 stupňů, v Dukovanech a Velké Meziříčí 17. Dopoledne bude oblačno až zataženo i s deštěm. Postupně se bude vyjasňovat až na skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů. Vád bude slabý, proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 133. kilometru u Měřína probíhají práce údržby a je uzavřený levý jízdní pruh. A ve směru na Brno stojí na 96. kilometru za Humpolcem v odstavném pruhu porouchané nákladní auto. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné ráno, to byl přehled zpráv v podání Jakuba Holíka, ale některým událostem se věnujeme s větší podrobností, třeba téhle. Jak může vypadat pomoc rodinám, které chtějí svým dětem dát co nejlepší start do života, ale nemají proto vhodné podmínky? Program O mama podporuje rodiče nejmenších dětí přímo v jejich domácím prostředí a díky nové spolupráci s nadací rodiny Kellnerovy se teď dostane do dalších regionů Česka. Podrobnosti uslyšíte od nás zhruba za čtvrt hodiny.
3: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

Hvězda Supernova se jmenuje písnička Marie Rotrové, která doznívá 13 minut po 8 hodině ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina a Hvězdáře. Potkáte i na následující akci, kam vás teď pozveme. Už za dva dny, tedy v sobotu 18. července, se rozzáří a rozezvučí louka pod koupalištěm Putimov u Pelhřimova. Připravují tam 6. ročník mega dětského kempu a program je opravdu našlapaný. Vyhlídkový vrtulník, skákací hrady, rodeo bík, akvazorbing, koně, trampolína, moře pěny, taky zmiňovaní hvězdáři, lanovka, lezecká stěna a ještě spousta dalších ukázek a zážitků se na malé návštěvníky chystá. Tak pokud jste uvnitř ještě dítě, anebo máte nějaké děti kolem sebe, vyražte si to užít v sobotu 18. července do Putimova a můžete i něco vyhrát. V 11 hodin proběhne balanční běh rodičů a výhrou je dětský kočárek v hodnotě 16 000 korun. Tak neváhejte a do Putimova vyražte. Na Českém rozhlase Vysočina za chvíli řekneme, jaké bude dnešní den, čtvrtek 16. července, provázet počasí.

0: 8 hodin a 17 minut, krásné čtvrteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: A teploty v našem kraji se ze svých dnešních minimálních hodnot už pomalu zvedají. Svratouh hlásí skoro zataženo po dešti a 16 stupňů. Náměšť nad Oslavou má skoro zataženo, Kouřmo a stupňů 17. 18 stupňů je v Telči, Dukovanech nebo Přibyslavi a 19 stupňů už hlásí Košetice, Jihlava a Nový Rychnov. Ráno bude oblačno nebo až zataženo. Na některých místech s přeháňkami výjimečně se může objevit i bouřka. V průběhu dne potom čekáme oblačno až polojasno a k večeru vyjasňování na skoro jasno, ale mohou se během celého dne vytvářet lokální přehánky nebo i bouřky a nejvíce těch bouřek může být právě k večeru. Dnešní teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý vítr, který v přehánkách přechodně zesílí. Tolik počasí dnešního dne čtvrtku 16. července. Za chvíli představíme program O mama, podporující mladé rodiny v nepříznivých situacích.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Vladimír Mišík obohatil písničkou Co ti dám čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Tenhle skvělý hudebník už ukončil ze zdravotních důvodů živé koncertování a tak si jeho písničky můžeme vychutnat právě díky nahrávkám, třeba ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli přehled aktuálního dění kolem nás, teď k jednomu konkrétnímu tématu. První roky života dítěte jsou plné malých objevů, první slova, první otázky. Právě tehdy se taky vytvářejí základy pro další učení a rozvoj. Ne všechny rodiny ale mají stejné podmínky a možnosti, aby své děti v tomto období mohly rozvíjet. Proto vznikl program OMAMA, který pomáhá rodičům se o jejich nejmenší děti co nejlépe postarat.
1: Jana Bongilajová navštěvuje rodiny každý týden jako komunitní pracovnice, takzvaná OMAMA. Tak se jmenuje nejen program, ale říkají si tak i sami pomocnice. Nejprve si s maminkou povídá o tom, jak se dítěti daří a jak si poradili s úkoly z minulé návštěvy. Pak si prohlíží knížky a pracují s kartami.
2: Máme dvě aktivity, jednu na jemnou motoriku, na hrubou motoriku.
1: Nebo je učí mluvit, správně lézt a chodit. A zapojuje i rodiče, aby věděli, jak mají své děti od novorozenců po tříleté dál rozvíjet i sami. Právě pozornost je totiž pro děti ze znevýhodněných rodin důležitá. Sama pomáhá například jedné ostravské rodině s dvouletým synem.
3: Pracujeme hodně s dětmi, které mají silné emoce, vybušnost, agresivitu. A u těch lekcí, jakmile zjistí, že ta OMAMA se věnuje jenom tomu dítěti, tak to dítě se sklidní.
1: A takovou pomoc vítá i Andrea, matka zmíněného kluka.
4: Syn, dalo by se říct, že ví spíš, co má vlastně dělat, ale do té doby, než paní OMAMA nás nenaštěvovala, tak on to nevěděl. A tím, že já mám doma 5 dětí, tak nebyl takový ten čas se věnovat jednomu dítku, že? Takže vlastně spoustu věcí nám ukázala i ona.
1: Rodiče ve znevýhodněných lokalitách podle Svatavy Plaché, ředitelky organizace Cestavon.cz, která za projektem OMAMA v Česku stojí, často chtějí svým dětem dát to nejlepší, ale neví jak.
5: Oni vlastně jakoby sami neví, jak s tím dítětem pracovat, jak ho správně rozvíjet. Často se setkáváme s tím, že se v rodinách nachází různé stereotypy, třeba jako, že dítě ve 3 měsících už může sedět, nebo že na dítě se nemusí mluvit.
1: Program OMAMA se z Moravskoslezského kraje rozšíří díky podpoře nadace The Kellner Family Foundation do Ústeckého a Karlovarského kraje. Věnuje 40 milionů korun. Podle její ředitelky Terezy Bůškové je důležité podporovat děti ve vyloučených lokalitách už od raného věku, aby měly lepší podmínky pro nástup do školky i školy.
6: Dlouhodobě bychom chtěli zvýšit podíl dětí, které úspěšně dokončují školní docházku a mají potom nějaké další vzdělávací ambice.
1: Do programu se zapojí města Most, Litvínov a Cheb nejpozději od ledna příštího roku. V Karlovarském kraji nabízí podobnou podporu i program SOS Kormidlo. Rodičům s novorozenci dává tréninkové bydlení. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Hezké čtvrteční ráno, přišel čas na krátké zprávy Jakuba Holíka. Dostává ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina prostor.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Fragment rukopisu Markova evangelia, který v roce 1354 získal císař Karel IV., opustí Pražský hrad a zamíří na výstavu do Itálie. Od 12. září bude součástí expozice ve městě Aquilea. Návštěvníci tam poprvé po 7 staletích uvidí pohromadě všechny 3 dochované části rukopisu. Jedna je v Benátkách, další v italském Čividále a třetí právě v Praze. Tento rukopis byl po staletí uctíván jako dílo psané přímo rukou evangelisty Marka. Moderní historický výzkum ale datuje vznik textu do 6. století. V Jeseníkách začíná dvoudenní cvičení horských záchranářů. Do Koutna Desnou se sjedou z Česka, Polska a Slovenska. Trénovat budou třeba zásah u masivního krvácení nebo pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Mezinárodní festival šachu a her dnes začíná v Pardubicích. K účasti se přihlásilo rekordních 5 000 hráčů z 50 zemí světa. Podle ředitele festivalu Jana Mazucha je největší zájem o otevřené mistrovství 4členných družstev. Celá akce potrvá až do 1. srpna. Sbírku na opravu kostela vyhlásila římskokatolická farnost v Červené Řečici na Pelhřimovsku. Památka potřebuje akutně renovaci střechy a krovů. Církev už na obnovu získala příspěvky od Ministerstva kultury a kraje Vysočina, zbytek peněz ale musí získat jinde. Pokladnička na příspěvky je umístěna v budově městského úřadu. 12. etapa Tour de France dnes odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicourt. Peloton čeká téměř 180 kilometrů a v čele průběžného pořadí zůstává Tadej Pogačar. Slovinec je v čele Tour s náskokem více než 3,5 minuty před Dánem Vinkegordem. Dopoledne bude oblačno až zataženo i s deštěm, postupně se bude vyjasňovat až na skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů. Vár bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 137. kilometru u Měřína probíhají práce údržby. Je tam uzavřený levý jízdní pruh a tvoří se tam kolona. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Bývalá Chotěbořská pošta se mění na muzeum. Ještě zhruba měsíc a půl budou na místě pracovat dělnice, postupně už ale vznikají i expozice. Co nabídnou, řekneme už za chvíli v reportáži. Nerušený poslech čtvrtečního dobrého rána na Českém rozhlase Vysočina přeje Ivana Víznerová a posílám Helenu Vondráčkovou s Václavem Neckářem z Nalapa na pána.

0: Tady je čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Za 5 minut, tedy krátce před 8:45, meteorolog představí počasí dneška i dalších dnů. Teď se ještě na pár chvil zastavíme v Chotěboři. Tamní Nové městské muzeum dostává finální podobu. Vzniká v budově bývalé pošty, kterou před zhruba 7 lety odkoupilo město. Teď finišuje s přestavbou a začíná s pracemi na samotných expozicích.
1: První, co návštěvníka uvítá, takováhle záležitost. A to je vlastně koláč z nejsilnějšího smrku, který rostl v údolí řeky Doubravy.
2: Ukazuje starosta města Ondřej Kozub netradiční exponát připravený u vchodu do budoucího městského muzea.
1: To muzeum je charakteru regionálního, takže vlastně tady budeme procházet od spoda tím muzeem, tak jako v rámci nějaké geomorfologie území, řeky Doubravy a tak dále. A pak v horním patře bude ta historie taková ta klasická.
2: Doplňuje starosta. Společně stoupáme až do 3. patra budovy, odkud budou moct návštěvníci pokračovat až na věžičku.
1: Vlastně návštěvník může dost vyrazit. Prosím.
3: Děkuju.
1: A tady se bude moct na Chotěboř, respektive to náměstí, ale taky nádherný výhled na Železné hory podívat prostě z vrchu.
2: Muzeum bude zabírat 2 ze 3 pater budovy bývalé pošty. V prvním poschodí bude sídlit informační centrum města. Polovina druhého bude patřit výstavám. Pokračuje ředitel muzea Michal Kamp.
4: Začneme s výstavou o Zdeňku Rykrovi, což je samozřejmě asi to nejvzácnější, co u nás v muzeu je. Má to celou republiku, někdy i celou evropskou kvalitu, protože nám byl ten odkaz darován jeho otcem. A potom na to navážeme výstavu fotografií Petra Helbicha a tam ještě nevíme vůbec přesně, jak dlouho to bude trvat. Každopádně si myslíme, že bychom mohli tak ty 3-4 výstavy do roka stíhat.
2: Ve zbývající části 2. patra bude expozice údolí řeky Doubravy. Technici tam právě teď testují interaktivní mapu údolí.
5: V oblasti mezi Starým Ranskem a Bílkem se dříve řeka Jivoci
4: věci jako předělávat, udělávat. Teď se teprve testuje.
2: Celkově vyjde město přestavba někdejší pošty na muzeum na necelých 125 milionů korun. Slavnostní otevření je naplánované na 2. září. Z Chotěboře Adéla Boháčová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jen vteřiny nás dělí od 8:45, takhle přesně začíná v Českém rozhlase Vysočina předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A přesně je připraven taky meteorolog Mojmír Martán. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Kolik stupňů je teď v kraji Vysočina?
2: Teploty se pohybují od 16 do 20 stupňů. Nad částí kraje máme slunečno, to hlavně v té severní a západní části. No a hlavně v jižní části kraje, tam potom je oblačnosti více a na Třebíčsku se můžete setkat i s nějakou přehánkou.
0: Máme čtvrtek, 16. července. Co přinese počasí tento den?
2: Tak mělo by být oblačno až polojasno, mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky, více jich bude zřejmě k večeru, ale chvílemi může být potom večer i skoro jasno. 26 až 29 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, takže letní den se slabým proměnlivým větrem, který v přehánkách nebo případné bouřce přechodně zesílí.
0: Více mraků bude spíše na začátku dne nebo ke konci?
2: Tak více mraků bude teď na začátku dnes spíše v té jižní části, ke konci to bude takové rozptýlené.
0: Tak to je čtvrtek, měl by být stále více slunečno, ale pozor, nějaké přehánky se můžou po celý den objevit. Pojďme se podívat na pátek a na víkend.
2: Tak pátek bude oblačný až polojasný, zpočátku jen s menší možností přeháněk, ale kolem poledne a odpoledne se pravděpodobnost výskytu přeháněk a také bouřek bude zvyšovat. Lokálně mohou být i silné, nejčetnější by měly být potom na večer. Ranní teploty 18 až 15, odpolední 27 až 30, v jihovýchodní části kraje mohou teploty dosáhnout až 32 stupňů. No a foukat bude v noci a ráno slabý proměnlivý, v průběhu dne potom mírný vítr jižních směrů, odpoledne a večer se bude měnit na západní a v bouřkách zesilovat.
0: Takže pátek tedy horký, teploty na některých místech až přes 30 stupňů, co víkend?
2: Tak to už budeme za studenou frontou, takže sobota zpočátku s velkou oblačností, lokálně doznívající přeháňky nebo bouřky, ráno přechodně i skoro jasno nebo polojasno, no a v průběhu dne potom se oblačnost trošku zvětší, mohou se odpoledne vyskytovat i přeháníky, případně nějaké slabší bouřky. Večer zase se bude vyjasňovat, sobotní ráno přinese teploty kolem 16 stupňů, odpoledne kolem 25, neděle ta bude zase o něco chladnější, ráno 15 až 12, odpoledne jen kolem 24 stupňů. No a co se týče nedělního počasí, tak bude celkem slunečno, odpoledne může být přechodně zvětšená oblačnost s možností lokálních přeháněk nebo i slabších bouřek.
0: S přeháňkami i bouřkami musíme počítat ve všech nejbližších dnech, taky budou poměrně teplé ty dny a sluníčko se taky ukáže, to všechno nám předpověděl Mojmír Martán, bude to takové pestré. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: No a do 9. hodiny vám na Českém rozhlase Vysočina ještě nabídneme vtip Jardy Hypochondra, taky písničky, bude tu Vaby Daněk na cestě nebo Olga Lounová Memento Mori a po 9. hodině už se ozve váš dnešní dopolední průvodce Joža Kolář. Loučí se Ivana Víznerová a zítra v 5 ráno společně můžeme opět vítat nový den.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Právě teď je nejlepší doba na sbírání a sušení bylinek. Máta, šalvěj, meduňka, chrpa, to vše roste na našich záhoncích a loukách. A co tak zkusit z těch bylinek vyrobit bonbóny? Jak na to? Zajedeme pro rady za Zdeňkou Tulisovou do Budče. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také do Žďáru nad Sázavou na taneční festival, na kterém si zatančí i moje kolegyně Dáša Kubíková.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vlado, řekni fór.
1: Fór, říkáš? No tak já mám rád ty fóry o blondýnkách. To takhle novomanžel se ptá své ženy blondýnky. Hele, prosím tě, proč už půl hodiny držíš tu husu za krk? No, tady je přece v kuchařce napsáno 3/4 hodiny mírně dusíme.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na českých silnicích v letošním prvním pololetí zemřelo o 11 motorkářů víc než loni. Na divadelním festivalu v Avignonu bude večer věnovaný Václavu Havlovi. Vedra zhoršují záněty zubů, hůř se hojí i rány po extrakci. Bude oblačno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Poslechněte si zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Na českých silnicích letos umírá výrazně více motorkářů než loni. Za první půl rok to podle policie bylo 29 motorkářů a 2 spolujezdci, tedy o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek, ale i příznivé počasí, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
2: Zkrátka letos bylo velmi vysoký počet teplých dnů, v podstatě letních už od května, to třeba v tom

0: Divadla La Manufaktur. Večer věnovaný Václavu Havlovi, ale ocení i současné autory. Mezi nominovanými na cenu Václava Havla je třeba francouzský spisovatel Edouard Louis, který nadchl čtenáře svojí knihou Skoncovat s Edim B. o sociálních problémech na severu Francie, nebo palestinská autorka Hen Zudeová a její text Gaza, moje radost. Autor, jehož dílo nejlépe vystihuje ducha svobody a boje proti útlaku, v Avignonu vybere bývalá první dáma Dagmar Havlová nebo generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Z Avignonu Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Vysoké venkovní teploty často zhoršují problémy se zuby. Komplikovat můžou například záněty. Lidé pak musí k zubařům s akutními bolestmi. Ideální ale podle stomatologů není v takovém počasí ani trhání zubů.
2: Praskla mi stolička a musela jsem jít na pohotovost a tam mě odmítli to trhat, že nikomu nechtěli trhat zuby v tady těch vedrech.
3: Vysvětluje paní Kateřina, že při výrazném oteplení začala mít problémy s prasklou stoličkou. Právě při vysokých teplotách se záněty a další kazy častěji zhoršují. Současně nejsou ideální pro extrakce zubů.
4: To léčení jako po extrakci je lepší v chladnějším počasí. Proto se to musí potom ledovat, nemělo by se chodit na sluníčko.
3: Podle stomatoložky Tatiany Vrbkové je proto lepší docházet k zubaři preventivně a jakékoliv problémy řešit co nejdříve. V horkém počasí obvykle trhá zuby pouze v neodkladných případech. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále porazili Anglii 2-1, když se o obrat postarali Enzo Fernandez a Lautaro Martinez. V neděli se Jihoameričané utkají o titul se Španělskem a mohou se stát prvním týmem od Brazílie z let 1958 a 62, který dokáže obhájit titul mistrů světa.
5: Počasí.
1: V Náměšti nad Oslavou je 17 stupňů, v Přibyslavi a Libici nad Doubravou 18. Bude oblačno až polojasno, postupně se bude vyjasňovat až na skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů. K večeru se mohou objevit lokální přehánky nebo bouřky. Vád bude slabý, proměnlivý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 137. kilometru za exitem Velké Meziříčí Západ se tvoří kolona vozidel. Důvodem je práce údržby v levém jízdním pruhu. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je krátce po 9. hodině a já jsem rád, že čtvrteční dopoledne trávíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vám přeji příjemný a pohodový poslech. Až se zima zeptá, co jsme dělali v létě, můžeme s hrdostí říct, zavařovali. Pokud tedy vyzkoušíte některý z našich typů, dočkáme se s Dášou Kubíkovou za pár minut.
7: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
6: A samo sebou ani v dnešním dopoledním vysílání nechybí písničky, které nestárnou. Další z nich přichází právě teď. Řeka zázraků se jmenuje a Hana Zagorová, ta nám ji zaspívá.

Léto ve městě UNESCO v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Tom Jones a Mousty, Sex Bump na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Žádné prázdniny se neobejdou alespoň bez jedné návštěvy lesa, kde najdeme borůvky, maliny, lesní jahody. No a kdo má štěstí, tak do lesa ani nemusí. Třeba má na zahrádce višňový strom a velkou úrodu. Právě borůvky a višně se objevují v dnešním tipu, jak je zavařit a čím je vylepšit.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Rostou, zrají, červenají se a modrají a ze sluníčka jsou plné cukru. Mluvím o letním ovoci, které si rádi necháváme v různých podobách uchované na zimu. Recepty na klasické kompoty nebo džemy už možná máte také dávno vyzkoušené, ale všechno se dá vylepšit. Díky mé zvědavosti se dozvídám novinky i od úplně cizích lidí, třeba v lese, když jdou s mnoha nádobami na borůvky. Takže teď už vím, že jsou velmi dobré borůvky v medu. Na kilo borůvek potřebujeme asi 20 deka až čtvrt kila medu. Do malých skleniček nasypeme očištěné borůvky, každou zakápneme medem, uzavřeme víčkem a sterilizujeme 10 až 15 minut. Podobně nadšená jsem byla z typu zahrádkáře a experimentátora s vlastní úrodou z Brna. A i když se dělají jen tak od oka, bývá to velká lahůdka. Vypeckujeme si višně, trvá to, ale úsilí se vyplatí. Ty pak naplníme do skleniček, do každé přidáme velkou lžíci třtinového cukru a každou skleničku zakápneme rumem. Jako bonus přidáme koupené pecky čokolády nebo nalámané kousky z kvalitní hořké tabulky. Opět skleničky zavíčkujeme a zavaříme. Višně sami pustí hodně šťávy, takže nálev nepotřebují. Hotové zavařeniny pak využijeme na přelití dezertů, zmrzliny nebo na koláč a voní celý rok. Tak to zkuste a nechte si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Necháváte své psy koupat v rybníce? Při vysokých teplotách je potřeba dávat si pozor na kvalitu vody. Senice, bakterie i teplota vody jim můžou způsobit vážné zdravotní problémy. Více v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut v reportáži.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Taková je láska má zpíval v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina Svenda Hložek. V horkých letních dnech se koupání užívají nejen lidé, ale i psy. Ne každá voda je pro ně ale bezpečná. Podle veterinářů mohou senice nebo vodní květ způsobit záněty uší, kožní potíže nebo dokonce otravu.
1: Nacházíme se v Jihlavském Sasově. S Monikou Volšinskou jsme sem přišli vykoupat jejího psa Bruna. A koukám, voda je docela čistá, takže tam se asi nebojíte.
2: V dnešní situaci ohledně těch senic máme teda trošku strach, ale většinou tady ty lovecký psi prostě do té vody chodí bez problémů do všech vod.
1: Co je Bruno vlastně za rasu?
2: Je to maďarský ohář, to jsou velký milovníci vod, až na to, že bohužel teda, jak jsou klapouchý ty psy, tak je velký problém s těma zánětama. Když byl štěňátko, tak na to trpěl hodně, tak jsme právě vyhledali veterinářskou pomoc. Dostal antibiotické kapky a od té doby je v pořádku.
1: A když se teda vykoupe, tak jak potom čistíte ty uši, abyste právě předešli těm zánětům?
2: Koukneme se do toho ucha, ať už do toho zvukovodu, jestli tam má nějakou špínu, ten vlastně jemně ošetříme tím vatovým prostě tamponkem. No, takhle se oklepe.
3: No, šikulka seš.
1: Záněty uší ale nejsou to jediné, co může psy při letním koupání ohrozit, vysvětluje jihlavská veterinářka Petra Ortová.
4: Ono je to vlastně hodně podobné, na co si musíme dávat pozor u těch pejsků i na takový to, zvláště teď v těch velkých teplech, kdy jedeme třeba s pejskem k vodě, oni jsou rozehřátý z auta a neskočí rychle do té vody, mohlo by tam opravdu dojít k tomu teplotnímu šoku a dojít úplně k nějakému selhání. Takže nechat ho nejdřív osvěžit, úplně stejně vlastně, jako si děláme my.
1: A důležitý je podle veterinářky i pitný režim.
4: Mít sebou vždycky dostatek čerstvé vody, spíš mu dávat pít tu čerstvou vodu, aby potom neměl tu žízeň a nešel pít tu špinavou, protože samozřejmě ty synice, řasy, různé bakterie tam jsou, tak hrozí potom i taková otrava, může dojít ke zvracení, průjmu, takže na to si taky dávat pozor.
1: Špinavá voda psům často způsobuje i kožní problémy. Podle Ortové bychom je proto po koupání měli osprchovat a pečlivě osušit. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
5: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Hudební program Českého rozhlasu Vysočina bude za chvíli pokračovat s Leškem Semelkou, teď se ale s Miroslavem Markem pojďme podívat do historie. Zdali pak víte, co to bylo stříbro chudých?
1: Bejvávalo.
2: Čemu se za starých časů říkávalo stříbro chudých? Cínu. Lidé ho znali už od doby bronzové. Tehdy totiž společně s mědí sloužil právě k výrobě onoho bronzu. Později, na začátku letopočtu, se cín začal používat k výrobě nádobí. A ještě později se i u nás cín hojně těžil. Takže i v Čechách bylo nádobí cínové. To používali hlavně měšťané, protože prostě neměli na rozdíl od šlechty na to, aby jedli ze stříbra. A ještě později bylo možné vidět předměty z cínu i u bohatších venkovských rodů. Z cínu tehdy byly konvice na víno, poháry, talíře, mísy, ale i dětské hračky, svícny, lampy nebo kropenky a další liturgické předměty. Dokonce i šperky nebo lékařské nástroje. Ale nic netrvá věčně. Ústup cínu jako materiálu přišel s rozšířením používání kameniny, skla a porcelánu. Nejstarší popis výroby cínových nádob, pocházející z 11. století, uvádí, že na hliněný základ, který tvořil vnitřek nádoby, se nanesla silnější vrstva vosku. Na vosk se opět nanesla hlína a po vysušení formy se nádoba nahřála a ten vosk vytekl. Do takto vzniklé formy se nalil rozžhavený tekutý cín. Výhodou využití vosku byla možnost tvorby nejrůznějších ozdob a ornamentů. Nevýhodou bylo samozřejmě jednorázové využití formy. Použít a vyhodit. Časem se začaly používat formy dřevěné a od 16. století také sádrové, pískovcové nebo mosazné a od 300 let později i litinové. A věděli byste, že i u nás existovala i lidová technika zdobení dřevěných kraslic ornamenty vznikající vyléváním roztaveného cínu? No a zítra o tom, kterak prý vyzrát na žloutenku.

0: A pojďme se tady společně podívat na to, co nás čeká anemone v dalších minutách dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli se v minutě pro zdraví podíváme na rozdíl mezi angínou a spálou, no a ve 9:45 se přihlásí zámecké léto i dnes se soutěžní otázkou a šancí pro vás na výhru. Tak držím palce a přeji hezký poslech.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.

0: zdraví. Jaký je rozdíl mezi angínou a spálou a proč se mluví o spálové angíně?
1: Angínu a spálu způsobuje stejná bakterie, streptokokus. A když způsobí angínu, mluvíme o streptokokové neboli spálové angíně. Jinak může angínu vyvolat nějaký jiný mikroorganismus, třeba i viry. Pak tam nebývají na mandlích typické bílé povlaky, ale můžeme také mluvit o angíně. Spála je vlastně taky angína, ale navíc se projevuje vyrážkou, takovou krupičkou, která se objevuje nejčastěji v podbříšku a odtud se šíří. Může být svědivá a typické bývá, že se potom loupe kůže. Angínu i spálu považujeme za vážné nemoci, které nesmíme podceňovat a vždy doléčit antibiotiky, abychom zabránili rozvoji revmatické horečky.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Ano, je tu další vydání našeho zámeckého léta. Vy u rozhlasového přijímače, tady u mikrofonu Pavel Kudrna, tak vás vítám. Víte, že se scházíme už po 14. a dovedu si představit, jestli vytáčíte to naše číslo, nedovoláte se, že si říkáte, má to vůbec ještě cenu, ale má, protože do konce prázdnin, do kdy zámecké léto bude pokračovat, tak zbývá spousta našich dílů, kdy navštívíme spousty zámků a máte šanci vyhrát ty naše zámecké cestovatelské balíčky a další ceny. Ale pozor, prosím, berte to jako hru, nikoliv jako dostihy za výhrou. Představte si, a teď si nevymýšlím, že jsem třikrát zvedl při této soutěži telefon, třikrát jsem slyšel stejný zvuk spokoje, stejné hlasy na třech různých číslech, připomínám. No a než tam někdo doběhl, že si to dal vytáčet, hlasitý poslech, tak jsem to zavěsil a dal jsem šanci jiným. Takže nelovte, hrajte. A hrajeme dál. František Kinský, názve na další zámecký objekt. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
3: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
4: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
4: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místnosti si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si položit výstavy, je to úplně na vás. A můžete tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu a veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
4: Nejhezčí je období kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
4: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic, nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla taková největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera. Jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
3: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
4: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní prameny, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero. Z té dálky to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Až tam voda dostoupá na tu správnou hladinu, bude to opravdu nádherné. Jinak ono to trvá dlouho, napouštění těchto ploch trvá měsíce, někdy dokonce i roky. My teď budeme měřit na minuty, písnička Ivety Bartošové trvá 3 minuty 44 vteřin, po tu dobu můžete telefonovat. Já se vás zeptám, odkud jste, řeknu vám, zdali jste třetí v pořadí a pak ve vysílání položím soutěžní otázku. Tak máte-li chuť, tak přichází váš čas, čas hry?
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak myslím, že už můžete dovolat, protože už vím, kdo půjde do vysílání a mohu říct, že ta slavná věta, že trpělivost růže přináší, že v dnešním případě platí, protože paní Marie z Dubečan byla náhradnicí, já nevím, kolik dní to je zpátky.
1: Před dvěma dny
0: a dnes je ve vysílání. Paní Marie, já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás taky moc zdravím a všechny posluchače, dobrý den.
0: A já myslím, že o to je to lepší, ne? Veselější, když jste se předtím sice dovolala, ale do vysílání nešla a dneska vám to vyšlo. Tak asi radost, ne?
1: Určitě radost. Je to jenom hra, jak jste říkal. Jestli to uhodnu, budu ráda, moc.
0: Uhodnete, je to jednoduché, já vám hned řeknu otázku. Otázka zní, co se ještě před několika desítkami let těžilo v blízkosti zámku Jezeří? Za A kaolín, za B uran, za C uhlí.
1: Za C uhlí, poslouchala jsem.
0: No, radost až do rána, no, jak radost. Se říká. Paní Marie, tak vám gratuluju, zámecký cestovatelský děkuji. Balíček je váš. To znamená sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Zítra budete v losování s číslem 4. Hraje se o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme ze všech výherců, tedy ano, ze všech těch, kteří soutěžili, ale vlastně ze všech výherců, tak vylosujeme jednoho, druhého a třetího a všichni tři si odnesou poukaz na zámecký pobyt. Mějte se krásně, paní Marie, zdravím do Dubečan.
1: Vy taky, zdravím, nashledanou všechny posluchače, hezký den.
0: Nadšení v hlasu paní Marie. No a zítra se vydáme do brány Valašska, taky trochu nesoutěžní otázka pro vás, do brány, která má stoletou tradici pálení hlavně švestek, tedy výrobu slivovice, ale taky známé pečivo. No a narodil se tam, myslím, že kdysi, nevím jak dneska, Valašský král Bolek Polívka, nevím, jestli nebyl sesazen mezi tím. V každém případě zítra půjdeme do Vizovic na nádherný zámek. S Pavlem Kudrnou a Františkem Kinským, průvodcem naším zámeckým létem. Mějte se moc krásně, hezký den přeji, hezký čtvrtek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: 3/4 kontrolovaných e-shopů porušili v prvním čtvrtletí zákon. Ukrajinský parlament by už dnes mohl rozhodnout o nové vládě. Fotbalisté Argentiny si zahrají finále mistrovství světa. Bude oblačno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezký den přeje Jakub Holík. Víc než 3/4 kontrolovaných e-shopů porušili letos v prvním čtvrtletí právní předpisy. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby je dlouhodobý problém taky prodej přes sociální sítě a online tržiště.
2: V případě sociálních sítí se opakovaně objevují nabídky zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, to znamená padělky nebo napodobeniny, zatímco u online tržišť dochází ke komplikacím, zejména v otázce odpovědnosti jednotlivých prodávajících a transparentnosti smluvních vztahů.
0: Za první 3 měsíce letos inspekce udělila e-shopům 161 pokut, dohromady za víc než 4,5 milionu korun. Sbírku na opravu kostela vyhlásila římskokatolická farnost v Červené Řečici na Pelhřimovsku. Památka potřebuje akutně renovaci střechy a krovů.

0: zbrojařské společnosti Ukroboronprom. Na starosti bude mít zřejmě i licenční výrobu střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty by Ukrajina, pokud získá americký souhlas, mohla začít vyrábět už do konce letošního roku, domnívá se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Argentinští fotbalisté můžou obhájit titul světových šampionů. Anglii porazili 2-1 po obratu ve druhém poločase a postoupili do finále. Trenér úřadujících mistrů světa Lionel Scaloni vysvětluje, v čem je největší síla Argentinců.
3: Když mluvíme o tomhle zápase, myslím si, že náš tým hraje nejlépe právě ve chvíli, kdy je pod tlakem. Když se dostaneme do problémů a soupeř trochu poleví, tak dokážeme zabrat. Jdeme za tím, co chceme. Právě takové momenty ukážou, jak moc po vítězství toužíme.
2: V nedělním finále se Argentina utká se Španělskem, Anglie bude hrát už v sobotu o bronz s Francií.
1: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě a Novém Rychnově je 20 stupňů, v Moravských Budějovicích 18. Bude oblačno až polojasno, postupně se bude vyjasňovat až na skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů. K večeru se mohou objevit lokální přehánky nebo bouřky. Vád bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 137. kilometru za exitem Velké Meziříčí Západ se kvůli dopravnímu omezení tvoří kolona vozidel. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Já vám přeji k dopolední kávě dobrou chuť a hlavně vám všem skvělý poslech. Posloucháte Český rozhlas Vysočina, je krátce po 10. hodině, je čtvrtek 16. července. Vědra na hašení požáru ze slámy nebo z textilu, skutečně se taková dříve vyráběla a my vám už v příběhu z Vysočiny za chvíli řekneme, jak je možné, že jimi voda neprotekla ven.
5: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
4: A taky kapelou Elán. A tanečnicemi z Lučnice.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: V horkých dnech, jaké panují v posledních letech na celém světě, si musíme dávat obrovský pozor na oheň. Když totiž přiletí červený kohout, jak se lidově říká, vypuknutí požáru, je to vždycky tragédie. Dokonce i s dnešní nejmodernější technikou a rychlými auty. A co teprve v dřívějších dobách, tehdy se hasilo ručně, voda byla mnohdy daleko a všechny stavby z hořlavých materiálů. V Hasičském muzeu v Přibyslavi najdeme názorné ukázky prvních způsobů hašení ještě před příchodem prvních stříkaček.
2: Hašení požáru právě proto, že dříve ty rybníky nebyly hned u měst. Takže se postavila soustava vysokých žebříků k ohnisku požáru a na principu samospádu vody se hasilo. Takže voda putovala z rybníka přes ty vysoké žebříky až k té stříkačce, která byla někde u toho domu. Mohl se teprve hasit požár až potom dodání té vody. Vědra byla textilní, slaměná nebo kožená a vědra musela být vymazávána smolou anebo fermeží po každém úkolu. To jsou takový ty původní vědra ještě před železnejma nebo plastovejma vědrama.
3: Vysvětluje Iva Macková, konzervátorka a muzeoložka Hasičského muzea v Přibyslavi.
4: Vy jste říkala, že vlastně to jde soustavou žebříku až ke stříkačce.
2: Ano, ta stříkačky byly buď přenosné, to znamená, že se musela naložit na vůz a vůz tím teprve někam mohl odjet.
4: To muselo nosit velká spousta lidí.
2: Domy byly dřevěné a byly blízko u sebe, takže před každým domem musela být káť s vodou nebo s pískem, aby bylo možné hned hasit. A většinou, když teda někde se něco zapálilo, tak aspoň půlka toho schořela. Takový ty první pokusy nebyly třeba úplně moc úspěšný, ale aspoň to byly nějaký začátky.
3: Další zajímavosti z historie hašení požáru u nás se týkají hadic. Jak se vyráběly a také jak se čistily.
2: Tenkrát se používaly tyhle ty pračky na hadice, protože jak byly ty vlákna z přírodních materiálů, tak ty hadice se více špinily. Dřevěná pračka na hadice, jsou na tom takové kartáče. Tato pračka byla na železné tyči a v železné kádi se vlastně přes tyto kartáče dávaly hadice, které se propíraly v té vodě a ty hadice byly vlastně z přírodních vláken. To bylo vlákno lněné nebo prostě třeba i kopřivové mohlo být. Protože první hadice hasičské byly tkány na stavech, už v roce 1891 to bylo ukázáno na první jubilejní výstavě v Praze a tam bylo několik takových stavů, které obeplétaly ty hadice.
5: A tady máme vlastně ten pletací stroj. Jádro té hadice je gumové, protože tlak vody není stejnoměrný v té hadici, tak proto se kostra té hadice tvořila z toho vlákna v těch 80. letech už umělého vlákna, které obeplétalo tu hadici a tvořilo tu kostru, aby vlastně ta hadice nepraskla.
4: Já jsem si to představovala, když jste říkala, že se hadice tkaly na stavech. Jak se může na rovném stavu utkat něco kulatého?
5: Takovýhle stav.
4: Teď vidím, že to je stav vymyšlený a zkonstruovaný, aby to šlo do kulata. A to bylo i v tom roce 1890.
5: No, asi nebyl z kovu. Jako z kovu nebo takhle konstrukčně vyřešený, ale už to prostě museli mít vymyšlený a bylo tam několik stavů.
3: A nakonec na ukázku ještě jedna z prvních hasičských sirén.
5: Stačí malinko zapumpovat. Tak, dobrý. A tady to zmačkneme.
3: Z Přibyslavy Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Přibyslavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vedra zhoršují záněty zubů. Potvrzují to sami stomatologové, podle kterých se při vysokých venkovních teplotách špatně hojí i rány po vytržení. Více už za chvíli v reportáži.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Kapela Kabát, Houby magický, dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina v 10 hodin 22 minut. Vysoké venkovní teploty můžou lidem způsobit potíže se zuby, zejména pokud s nimi měli problémy už v minulosti. Stomatologové kvůli tomu v letním počasí evidují víc pacientů s akutními i aktuálními problémy.
1: Tak mi prasknul zub, praskla mi stolička a musela jsem jít na pohotovost a tam mě odmítli to trhat kvůli těm teplům.
2: Paní Kateřina musela s bolavým zubem na pohotovost o tropickém víkendu na konci června.
1: No, museli mi zub jako vyoperovat a zašít tu ránu.
2: Následovalo ještě pár kontrol. Zub měla paní Kateřina přitom podle svých slov již delší dobu odumřelý. Byla v něm ale prasklina. A právě takové vady můžou při oteplení začít dělat potíže, vysvětluje jihlavská stomatoložka Taťána Vrbková.
3: Většinou se ozvou nějaké staré, takové ty chronické subakutní věci, kdy jako občas člověka něco bolí, chviličku to bolí a pak, když začnou tepla, tak se ten zánět většinou rozjede a pak teda je potřeba vyhledat nějakou akutní pomoc.
2: K zubařům tak v létě může docházet více pacientů s akutními stavy, nejčastěji s bolavými zuby moudrosti.
3: Nejčastěji to jsou asi ty dřívější osmičky, jo, které už tak trošičku bolely a teď se ozvou. Právě v tom teple, protože v tom teple ten zánět rád bují.
2: Podle Taťány Vrbkové v létě dělají problémy i kyselé a ledové nápoje, které zvyšují citlivost zubů. Nejlepší prevencí jsou pravidelné návštěvy zubaře a řešení různých kazů či zánětů hned v počátku, aby následně v horku nepůsobily akutní bolesti. Přes léto má ale Taťána Vrbková i řadu případů, kde preventivní prohlídky nepomůžou.
3: V létě bývají nejčastěji teda úrazy, a to nejčastěji na kole nebo upadnutí jako v bazénu na mokrý ploše.
4: Hlavně předpokládám děti a podobně.
3: No i dospělí. Dospělí tak lítají přes řídítka.
2: Úrazu malé lidé předejdou zřejmě pouze opatrností a s venkovními teplotami příliš nesouvisí. Co se zánětů týče, není ideálním řešením ani dlouhý pobyt v klimatizovaných místnostech. V těch totiž může trpět například čelistní kloub. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: Tušili jste, že mozzarellu není vhodné krájet? Vysvětlení a hlavně návod na zacházení s tímto sýrem nabízí právě teď naše dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Mozzarellu známe všichni. Je to oblíbený čerstvý sněhobílý sýr, který se většinou vyrábí z pasterizovaného kravského mléka. Ale běžné je i použití ovčího nebo kozího mléka. Opravdovou lahůdkou je mozzarella z buvolího mléka. Mléko od volně se pasoucích buvolích krav se zpracovává do 16 hodin a musí mít minimálně 7% tuku. 5 hodin trvá oddělení sýru od syrovátky, potom se hmota ponoří do vody, která má 95 stupňů, v ní se intenzivně promíchá a tím se vytvoří kuličky, které se následně chladí ve studené vodě. Aby si mozzarella zachovala svoji strukturu a pustila méně vody v pokrmech, například pokud ji dáváte na pizzu, doporučuje se neřezat ji nožem, ale sýr trhat ručně po vláknech. Ve 100 gramech mozzarelly najdete téměř 83% doporučené denní dávky vápníku. Tento sýr patří do kategorie čerstvé sýry, jejíž doba zrání nepřesahuje 40 dní. A věděli jste, že sýr je vlastně nejstarší způsob konzervace mléka?
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Tady ta klimatická změna Vysočině vlastně prospívá, protože ať se to zdá neuvěřitelný, můžu s mírnou nadsázkou říct, že Vysočina se stává takovou obilnicí republiky. Protože pšenice, ječmen, tady ty obilniny, které dřív byly jako spíš doménou těch úrodnějších nížin, tak vlastně se jim dneska velmi dobře daří na Vysočině, protože tady pořád je voda.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
2: Takový to jdeme na druhou stranu, poplaveme na druhou stranu a zpátky, to prosím vás už v dnešní době tam, kde je lodní doprava, v žádném případě nedělejte.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Michal Prokop, Bitva o Karlův most, muzika, která doznívá v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli nás čekají zprávy úderem 11. hodiny a po nich už tady bude můj dnešní dopolední host, a to je Marek Nykl, trenér fotbalistů FC Vysočina. Ti se v loňské sezóně zachránili, abych tak řekl, 5 minut po 12. a druhé nejvyšší soutěži. Uvidíme, co připraví fanouškům na letošní ligový ročník, který začíná už za pár dnů. No a bavit se budeme i o mistrovství světové fotbal, které naopak bude končit po 11. hodině. Tělo bez duše.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Česko se na podzim přidá k evropskému projektu proti korupci ve sportu. Na divadelním festivalu v Avignonu bude večer věnovaný Václavu Havlovi. České tenistky hrají na turnaj v Aténách o čtvrtfinále. Bude oblačno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Poslechněte si zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu. Zjistil to server i rozhlas. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu. Tedy jen několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásla největší korupční kauza v novodobé historii. Podle důvodové zprávy by podpis úmluvy přinesl lepší systémová preventivní opatření, posílení spolupráce mezi sportovními organizacemi, státem a policií nebo včasnější řešení podezřelých případů. V Avignonu bude mít světovou premiéru nedokončený text Šeřík, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Cenu Václava Havla dnes večer převezme jeden současný autor. Divadelní festival v jeho francouzském městě si tak připomene Havlovi nedožité 90. narozeniny.
2: Václav Havel na dramatickém textu Šeřík pracoval od konce 70. let, nikdy ho ale nedokončil. Fragmenty díla dramaticky stvární Frederik Potis avignonského divadla La Manufacture. Večer věnovaný Václavu Havlovi, ale ocení i současné autory. Mezi nominovanými na cenu Václava Havla je třeba francouzský spisovatel Edouard Louis, který nadchl čtenáře svojí knihou Skoncovat s Edim B. o sociálních problémech na severu Francie, nebo palestinská autorka Hen Zudeová a její text Gaza moje radost. Autor, jehož dílo nejlépe vystihuje ducha svobody a boje proti útlaku, v Avignonu vybere bývalá první dáma Dagmar Havlová nebo generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Z Avignonu Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Špatná kvalita vody může ohrozit při koupání i psy. Synice nebo bakterie jim podle veterinářů způsobují záněty, kožní onemocnění

0: Francouzce Karol Monetové a Tereza Valentová, která bude hrát s Alexandrou Sasnovičovou z Běloruska.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Bystřici nad Pernštejnem je 21 stupňů, v Černovicích 20. Bude oblačno až polojasno, postupně se bude vyjasňovat až na skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů. K večeru se mohou objevit lokální přehánky nebo bouřky. Pád bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dopravní nehoda osobního auta s autobusem se stala v Jihlavě v Pražské ulici na kruhovém objezdu u železničního mostu. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností. Očekávejte tam komplikace a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je krátce po 11. hodině a to znamená, že už ve studiu Českého rozhlasu Vysočina jsme dva. Začíná host dobrého dopoledne, tady tento pořad s naším hostem. A dnes to bude o sportu, o FC Vysočina Jihlava. Fotbalisté se zachránili pět minut po 12. v uplynulé loňské sezóně. A nejen o ní, ale i o té budoucí si budeme povídat už za chvíli s trenérem Markem Niklem. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.

0: se budeme bavit o tom, co vlastně děláte, vy jste trenérem FC Vysočina Jihlava, tak k tomu, že jste tam, kde jste teď, ta cesta nějakým způsobem se vyvíjela. Čím jste chtěl být, když jste byl chlapec malý? Snil jste o tom, že budete třeba fotbalista, potažmo, že se budete motat kolem fotbalu?
1: Tak když jsem byl úplně malý, tak to ani nevím, jestli jsem o tomhle snil, ale to každý chtěl být třeba popelář nebo takovýhle ty zábavný ty, ale samozřejmě, jak jsem začal hrát fotbal, tak asi hodně dětí, nebo skoro všichni, tak sněj o tom, že se tím budou živit a že budou hrát velký fotbal, takže asi potom už s postupem toho věku asi to tam sílilo víc a víc.
0: Těch fotbalistů je hodně, trenérů je podstatně méně. Jak to se dostal ke trénování?
1: No, to byla cesta asi ten začátek přes děti, protože vůbec jsem neměl jako ani tu ambici, ani jsem si nemyslel, že bych mohl trénovat, ale moje děti, jak začaly trénovat, tak jsem se postupně nějak připojoval, vypomáhal a dopadlo to takhle. No.
0: A kolik těch dětí máte?
1: No, mám 4 kluky, no, takže tam...
0: A všichni všichni budou fotbalisti?
1: To nevím, jestli budou fotbalisti, všichni jsou fotbalisti, všichni hrajou fotbal, baví je to, ale nikdy jsem netlačil na to, že by měli hrát profesionálně a že by měli se tím jako živit, ale vždycky je to prvořadý, aby je to bavilo.
0: Mm-hmm. Vy jste v současné době trenér FC Vysočina. Jak jste se dostal do Jihlavy? Vy jste vlastně přišel v loňské sezóně, už v jejím závěru, kdy to bylo docela dramatické.
1: Jo, tak já jsem vlastně působil v Praze v Dukle jako asistent a byl jsem osloven, dostal jsem nabídku z Jihlavy, která mě zaujala, protože vlastně i tu Jihlavu jsem sledoval z mých předchozích angažmá v druhé lize, takže vím, jak se prezentovala, jaká je ta filozofie toho klubu a sešel jsem se s Lukášem Vaculíkem, pobavili jsme se a mě to zaujalo, musím říct, takže jsem nakonec se rozhodl, že to přejmu a byla to zase zajímavá zkušenost, i když tam byly trošku nervy, ale myslím si, že jsem udělal dobře.
0: Vy jste vlastně přišel už v situaci, která byla velmi, velmi kritická. Jak jste to vnímal? Věřil jste? Doufal jste v záchranu? Jasně, odpověď je samozřejmě doufal, že jo, to je jasný.
1: Doufal i věřil, ale musím říct, že třeba Lukáš Vaculík si myslím, že věřil ještě víc než já, protože já mám, řeknu, do zkušeností s tím bojem o záchranu už jako hráč a když jsem viděl, jak se prezentujeme, že si myslím, že ty výkony nebyly vůbec špatný, ale nedokázali jsme dotáhnout ten výsledek, který jsme potřebovali, ale vždycky nějakou, řeknu, jako chybičkou nebo něčím. A to jsem jako občas říkal, ty, tohle to není dobrý, jako no, ale věřil jsem pořád, věřil jsem a nakonec jsme to nějakým stylem zvládli.
0: No a v čem to bylo třeba, říkal jste nějakou chybičkou, proč to mužstvo tu chybičku udělalo? Bylo to v hlavách hráčů?
1: Je to vždycky o psychice a ta situace byla tak těžká, že mě malinko překvapovalo vlastně jakoby ten výkon, jo, nebo ten způsob té hry, že jsme si v tomhle s tom věřili. My jsme dokázali třeba dát gól, ale pak jsme udělali třeba penaltu. A bylo to vždycky ze situací, kdy jsme vlastně měli ten výsledek na své straně a nedokázali jsme to jako dotáhnout. No. A to pak se nabaluje a další zápas je o to těžší. A je možný, že kdyby jsme, teď řeknu druhý zápas na Žižkově, který jsme prohráli 2-1, kde si myslím, že jsme mohli i vyhrát. A kdyby jsme tam vyhráli ten první zápas, tak by to třeba bylo úplně jiný, ale mělo to tak být asi, no.
0: Říká Marek Nikl. Každopádně zachránili jste se, to je důležité. Už máte za sebou nějakou přípravu i nějaké posily a o tom si budeme povídat za pár minut.

0: Trenér fotbalistů FC Vysočina Jihlava Marek Nikl je mým dnešním hostem. Ještě než se podíváme na tu přípravu a posily, tak si pojďme připomenout vlastně, jakým způsobem se FC Vysočina ve finále zachránila v té druhé nejvyšší soutěži. Tam vlastně došlo k tomu, že několika klubům nebyla udělena licence a díky tomu FC Vysočina se trvala ve druhé soutěži. Připomeňme si, že i v první lize byl problém v té nejvyšší s Karvinou. Tam zase byl sestup díky tomu, že tam byla nějaká sázkařská aféra. Setkal jste se třeba i vy zase ve svých štacích někdy s něčím takovým, že tam došlo k nějakému ovlivňování zápasu třeba právě díky sázkám, protože to se dá velmi lehce vymyslet, že jo, asi. Pardon, tak teď už mám ten mikrofon. Tak povídejte.
1: Asi se to ovlivnit určitě dá, ale já jsem se s tím úplně nesetkal. Jsem dlouho působil v Německu, tak tam se o tom ani jako jak nemluvilo jako u nás, že je furt něco podezření, ale osobně s tím zkušenost vůbec nemám.
0: FC Vysočina už absolvovala nějaké přípravné zápasy. Pojďte nám připomenout, protože celkem ty výsledky byly pozitivní, tak se pojďte pochlubit.
1: Jo, výsledky byly pozitivní určitě, ale není to to nejdůležitější v téhle fázi. My potřebujeme, aby jsme se furt posouvali, aby jsme dokázali ty naše výkony pořád zlepšovat a opakovat, což si myslím, že od začátku bylo na dobrý úrovni a vlastně jsme prohráli jeden zápas proti německému Aue, který víceméně nám ukázali takovou tu kvalitu tam, kde my jsme malinko ještě, nebo nejsme ještě tam, kde chceme být, to znamená v tom zakončení, v té poslední třetině a udělali jsme dvě chyby, hned nás potrestali, ale i tam ten výkon byl řeknu v pořádku a dobře jsme trénovali, myslím si, že ta příprava proběhla tak, jak jsme si představovali.
0: Tam došlo i k nějakým posilám, respektive se podařilo sehnat nějaké posily, tuším poslední se uveřejnila včera, jestli to říkám správně.
1: Je to tak? Většinou se jednalo nebo jedná o mladý, nadějný hráče. Hodně jsme řešili asi pozici stopera, protože nám skončil Vítě Beneš, který přestoupil do Olomouce a tam si myslím, že se nám podařilo najít ve slovinský druhý lize hráče, který vypadá velmi zajímavě. Uvidíme, jak to bude zvládat v lize.
0: Ono, ta strategie FC Vysočina je vlastně taková, já jsem se o tom bavil před rokem s panem Baculíkem, že jo, protože nejsme Sparta nebo Slávie, aby se ukázalo, chci toho hráče a mám ho. Je vám bližší tahle filozofie, nebo ta je jakoby jednodušší tím, že mám hodně peněz a na koho si ukážu, toho dostanu?
1: No, já asi mám radši to, co je teď, to znamená pracovat s těma mladýma, nadějnýma hráčema a zlepšovat je. To si myslím, že jako moje největší taková jakoby přednost nebo i to, co bych chtěl dělat. Jo, to, že teď je ten trend hodně přes zahraniční hráče, to je ta doba, že ať už to jsou ceny těch hráčů v Čechách a jde i o tu kvalitu a bohužel to tak je, protože říkám bohužel z toho důvodu, že pak ty mladí český hráči nejsou tak nasazovaní a nejsou tak vytížený, jak bychom potřebovali potom pro budoucnost toho českého fotbalu.
0: A je velká konkurence na trhu s hráči? Je jich hodně volných?
1: Já si myslím, že jo. Já se tady v tom moc neorientuju. To vlastně si Lukáš jako Vaculík řídí a vždycky nám ukáže hráči, který by mohli a bavíme se o tom hodně, jaký posty potřebujeme, jaký typy. Takže úplně v tom takhle přehled nemám, ale myslím si, že hráčů je hodně moc.
0: A jaké jsou cíle s těmi hráči, co máte v týmu a v kádru, tak o tom si budeme povídat za pár minut.

Léto v údolí řeky Doubravy. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Lucie Modráčková dospívala Vzkaz v lahvi. Posloucháte čtvrteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Mým dnešním dopoledním hostem je Marek Nykl, trenér FC Vysočina. Sezona začíná už za týden, je to tak?
1: Je to tak, v sobotu máme poslední přípravný zápas proti Pardubicím doma od 4 hodin, takže všechny zvu.
0: A kde se bude hrát? Na Jiráskově?
1: Na Jiráskově, ano.
0: Generálka
1: se vším všude. A pak v pátek přivítáme Viktorku Žižkov.
0: Uh-huh. A jaké jsou cíle FC Vysočina Jihlava? Zachránit se? Nebo klidný střed tabulky?
1: No, chtěli bychom být co nejvyš, takže klidně ještě nahoru, ale je to samozřejmě otázka, jak se to odstartuje, ale já mám vždycky ten cíl jako vyhrát každý zápas, takže když to všechno půjde podle mých představ, tak jsme jasně první.
0: Tak vám budeme držet palce. Ono samozřejmě se tohle chce řekne, hůře dělá. Já myslím, že trenér je třeba z hlediska psychiky na tom úplně nejhůř, protože když začnou nějaké problémy, kdo to první odnese?
1: Trenér vždycky, to je jasný, já si to takhle úplně neberu, prostě vydal jsem se touhle cestou a vím, co to obnáší a nemám z toho jakoby nějaký strach, nebo to, já furt říkám prostě, co se má stát, to se stane a když budu hodně dobrý, tak bych mohl vydržet dlouho někde a když nebudu tak dobrý, tak tohle skončí. No.
0: Tak bylo by samozřejmě krásné, kdybychom se tady pak potkali a její hlava by se vlastně vrátila, protože už byla před několika lety v první lize. Bylo by to určitě hezké.
1: To by hezké určitě bylo, ale myslím si, že k tomu je dlouhá cesta, jo? Že to nejde jako změnit, jako teď si řekneme, postoupíme, ale k tomu je potřeba si to připravit, a ať už je to kádr, ať už je to zázemí a všechno okolo, takže bylo by to hezký a třeba se to stane někdy.
0: Bavili jsme se ještě před naším vysíláním, že vy poměrně často dojíždíte na své současné pracoviště do Jihlavy. Odkud jezdíte?
1: No, jezdím kousek od Dobříše, takže to mám asi 160 kilometrů. Je to jako štrekal, na druhou stranu já řídím docela rád, takže já si jako v tom autě už tak nějak i pracuju, dá se říct, a v Praze nabírám, nebo u Prahy nabírám vlastně zbytek realizačního týmu. Takže už řešíme ten fotbal i v autě a je to takový jako pracovní jízda.
0: A na kolikátou hodinu jezdíte do Jihlavy? Kdy začínáte trénovat? Jak vypadá pracovní den trenéra?
1: Pracovní den, no tak záleží, jestli máme jeden trénink, dva tréninky, ale máme to jako řeknu docela na pohodu, že já vlastně vyjíždím ve stejný čas, když jsem jezdil na Duklu, že projet z Prahou mi vyjde časově pomalu stejně, takže jo, jedu třeba v 7, naberu kluky v 7:40, někdy v 8:30 jsme tady, od 10 trénink.
0: A když je ještě odpolední trénink, ceny od kolika?
1: Když je odpolední, tak bývá od 14:30, máme mezi tím oběd, pak když máme jaké dva, tak většinou tady přespíme a ráno třeba je trénink, takže vždycky se to tak nastaví, aby jsme to zvládali dobře.
0: Vy jste zmiňoval vlastně, že jste se k tréninku dostal přes vaše čtyři syny. Ty už teď asi moc netrénujete, protože na to není čas ani.
1: Na to už není dlouho čas. Vlastně naposled jsem trénoval nejstaršího v Budějovicích. Ten je teď v Táborsku, ale začínal jsem s nima, když byli malí, takže vlastně k tomu jsem se vůbec tomu trénování takhle dostal přes ně, a pak už to šlo rychle.
0: A jaký je váš trenérský sen? Máte nějaký takový, třeba koho byste chtěl trénovat?
1: Úplně koho, ne, spíš kde. Mám jako jeden jediný klub v Čechách, který mě zajímá a nemám to daný, jako že chci do první ligy. Je mi to prakticky jedno. Jako, já chci zlepšovat hráče, musí mi to dávat smysl, musí mě to bavit. A to je takový jediný jako jediný kritérium pro mě.
0: A myslíte, že třeba náš reprezentační tým to na mistrovství světa bavilo?
1: No, myslím si, že moc ne.
0: I o tom se budeme bavit za chvíli.

0: dopoledne.
1: A mým dnešním dopoledním hostem je trenér fotbalistů FC Vysočina Marek Nykl. Vrcholí nebo končí o víkendu mistrovství světa ve fotbale. Předpokládám, že ho sledujete jakožto profesionální sportovec.
2: Tak samozřejmě sleduju, nekoukám na všechny zápasy, takový ty, co se hrály brzo ráno hodně, tak ty jsem vynechal, ale ty zápasy, které mě zajímají, tak si nenechám ujít.
1: Už jsme tady nakousli, že naši fotbalisté se to asi moc neužili. To své vystoupení nebudeme teď hodnotit a pitvat. Mě zaujala jedna věc. Před začátkem mistrovství jsem četl nějakou prognózu jednoho německého ekonoma, který už několikrát po sobě správně tipnul vítěze mistrovství světa. Tentokrát mu to nevyšlo, protože říkal, že ve finále bude Holandsko s Portugalskem a Holanděni vyhrajou. A ani jeden mančaft už tam není. V finále bude, pokud se nepletu, Argentina, Španělsko. Koho typujete na vítěze?
2: No, těžký říct. To Španělsko vlastně vypadalo jako velmi dobře, řeknu, jako tým, takže soupeře nepouštějí do šancí. A možná ta Argentina je jediná, která díky Messimu asi je schopná jako je zastavit, ale nedokážu tipnout, nebo nechci tipovat ani.
1: Mm-hmm. Náš fotbal na tom není moc dobře, pořád se řeší různé aféry a kauzy. Čím si myslíte, že to je?
2: No, to je asi na dlouho tohle. To je, už je to prostě od, teď řeknu o té práce, jakoby z mládeží, ale nemyslím ani jako o kvalitě, spíš, že nejsou peníze, nemáme kde trénovat a zažil jsem to teď poslední roky a když prostě klub, který hraje ligu a nemá tréninkový areál, nemá kde trénovat a to se bavíme o A týmu a pak máme, že jo, mládež k tomu a tyhle ty podmínky u nás jsou hodně špatný a nevidím ani jako do budoucnosti, že by se to mělo nějak zlepšit. Doufejme, že začneme přemýšlet trošku jinak a ty peníze se investujou i do těch věcí a do trenérů hlavně a pak se to možná bude zlepšovat, ale v tomhle moc optimista nejsem.
1: Tak ono, tyhle ty věci se řeší třeba i u hokeje, což je velmi populární sport taky u nás a vlastně odborníci říkají to samé, co vy, že všechno to začíná u mládeže, u práce s mládeží, která není asi taková, jaká by měla být.
2: No, je to samozřejmě otázka celého sportu. Já teď mluvím za fotbal, že k němu mám nejblíž, ale myslím si, že tak je to i v ostatních odvětvích. Takže tady si myslím, že by se mělo začít a i to prostředí, jako teď řeknu, k tomu tréninku, k tomu zlepšování těch hráčů. Jo? To, že budeme mít krásný stadion a vyhřívanou trávu a světla a kdo ví, co ještě, ale my nemáme kde trénovat. A to si myslím, že je větší problém.
1: Tak pojďme radši náš rozhovor finalizovat s něčím příjemnějším. Je tady čas letních dovolených a prázdnin. Já myslím, že vy už máte po dovolené, protože za týden začíná liga, jak jsme mluvili. Jak jste si užil dovolenou, ale ona asi byla docela krátká.
2: Já přemýšlím, jestli jsem vůbec byl na dovolený někde. Byl jsem jenom v Čechách. Máme chatu na Orlíku, takže tam jsem strávil nějaký čas a zrovna se mi, myslím, trefili špatný počasí, takže jsme si to moc neužili, ale jo, krátká byla, asi 3 týdny jsme měli, takže zas tak hrozný to nebylo. Odpočinul jsem si a nabral jsem sílu na sezónu.
1: A máte rád moře? Nemrzí vás třeba, že jste nebyl u moře?
2: No, úplně mi to nemrzí. Malinko možná, jo, ale nemusím úplně lítat už, takže teď nevím, jestli předloni jsme byli v Itálii autem a to bylo úplně fantastický, jak to bych chtěl, ale letos na to vůbec nebyl čas. Loni jsem vlastně byl ve Švédsku na rybách, takže, takže jsem si to užil trošku jinak.
1: Ale možná pak v zimě, když je zimní pauza, tak je na to víc času na tu dovolenou.
2: To zase čas tam asi je, hlavně v té druhé lize, ale to mě zase neláká úplně do tepla, ale radši hory.
1: Tak jo, tak já vám držím palce, ať si můžete užívat nejen dovolené, ale hlavně trošku toho sportovního štěstíčka, sportovních úspěchů, protože tam to bude určitě potřeba, nejenom fyzička, ale i ta psychika, o tom jsme taky mluvili, že vlastně spousta procent toho finálního výsledku není v nohách, ale v hlavě.
2: Tak to je, tak to je.
1: Tak držím vám i hráčům FC Vysočina palce, aby ta psychika fungovala stejně jako fyzička, aby se vašim svěřencům vyhýbali zranění, no a abyste nám dělali větší radost než v tom uplynulém soutěžním ročníku.
2: Budeme se snažit, doufáme, že to tak bude, a já moc děkuji za pozvání, byla to pro mě nová zkušenost, zajímavá, takže díky.
1: Marek Nykl, trenér fotbalistů FC Vysočina. Já děkuju, mějte se hezky a na viděnou.

0: Jan Nedvěd a Kohout, trenér fotbalistů FC Vysočina Marek Nikl je už na cestě ke svým svěřencům a já vás mohu pozvat k našemu vysílání zítra mezi 11. a 12. hodinou. Pokud se chystáte letět na dovolenou a poletíte čártrovým letem z Brna, je docela možné, že za ten knipl, jak se říká tomu přístroji v letadle, do pilotní kabiny usedne Jan Oplatek a právě pilot Boeingu 737 Max Jan Oplatek bude naším zítřejším hostem po 11. hodině. Myslím, že nás čeká velmi zajímavé povídání.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte tři ženy, které se nikdy nepotkaly, ale měly společný sen. Novinářka, královna krásy a filmová hvězda přijali v polovině 20. let výzvu, kterou většina považovala za šílenou. Přeletět Atlantik non-stop. Věděli, že na ně číhá smrt. Jejich odvaha i po letech ohromuje.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání představí chlapce z ulic New Yorku, potomky přistěhovalců, členy pouličních gangů, chudé židy z Brooklynu. Nasedli na parníky a vydali se do Evropy zachvácené první světovou válkou. Stali se disciplinovanými vojáky, kteří se nezalekli ničeho. Jejich příběh je spojen se vznikem legendy o ztraceném praporu.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

Možná se ještě vzpomínáte na písničku o kočce a psovi, kterou nám zpíval kdysi dávno Vítek Pokorný, českou verzi hitu You od Ten Sharp. No, konec konců písničku si můžete objednat jakoukoliv podle sebe, protože se blíží 12. hodina a i dnes budeme plnit vaše hudební přání, takže klidně otevřete svůj počítač, prohlížeč, mobilní telefon, vyťukejte adresu vysočina.rozhlas.cz a objednejte si na formuláři písniček pro Vysočinu svůj oblíbený hit. Po 12. vám ho je budu plnit. Do 12. stihneme určitě ještě Dalibora Jandu s modrým nebem nad hlavou. Ať se líbí.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z bytu a zabavila mu zbraně. Chotěboř v září otevře nové městské muzeum. Vedro i přílišné ochlazování můžou spustit problémy se zuby. Dnes očekáváme dusno a k večeru lokální srážky. Teploty nad 26 stupňů. Hezké poledne vám u poslechu zpráv přeje Tomáš Kolátor. Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden údajně napadl v domě v Děčíně svou manželku. Investigativnímu týmu Českého rozhlasu to potvrdili tři zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní.
5: Foldyna potvrdil, že ho policie skutečně vykázala z domu. Prohlásil ale, že je nevinný a na další otázky odmítl odpovídat.
6: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka. Já teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
5: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka nechtěl případ komentovat.
7: Případné trestní řízení ve fázi prověřování je vždy neveřejné.
5: K incidentu se odmítla vyjádřit i Foldynova manželka. Artur Janoušek, Český rozhlas.
4: S instalací expozic už začali muzejníci v Chotěboři. Nové výstavní prostory v budově bývalé pošty otevřou na začátku září. Budovu město odkoupilo zhruba před 7 roky a poslední 2 roky je přestavuje na multifunkční dům s muzeem. Jedním z mnoha budoucích exponátů muzea je zapůjčený mincovní depot, nalezený v Nové Vsi u Chotěboře, pokračuje ředitel muzea Michal Kamp.
8: Těch mincí je téměř 800 a budou vystavené právě tady ve speciální vitríně i společně s tou depotní nádobou a to je vlastně taková jako hodně koukací věc, to bude opravdu jako velmi, velmi oblíbené, si myslíme.
4: Problémy se zuby může zhoršit horké počasí. Upozorňují na to stomatologové. Vedra podle nich mají například často za následek zhoršení zánětů. Hůře se také při vysokých teplotách hojí rány po extrakcích. Ani ochlazování v teplém počasí ale není vždy bez problému. Vysvětluje jihlavská zubní lékařka Taťána Vrbková.
9: Tam zase může trpět třeba čelistní klou. Ani ty klimatizace nejsou úplně nejlepší, nebo otevřená okýnka v autech, jo, taky se tam může něco takového podobného rozjet. Studené nápoje, zmrzliny, protože tam zase může to působit zvýšenou citlivost zubů. Sport.
4: 11. dějství Tour de France rozhodl až hromadný spurt. Nejrychlejší byl norský cyklista Søren Werenskiold, který si připsal etapové vítězství. Bezprostředně po dojezdu hodnotil závěrečný finish v rozhovoru.

0: počasí.
1: V Jihlavě a Vatíně je aktuálně 23 stupňů, Dukovany naměřili 22. Dnešní den bude oblačný až polojasný, lokálně se můžou objevit přehánky nebo bouřky. A to především k večeru. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 26 až 29 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V rumunské ulici v Humpolci se stala nehoda se zraněním. Na dálnici D1 ve směru na Prahu u Měřína na 134. kilometru dávejte pozor. Je tam dopravní omezení v levém jízdním pruhu a možná tvorba kolon. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A krásně po 12. hodině i dnes ve čtvrtek 16. července začínají písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. 22 155 49 99 je telefonní linka do našeho studia. Využít můžete třeba také naše internetové stránky vysočina.rozhlas.cz a formulář písniček pro Vysočinu.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme splnit první přání, a to je z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz, a je to gratulace k narozeninám. Milá Maru, k tvým nádherným 81. narozeninám ti přeji tolik radosti, kolik máš energie, a to je opravdu hodně. Jsi žena, která svým elánem a mladistvým duchem klame čas. Upřímně.

Kdo tě nezná, nikdy by neuhodl, že slavíš právě tento krásný věk. Vypadáš skvěle, působíš svěže a tvá vitalita je inspirací pro všechny kolem. A samozřejmě přeji krásný den i tvé psí slečně Rony, která ti dělá neustálou společnost, hlídá tvé kroky a dodává tvému životu ještě víc lásky a pohybu. Jste spolu dokonalá dvojka. A tě před tebou mnoho dalších let plných zdraví, lehkosti, radosti, dobré nálady a krásných okamžiků, ať tě každý den potěší něco malého. Úsměv, slunce, dobré slovo nebo věrný pohled Rony. S láskou a obdivem, Hana. Krásná slova, krásná gratulace, neméně krásná písnička a je tady léto s Helenou Vondráčkovou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Blahopřejeme manželům Dominice a Stanislavu Krajíčkovým z Josefodolu u Světlé nad Sázavou k dnešnímu 10. výročí jejich společného života. Prosíme jim zahrát od skupiny Kex písničku Lásko. Děkujeme Pejzlovi. Tak písničku tuto s tímto názvem jsem nenašel a to se omlouvám, ale myslím se, že i písnička Jak děkuje se andělům se bude líbit. A možná jenom taková technická, napsali jste, že chcete zahrát 16.6., ale to přání přišlo dnes. Tak hrajeme dnes.

Pokračujeme v podobném pomalém rytmu. Přišly dvě zprávy, každá je podepsaná sice jiným jménem, ale ze stejného čísla. Prosím o písničku Půlnoční dáma od Chrise Normana, děkuji Sonja. Druhá zpráva, prosím o zahrání Midnight Lady od Chrise Normana, díky Jana. Tak nevím, jestli Jana nebo Sonja, ale každopádně je to stejné číslo, identické. No, přání splníme, ať píšete z jakéhokoliv čísla a podepíšete se jakýmkoliv jménem, jsme tady pro vás. Chris Norman, Midnight Lady, ať se líbí.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Právě teď je nejlepší doba na sbírání a sušení bylinek. Máta, šalvěj, meduňka, chrpa, to vše roste na našich záhoncích a loukách. A co tak zkusit z těch bylinek vyrobit bonbóny? Jak na to? Zajedeme pro rady za Zdeňkou Tulisovou do Budče. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také do Žďáru nad Sázavou na taneční festival, na kterém si zatančí i moje kolegyně Dáša Kubíková.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Pátečním dobrým ráhnem Českého rozhlasu Vysočina se zanoříme do velkého dáška. V čisté vodě ale narazíme na velké slizovité koule, bochnatky a řekneme, co jejich přítomnost znamená pro přírodu i pro plavce. A taky si s námi v Telči uprostřed prázdnin můžete zabruslit.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: A já už zdravím Jardu Zdačec, který stihl návštěvu kavárny v Telči a teď už se nám hlásí do vysílání. Ahoj.
4: Ahoj, Joško. Dnes si dáme písničku s sebou, která se jmenuje SOS. A banán zanechal skutečně krásné písničky a pak jako ty písničky jejich miluju, protože tak mají sílu, abych to tak řekl, Jožko, je to tak, jo?
3: Je to naprosto, jak říkáš.
4: Tak a písničku, Jožku, pošlu pro čestný dárce krve a tak to jak pro ty současný, tak i pro ty bývalý, Jožko, písnička bude pro tebe a pro všechny do studia tam, co tam jsou sebou, jo?
3: Moc krát za všechny děkujeme a písničku posíláme, ať se líbí, užívej dne a těším se třeba zítra na slyšenou, nebo v dechovkách, ahoj.
4: Jo, dobrý, Jožko, ahoj.

22.155, 49.99, horká telefonní linka do našeho studia, ale pochopitelně fungují i ostatní kanály, kterými objednáváte své oblíbené hity. Vybírám další z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu. Hezký čtvrtek, dnes vybírám jednu českou letní novinku, která mě baví, Xindl X a dovolená. Lubošům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům, píše Silvie z Prahy. Já Silvii zdravím, děkuji, no a písničku s Xindlem X dovolená posílám.

0: Čas letních dovolených vrcholí a pokračují také čtvrteční písničky pro Vysočinu. Zdravím Ludvíka Dosalavic, ahoj.
1: Ahoj, Jozo, zdravím tě a zdravím všechny posluchače tohle celého pořadu. Vzpomněl jsem si historku, můžu?
0: Určitě.
1: To jsem zažil před několika lety v čekárně u lékaře v Třešti. Seděli tam s náma dvě babičky a jak už to tak někdy bývá, tak pomlouvali ty svoje dědečky, který mají doma. Ta jedna říkala, holka zlatá, to nemáš představit, co mě to dá práce, než já toho mýho dětka přesvědčím, aby se večí došel vysprchovat. A druhá říká, to ani mi nemluv, já jsem mu minulý týden zrovna nadávala, aby si šel vyměnit ponožky, a když už mě nemohl poslouchat to moje lamentování, tak šel a vyměnil si jednu, že ta druhá je ještě dobrá.
0: No ještě. Tak a co dáme pěkného za muziku?
1: Tak a já bych chtěl nechat zahrát všem našim kamarádům regionákům a chtěl bych zahrát všem lidem, kterým nikdo zahrát nedá. A vybral jsem písničku od KTO Na osadě hráli.
0: Mm-hmm. Dobře, tak a se všem líbí. Díky moc, měj se krásně a pěkný den. Ahoj.
1: Ty taky, Jožo, a všichni posluchači, mějte se všichni moc hezky, nashledanou.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Tak vidíte, to jsem trošku střelil vedle, ale Jaruška samozřejmě zdravím na dovolenou. Já jsem Jožek Kolář a tohle je písnička od Jakuba Smolíka, až se ti jednou bude zdát. Dobrý den, zahrajte Jakuba Smolíka, až se ti jednou bude zdát. Pro mojí Káťu díky moc, Honza. SMSka dorazila, písnička je připravená.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená. Pojďme splnit telefonické přání. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den. Já bych měl takovou prosbu. My bychom chtěli nechat zahrát písničku Lukáškovi, se jmenuje Lukášek, na tábor od babičky a dědy. Jahody mražený, jestli to je Schillinger, nevím, nejsem si jistý.
0: Je to tak, je to Jiří Schillinger. Tak zdravíme ho na tábor, ať se mu písnička líbí a děkuju za váš telefonát.
1: Děkujeme taky, jsem moderný, děkujem.
0: Naslyšenou. No a splníme i vaše přání. Jaké to bude, už víte? Nebo ještě přemýšlíte? Až si rozmyslíte, zavolejte nebo napište do 13. hodiny, máte čas.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Zahrajte, je naprosto nezbytné. Píseň posílám mojí tetě Marii Klementové k dnešním 54. narozeninám do Plané nad Lužnicí. Celá rodina ti přeje vše nej. I my z Českého rozhlasu Vysočina a tady je písnička. Je naprosto nezbytné.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A další telefonické přání je před námi. Dobrý den, koho zdravím do studia, respektive ze studia?
2: Dobrý den, Marie Nováková u telefonu, ze Švábova.
1: Maruško, co vám zahrajeme do Švábova? Pojdejte.
2: Já vás poprosím o písničku od Bonnie M, Gotta Go Home, pro moji sestru, která dneska slaví 24. narozeniny, je sice v práci, ale ať si zatančí hezky.
1: No určitě. U takové písničky se krásně tancuje. Jaká je profese vaší sestry?
2: Pracuje v Třešti ve vývoji ve firmě a vlastně se věnuje krejčovině a šití.
1: Rozumím, tak ať jí to hezky teď s tou jehlou a nití pěkně šijou všechny žerti, jak se říká. Taky ano. Gratulujeme, přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku. Mějte se hezky, pěkný den.
2: Děkujem.
1: A naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Dobrý den, zahrajte pro Luboše Nováka z Pelřimova k jeho dnešnímu svátku písničku od Sagvana Toffyho Dávej ber, díky moc, Monika. Tak tohle je další přání, další SMS, která dorazila ve tvaru Píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04. Když napíšete, pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. No a teď už dost mých slov, protože přichází Sagvan Toffy a jednoznačná hejtovka. Dávej, ber.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A já už našem vysílání vítám paní Majku ze Skály. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Jožo, já vás také moc zdravím a já takhle v poledne nevolávám. Tenhle čas volám vždycky až teda od těch 6, ale odhodlala jsem se a jestli byste mohl nám zahrát Nádhernou. Ano,
1: určitě.
2: A děkuju za vybrání.
1: A pro koho budeme hrát?
2: Posílám to všem posluchačům. Všem posluchačům tohoto rádia.
1: Dobře,
2: ano?
1: Tak si jdeme užít tuhle písničku.
2: Děkuju moc, pane Jožo, děkuju.
1: Nemáte vůbec zač, přichází Pavel Novák a jeho Nádherná. Naslyšenou, hezký den.
2: Hezký den vám taky, nashledanou.

Pavel Novák nás opouští a když se dívám na hodiny, opouští nás také dnešní písničky pro Vysočinu. Úterem 13. hodiny vás čekají další zprávy, potom pořad Alex a host, no a odpolední vysílání bude pokračovat. A my se potkáme ještě dnes v Dechovkách pro Vysočinu po 18. hodině. Jožek Kolář děkuje za vaši milou společnost, přeji vám hezký den a těším se brzy naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policisté v Jihlavě hledají Ukrajince. Jeho věci našli u rybníka. Jihlavské Masarykovo náměstí se otevírá pro auta. Ukrajina má nového premiéra. Poslanci schválili Serchie Koreckého. Dnes očekáváme dusno a k večeru lokální srážky. Teploty nad 26 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Po 38-letém muži ukrajinské národnosti pátrají jihlavští policisté. Jeho osobní věci ležely dnes ráno u rybníka Borovinka, kde byl viděný naposledy včera odpoledne. Měl na sobě tmavé tričko a kraťasy. Má také jizvu pod pravým okem. Policisté z hasiči prohledali rybník i další místa, kde by se mohl zdržovat. Zatím jej ale nenalezli. Pokud má o pohřešovaném někdo informace, má se obrátit na linku 158. Masarykovo náměstí v Jihlavě je od dnešních 14 hodin mimořádně otevřené pro veškerý provoz. Je to kvůli souběhu uzavírek v okolí centra. Na objízdných trasách se tvoří kolony a vozy MHD nabírají zpoždění. Náměstí bude průjezdné v obou směrech zhruba týden. Jezdit se po něm dá maximálně rychlostí 30 km za hodinu. Ukrajinský parlament schválil nového premiéra Serchie Koreckého. Oznámila to ukrajinská média. Korecký doteď šéfoval energetické společnosti Naftohaz. Jako své klíčové priority před hlasováním označil obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci Ukrajiny do Evropské unie. Jako důležité také zmínil přípravy na příští zimu. Podle něj může být kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu ještě těžší než ta minulá. Server RBK Ukrajina uvedl, že právě budoucí zima přiměla ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přistoupit k personálním změnám. Korecký po roce vystřídal v čele vlády Julii Sviridenkovou, kterou poslanci odvolali v úterý.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Obhájci titulu z Argentiny otočili semifinále s Anglií a po výhře 2-1 si znovu zahrají o zlato. Jednou z hlavních postav byl Lionel Messi, který na oba góly přihrál a po utkání vyzdvihl především týmový výkon.
2: Bránili jsme jako tým, stejně tak jsme společně útočili. Znovu jsme ukázali charakter, který je pro tenhle tým typický. Právě obětavost a soudržnost nás dovedly až sem a díky tomu jsme znovu ve finále.
0: Argentina se v nedělním finále mistrovství světa utká se Španělskem. Angličané si o den dříve zahrají s Francií o bronz.
1: Počasí.
0: V Třebíči nebo Vatíně mají 25 stupňů, v Černovicích 23. Dnešní den bude oblačný až polojasný. Lokálně se můžou objevit přehánky nebo bouřky, a to především k večeru. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 26 až 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozor na dálnici D1 na 162. kilometru, v pomalém pruhu je tam roztrhaná pneumatika a o kousek dál porouchané auto. A pozor i v Havlíčkově Brodě v ulici Pražská. Tam se stala nehoda dvou aut a na místě zasahují policisté.
1: Zelená vlna, známe lepší

0: A několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina, už žijete bez problémů v českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce i líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, těm je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků
0: a na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano. Ale teď jsem se v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem říkáte 3,5 a 5. Stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky. Jak jsou na tom?
1: Kluci jsou 2jazyční, možná budou i 3jazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu. A já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech.

0: můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina, česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme někde ve společnosti a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchou angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
1: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
0: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší a přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný, to je prostě pravda. A já na temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
1: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní. A i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
0: To přijde na to, těší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže je tady jak rádoby sama. Na druhou stranu to český prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády a ty mi si našla české kamarády a vídá je častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malečka v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství a tady v Česku je to takové příjemnější a vlastně jestli to můžu já zhodnotit ze svojí pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických s celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Jste zodpovědnější.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo. opravdu občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelný mít děti v době vaší kariéry? Vy jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak. Že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. To bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti, zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretunian, trenér Nate Natchena, posledního olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. A těžko by se nám dávali ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
0: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý až jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
1: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne. Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
0: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
1: Ani 3.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl říct.
0: Jste ukončil v pětnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam to bylo úplně jasně naplánovan. To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotínky špatný a bolesti a bez výkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil, nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: To jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svou ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Čas předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aratuněrem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle. Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. A je proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení anebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval já trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím. Proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď se jí věnujeme, věnujeme se jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7 000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech. Tak, aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měly možnost potkat s ledovým sportem, aby se měly možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve, ale měl jsem daleko větší ambice ve sportu, měl jsem ambice na, nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile a ty jsem nenaplnil, taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala, my jsme byli dva kluci, brácha, který bruslil taky, oba dva jsme bruslili, museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojet na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale, a možná to oběť byla, jednu ženu vám vzal. Vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom vztahu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jinde, že škola, sport a vztah, tak teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority se můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný, já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky a kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže první byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

karton na odvorek a taký porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo čím

0: traje. Sí.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovních dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normálně běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže hračky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebojí, oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A bych nechtěl, že zapomenout, máme taky sestru o hodně mladší a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. Jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo docela drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuju, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000. No, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a na kreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechal buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku a tak, jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojicích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Já musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. A teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví své partnerky a zdraví partnerky na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho. A to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe. Nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já dopomůžu a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích. Ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svou kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby jim ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co svoje vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni se pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaný flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli, seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuju, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svou další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme někoho takového?
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se ho vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla. I teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu. A nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak, my jsme se také vyvinuli rychle. Jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Vedení Jihlavy kvůli uzavírkám zprůjezdnilo Masarykovo náměstí. Policisté hledají muže z Volevčic na Jihlavsku, od pátku se neozval. Hygienici našli na táborech v kraji minimální pochybení. Zítra se objeví přeháňky, k večeru očekáváme pak bouřky se silnějším větrem. Aktuální zprávy z Vysočiny vám přináší Tomáš Kolátor. Masarykovo náměstí v Jihlavě je od této chvíle průjezdné. Magistrát mimořádně zrušil zákazy vjezdu kvůli souběhu uzavírek v okolí centra. Řidiči budou moct místem projet po dobu zhruba jednoho týdne. U náměstí je teď i redaktorka Tereza Pešoutová.
4: Tady u vjezdu na Masarykovo náměstí už je zákazová cedule pro veškerou dopravu mimo MHD přeškrtnutá a řidiči tak můžou přes centrum projíždět. Musí ale dodržovat nejvyšší povolenou rychlost 30 km v hodině. Magistrát nechal náměstí zprůjezdnit kvůli množství uzavírek v centru a zejména kvůli pracem na Fricově ulici. Ze stejného důvodu pozastavil také opravu na Křížově ulici nad náměstím, aby se tam nebrzdil provoz. Rekonstrukce bude v místě pokračovat později. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: 57-letého muže z Jihlavska hledají tamní policisté. Naposledy byl viděn v pátek ve Volevčicích na Jihlavsku. Na sobě by mohl mít zelené montérky a červený batoh. Může působit zanedbaně. Pohřešovaný muž se také může hůř orientovat a reakce nemusí odpovídat jeho věku. V minulosti se pohyboval i v okolí Telče. Pokud má o pohřešovaném kdokoliv nějaké informace, má volat na linku 158. Tři pochybení s celkovou pokutou 6000 korun odhalili během první poloviny července hygienici při kontrolách letních táborů na Vysočině. Na jednom místě neměli děti propustné podložky pod matracemi. Další dvě pochybení byla administrativní.
5: Hygienici také na třech táborech zaznamenali u více účastníků zažívací problémy, zvracení nebo průjmy. Nařídili proto protiepidemická opatření a odebrali vzorky. Laboratorní testy ale zatím ještě původce nákazy neurčili. Na tábory je v kraji v tuto chvíli přihlášených 20 000 dětí. František Jirků, Český rozhlas.
3: Instalací expozic už začali muzejníci v Chotěboři. Nové výstavní prostory v budově bývalé pošty otevřou na začátku září. Budovu město odkoupilo zhruba před 7 roky a poslední 2 roky je přestavuje na multifunkční dům s muzeem. Jedním z mnoha budoucích exponátů muzea je zapůjčený mincovní depot, nalezený v Nové Vsi u Chotěboře, pokračuje ředitel muzea Michal Kamp.
6: Těch mincí je téměř 800 a budou vystavené právě tady ve speciální vitríně i společně s tou depotní nádobou a to je vlastně taková jako hodně koukací věc, to bude opravdu jako velmi, velmi oblíbené, si myslíme.
3: Problémy se zuby může zhoršit horké počasí, upozorní na to stomatologové. Vedra podle nich mají například často za následek zhoršení zánětů. Hůře se také při vysokých teplotách hojí rány po extrakcích. Ani ochlazování v teplém počasí ale není vždy bez problémů, vysvětluje jihlavská zubní lékařka Taťána Vrbková.
7: Tam zase může trpět třeba čelistní klou. Ani ty klimatizace nejsou úplně nejlepší, nebo otevřená okýnka v autech, jo, taky se tam může něco takového podobného rozjet. Studené nápoje, zmrzliny, protože tam zase může to působit zvýšenou citlivost zubů. Sport.
3: Jihlavské fotbalisty posílil nigerijský stoper Mohamed Oladipupo Abdullahi. 18-letý hráč byl v klubu na testech a v letní přípravě hrál ve všech přípravných utkáních, kde přesvědčil vedení klubu. Podle ředitele Lukáše Vaculíka je stoper na svůj věk velmi vyspělý a ukazuje dobré návyky z akademie, odkud přišel. Nová posila má za sebou také 3 starty za nigerijskou reprezentaci do 16 let.
0: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě mají 27 stupňů.

0: Čtvrtým kilometrem dálnice D1 ve směru na Prahu očekávejte zdržení. Od Měřína se tam tvoří nárazové kolony.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krátce po 14. hodině posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Až v sobotu pojedete kolem Šimanova u Větrného Jeníkova, je dost možné, že narazíte na dost hustý provoz, což vás možná donutí k tomu zastavit a jen koukat. Proč? Tak to vám řekneme za chvilku.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Vltava. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Už tuto sobotu 18. července se v Šimanově u Větrného Jedníkova uskuteční už čtvrtý ročník setkání historických vozidel. S jeho organizátorem, panem Dominikem Blaškem, jsme teď ve spojení. Já vás vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
0: Vy jste loni měli rekordní ročník, sjelo se více než 300 aut, tak jakou účast očekáváte letos?
1: Samozřejmě pro nás je každý auto, každá motorka, jakýkoliv kus techniky strašlivě vítaný. Účast to si ani nedokážeme představovat, ani si nechci moc jako troufnout odhadovat nějaký čísla, ale předpokládáme, že bude stejná jako loni.
0: Jaká auta se k vám nejčastěji sjíždí?
1: Nejčastěji to jsou určitě stroje z vlastně bývalého Československa, se dá říct, z dob minulého století. A určitě to budou auta jako Škoda, motocykly Java, ČZ, ale máme tam i zahraniční stroje, ať ze západní nebo východní strany.
0: Kdy u vás v Šimanově setkání historických vozidel začíná a kam povede ispanilá jízda?
1: Návštěvníci jak se stroji, tak i bez strojů, jenom kdo se přijde podívat, tak můžou k nám přijít určitě už od 9. hodiny a akce pokračuje, dejme tomu, do těch 2 hodin. Spanilá jízda začíná většinou kolem 1 hodiny. Je to vlastně i podle toho, jak zrovna stíháme, jak je ten čas, ale vede okolím Šimanova po různých vesnicích. Určitě to stojí za to vybírat.

0: máme většinou zajímavý místa, aby ty lidi při té projížďce se nekochali jenom tím strojem před sebou, ale i tou krajinou kolem nich.
1: Na sobotní setkání historických vozidel v Šimanově u Větrného Jeníkova nás pozval pan Dominik Blažek. Já vám za to děkuju, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Já vám taky děkuju moc, mějte se hezky, naslyšenou.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina jste teď slyšeli Helenu Vondráčkovou. Na návsi v Černé na Žďársku stojí moderní dřevěná kaple svatého Antonína. Na tuto netypickou stavbu se jel podívat regionální stopař Adéla Zachová a ta nám za pár okamžiků poví několik dalších podrobností.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Tady ta klimatická změna Vysočině vlastně prospívá, protože, ať se to zdá neuvěřitelný, můžu s mírnou nadsázkou říct, že Vysočina se stává takovou obilnicí republiky. Protože pšenice, ječmen, tady ty obilniny, které dřív byly jako spíš doménou těch úrodnějších nížin, tak vlastně se jim dneska velmi dobře daří na Vysočině, protože tady pořád je voda.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Takový to jdeme na druhou stranu, poplaveme na druhou stranu a zpátky, to prosím vás už v dnešní době tam, kde je lodní doprava, v žádném případě nedělejte.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Pátečním dobrým ránem Českého rozhlasu Vysočina se zanoříme do velkého dáška. V čisté vodě ale narazíme na velké slizovité koule, buchnatky a řekneme, co jejich přítomnost znamená

minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina ve čtvrtek odpoledne ve 14.21 dospíval David Dale. Kaple svatého Antonína paduánského se původně nacházela na zámku v Černé na Žďársku. Po jeho restituci a prodeji byla odsvěčena a zrušena. Teď můžete kapli najít přímo na návsi, je to poměrně netradiční stavba. No a s konkrétními informacemi přichází přímo z místa náš regionální stopař Adela Zachová. Adelo, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Já teď momentálně jsem přímo před kaplí svatého Antonína, která se stavěla v letech 2005 a 2006 a slavnostně byla vysvěcena 10. června 2006, takže letos oslavila už 20. narozeniny. Vysvětil ji brněnský biskup Vojtěch Cikrle a nyní tedy slouží k bohoslužbám a také ke kulturním akcím, jako jsou koncerty nebo nějaká menší komorní divadelní představení. A kaple je určitě výrazná dominanta celé vesnice a jedinečná je i tím, že kombinuje jak tradiční prvky, tak i ty moderní ve své architektuře. A její tvar také připomíná loď, mě vyvstala na mysl hned Noémova archa, je tomu velice podobná. No a ta dřevěná konstrukce kaple je obložená severským smrkem a také z té původní zámecké kaple se některé věci zachovaly, přesunuly do této nové a například původní je tedy dřevěná socha svatého Antonína. A já jsem si teď do vysílání pozvala také nezávislého starostu obce Černá a Vítězslava Plocka, který nám ještě trošku více celou stavbu přiblíží. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Tady ta stavba je považovaná za výrazný minimalistický vzor sakrálních staveb. Byla postavena studiem architektonickým Kuba Pilař a my jsme ji tady stavili záměrně v kontrastu oproti zámku, protože tam ta kaple původně byla zrušena. Sem se přenesla socha svatého Antonína Paduánského a podařilo se nám později nalézt ještě druhou část oltáře, který jsme zrestaurovali a umístili ho do kaple. Ta kaple má výhodu v tom, že vlastně má kompletně originální interiér, protože v tom interiéru není jediná stejná lavice. Má kapacitu asi 78 míst, ale když doplníme židličkami, tak se tam dá dát až 110 míst na představení kulturní. Je tam vynikající akustika, čili se to dá využívat. Oltář je ze sienitu, což je druh kamene, který je tady na Velkomezříčsku typický. V jeho nožce jsou uloženy ostatky svaté Zdislavy a svatého Sarkandra. Původní oltář z kaple byl vyšší, ale podařilo se nám z něj zachránit pouze dvě části. Třetí část je umístěna v Měřínském kostele jako obětní stůl. Je tady taky výrazný prvek, to je sakristie, což je vlastně dřevo točené do válce. Je to technický unikát, takže se to velice líbí. A potom samozřejmě uvnitř i originální výzdoba, především křížová cesta, což je perokresba od pana Slámy z Polníčky. A ten interiér je vlastně přizpůsobený i způsobem stavby, protože jsou tady použity typické materiály a typické postupy, které se používaly v historii.
1: Pane starosto, já vám moc krát děkuju za informace a ještě doplním, že prohlídku kaple je možné si domluvit na místním obecním úřadu.
0: Kapli svatého Antonína v Černé na Žďársku navštívil náš regionální stopař Adela Zachová. My za to děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuji, hezké odpoledne.
3: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme půl třetí, vy posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. I v tento den, kdy si užíváme letní teploty.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: V horkých dnech, jaké panují v posledních letech na celém světě, si musíme dávat obrovský pozor na oheň. Když totiž přiletí červený kohout, jak se lidově říká vypuknutí požáru, je to vždycky tragédie. Dokonce i s dnešní nejmodernější technikou a rychlými auty. A co teprve v dřívějších dobách? Tehdy se hasilo ručně, voda byla mnohdy daleko a všechny stavby zhořlavých materiálů. V Hasičském muzeu v Přibyslavi najdeme názorné ukázky prvních způsobů hašení ještě před příchodem prvních stříkaček.
2: Hašení požáru právě proto, že dříve ty rybníky nebyly hned u měst. Takže se postavila soustava vysokých žebříků k ohnisku požáru a na principu samospádu vody se hasilo. Takže voda putovala z rybníka přes ty vysoké žebříky až k té stříkačce, která byla někde u toho domu. Mohl se teprve hasit požár až po tom dodání té vody. Vědra byla textilní, slaměná nebo kožená a vědra musela být vymazávána smolou anebo fermeží po každém úkonu. To jsou takový typu vodní vědra ještě před železnejma nebo plastovejma vědrama.
3: Vysvětluje Iva Macková, konzervátorka a muzeoložka Hasičského muzea v Přibyslavi.
4: Vy jste říkala, že vlastně to jde soustavou žebříku až ke stříkačce.
2: Ano, ta stříkačky byly buď přenosné, to znamená, že se musela naložit na vůz a vůz tím teprve někam mohl odjet.
4: To muselo nosit velká spousta lidí.
2: Domy byly dřevěné a byly blízko u sebe, takže před každým domem musela být káť s vodou nebo s pískem, aby bylo možné hned hasit a většinou, když teda někde se něco zapálilo, tak aspoň půlka toho schořela. Takový ty první pokusy nebyly třeba úplně moc úspěšný, ale aspoň to byly nějaký začátky.
3: Další zajímavosti z historie hašení požáru u nás se týkají hadic, jak se vyráběly a také jak se čistily.
2: Tenkrát se používaly tyhle ty pračky na hadice, protože jak byly ty vlákna z přírodních materiálů, tak ty hadice se více špinily. Dřevěná pračka na hadice, jsou na tom takové kartáče. Tato pračka byla na železné tyči a v železné kádi se vlastně přes tyto kartáče dávaly hadice, které se propíraly v té vodě a ty hadice byly vlastně z přírodních vláken. To bylo vlákno lněné nebo prostě třeba i kopřivové mohlo být. Protože první hadice hasičské byly tkány na stavech, už v roce 1891 to bylo ukázáno na první jubilejní výstavě v Praze a tam bylo několik takových stavů, které obeplétaly ty hadice. A tady máme vlastně ten pletací stroj. Jádro té hadice je gumové, protože tlak vody není stejnoměrný v té hadici, tak proto se kostra té hadice tvořila z toho vlákna v těch 80. letech už umělého vlákna, které obeplétalo tu hadici a tvořilo tu kostru, aby vlastně ta hadice nepraskla.
4: Já jsem si to představovala, když jste říkala, že se hadice tkaly na stavech. Jak se může na rovném stavu utkat něco kulatého?
2: Takovýhle stav.
4: A tady teď vidím, že to je stav vymyšlený a zkonstruovaný, aby to šlo do kulata. A to bylo i v tom roce 1890.
2: No, asi nebyl z kovu. Jako z kovu nebo takhle konstrukčně vyřešený, ale už to prostě museli mít vymyšlený a bylo tam několik stavů.
3: A nakonec na ukázku ještě jedna z prvních hasičských sirén.
2: Stačí malinko zapumpovat. Tak, dobrý. A tady to zmačkneme.
3: Z Přibyslavi Dáša Kubíková, Český rozhlas.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 14:42 ladíte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Jak bude zítra v pátek, no a taky jaké máme teď aktuálně počasí na Vysočině, to probereme s meteorologem Mojmírem Martanem. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak to teď aktuálně na Vysočině vypadá s počasím? Jsou někde nějaké přehánky?
2: Přehánky jsou jen zcela ojedinělé, konkrétně teď jsou asi dvě přehánky na Žďársku, jinak máme oblačno, na některých místech i polojasno a teploty 25 až 29 stupňů.
0: Přinese dnešní odpoledne a noc na zítřek nějakou výraznější změnu, případně nějaké bouřky?
2: Tak nějaká ojedinělá bouřka může ještě v odpoledních hodinách se vytvořit, ale potom večer už spíše jen výjimečně přehánky, v průběhu noci potom už bez srážek a také ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Jen potom v ranních hodinách se začne té oblačnosti od jihozápadu tvořit více a výjimečně se také vytvoří údolní mlhy. Teploty by během noci poklesly na 18 až 15 stupňů, takže to bude poměrně teplá noc se slabým jihovýchodním větrem.
0: Zítřek oproti dnešku bude zase o nějaký ten stupeň ještě teplejší?
2: Ano, bude, zítra vyvrcholí příliv teplého vzduchu, bude oblačno až polojasno, zpočátku s menší možností přehánek, ale kolem poledne a odpoledne se pravděpodobnost výskytu přehánek a bouřek bude zvyšovat, lokálně mohou být i silné, nejčastější potom by měly být ve večerních hodinách. 27 až 30 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, v jihovýchodní části kraje to mohou být teploty až do 32 stupňů. Vítr slabý během dne, mírný jižních směrů, odpoledne a večer se bude mít na západní, na bouřkách přechodně zesilovat.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan. My vám děkujeme, mějte se hezky, na naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a kam se vypravíme s naším zámeckým létem už za několik minut, to vám ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina řekne jeho průvodce František Kinský.

0: Posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Před námi je další prázdninový víkend a tak možná přemýšlíte nad tím, kam vyrazit, aspoň na ty dva dny, pokud právě teď ještě nemáte dovolenou nebo už ji máte za sebou. A my vám rozhodně s vaším rozhodováním pomůžeme, protože ani dnes nemůže v našem vysílání chybět zámecké léto. Celé prázdniny putujeme spolu s Františkem Kinským po našich památkách a přibližujeme vám jejich historii a zajímavosti s nimi spojené. Jaký je dnešní cíl, to se dozvíme právě teď.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
3: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
4: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
4: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si prožít výstavy, je to úplně na vás. A může se tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
4: Nejhezčí je období, když kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
4: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic, nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla jako největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
3: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
4: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní prameny, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. Policisté v Jihlavě hledají Ukrajince. Jeho věci našli u rybníka. Hygienici na dvou místech Vysočiny zakázali koupání. Zítra se objeví přehánky, k večeru očekáváme pak bouřky se silnějším větrem. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale také nejméně dvě děti. Okresní státní zastupitelství v Děčíně dnes zveřejnilo zprávu, že policie v případu minulý týden zahájila úkony trestního řízení. Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Kriminalisté mu zabavili několik střelných zbraní, které vlastní legálně. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu. Prohlásil ale, že je nevinný. Na další dotazy nereagoval. Žádost o vyjádření odmítla i Foldynova manželka s tím, že jí to zakázala policie. Po 38-letém muži ukrajinské národnosti pátrají jihlavští policisté. Jeho osobní věci ležely dnes ráno u rybníka Borovinka, kde byl viděný naposledy včera odpoledne. Měl na sobě tmavé tričko a kraťasy. Má také jizvu pod pravým okem. Policisté z hasiči prohledali rybník i další místa, kde by se mohl zdržovat. Zatím jej ale nenalezli. Pokud má o pohřešovaném někdo informace, má se obrátit na linku 158. Dva zákazy koupání vyhlásili hygienici na Vysočině. Vyplývá to z posledních výsledků měření kvality vody. Lidé nesmí kvůli masivnímu výskytu sinic vstupovat do rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí od začátku prázdnin. Nově pak platí ve vodní nádrži Trnávka na Pelřimovsku.
4: Zhoršená kvalita vody je i v rybníce Domanický, Medlov nebo Plzké nádrži na Žďársku. Hygienici doporučují se po koupání osprchovat. Podobně je na tom Břevnická nádrž a vodní nádrž Sedlice, kde ještě minulý týden platil úplný zákaz vstupu do vody. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Objevovat Třebíč můžou lidé prostřednictvím nové aplikace. Takzvaná Venku app vychází z map pro orientační běh. Zájemce zavede mimo jiné na místa zapsaná na seznamu UNESCO, na vyhlídku z návrší Hrádku nebo ke skalám. Terén je vhodný jak pro aktivní sportovce, tak pro rodiny z kočárky. Místní orientační běžci navíc budou trasy pravidelně obměňovat. Mapa pokrývá téměř celou Třebíč, pokračuje mluvčí města Iriny Marta Kydisová.
5: Aplikace funguje tak, že po městě Třebíči máme připraveno a rozmístěno 25 kontrolních bodů. Jsou to vlastně QR štítky, to jsou takový malý nenápadný štítky nebo dřevěné destičky a úkolem lidí, kteří tuhle tu hru venku hrajou, tak je najít podle mapy tyhle body, kód naskenovat a vlastně v aplikaci ho zaregistrovat.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Argentinští fotbalisté můžou obhájit titul světových šampionů. Anglii porazili 2-1 po obratu ve druhém poločase a postoupili do finále. Trenér úřadujících mistrů světa Lionel Scaloni vysvětluje, v čem je největší síla Argentinců.
6: Když mluvíme o tomhle zápase, myslím si, že náš tým hraje nejlépe právě ve chvíli, kdy je pod tlakem. Když se dostaneme do problémů a soupeř trochu poleví, tak dokážeme zabrat. Jdeme za tím, co chceme. Právě takové momenty ukážou, jak moc po vítězství toužíme.
2: V nedělním finále se Argentina utká se Španělskem. Anglie bude hrát už v sobotu o bronz s Francií.
3: Počasí.
2: Pelřimově teploměry naměřily 26 stupňů, Dukovany a Velké Meziříčí 28. Noc bude spíše jasná s teplotami kolem 15 stupňů a ranní tvorbou mlh. Zítřek už bude oblačný a přidají se přehánky, které odpoledne zesílí. Objeví se i bouřky a srážky budou nejčetnější na večer. Teploty vystoupají až na 27 stupňů, místy jich teploměry naměří až 32.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opatrně na dálnici D1 z Prahy do Brna. Na 84. kilometru se stala nehoda a od 81. kilometru to tam stojí. Pokračuje naše zpravodajka.
7: Teď je ve třech kruzích kolona, teď jsem kolem té nehody projela. Je to nehoda osobního automobilu.

0: Příští týden se má podle meteorologů ochladit. Pokud ještě chcete využít horké letní počasí a chystáte se k vodě, tak zbystřete. Hygienici na Vysočině znovu kontrolovali vodní plochy a na dvou místech už koupání zakázali. Kde, tak o tom budeme mluvit zhruba za čtvrt hodiny a taky naopak poradíme, kde je koupání bezpečné.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.
2: Mám prostě

0: zdraví. Jaký je rozdíl mezi angínou a spálou a proč se mluví o spálové angíně?
1: Angínu a spálu způsobuje stejná bakterie, streptokokus. A když způsobí angínu, mluvíme o streptokokové neboli spálové angíně. Jinak může angínu vyvolat nějaký jiný mikroorganismus, třeba i viry. Pak tam nebývají na mandlích typické bílé povlaky, ale můžeme také mluvit o angíně. Spála je vlastně taky angína, ale navíc se projevuje vyrážkou, takovou krupičkou, která se objevuje nejčastěji v podbříšku a odtud se šíří. Může být svědivá a typické bývá, že se potom loupe kůže. Angínu i spálu považujeme za vážné nemoci, které nesmíme podceňovat a vždy doléčit antibiotiky, abychom zabránili rozvoji revmatické horečky.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Hygienici opět kontrolovali kvalitu přírodních koupaliště na Vysočině. Na dvou místech v kraji vyhlásili zákaz koupání. Kde je plavání bezpečné a kterým místům se naopak vyhnout, to zjišťovala redaktorka Magdalena Machová. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kde všude vyhlásili hygienici zákaz koupání?
1: Hygienici ho nově vyhlásili na vodní nádrži Trnávka na Pelhřimovsku. A to jak na městské pláži v Červené Řečici, tak v lokalitě Petračka. Voda tam už nesplňuje hygienické limity a při koupání hrozí lidem třeba kožní vyrážky nebo různé alergické reakce. Na hladině se taky vytvořily květy sinic a u břehu může být naplavené větší množství zelené kašovité hmoty. Zákaz vstupu dál platí také na rybníku Kachlička na Havličkobrodsku. Tam je voda špatná už ale několik sezon po sobě.
0: Jaká je kvalita vody na dalších místech v kraji?
1: Zhoršená je taky třeba v domanínském rybníku. Hygienici ji přidělili třetí stupeň z pěti, přičemž pětka už znamená úplný zákaz. Koupat se tam sice stále dá, ale i tady je ve vodě hodně sinic a chlorofilu A. Citlivějším lidem tak může voda způsobit zdravotní problémy. No a zmíním ještě Plskou nádrž a rybník Medlov na Žďársku. Tam je voda mírně zakalená a obsahuje menší množství sinic. Podobná situace je i na vodní nádrži Břevnice. Jakost vody se ale zlepšila ve vodní nádrži Sedlice na Pelhřimovsku, kde ještě minulý týden platil úplný zákaz vstupu. Lidé se tam teď koupat můžou, hygienici ale doporučují se po koupání osprchovat.
0: No a kde se tedy můžou lidé zcela bezpečně osvěžit?
1: Na Jihlavsku je to třeba velký a malý pařezitý rybník. Na Pelhřimovsku pak lom Horní Carekev, kde je voda tradičně vždy dobrá a teď má příjemných skoro 23 stupňů. Na Třebíčsku je dobrou volbou Dalešická přehrada a na Žďársku rybník Velké Dářko. Jen připomenu, že vzorky odebírali hygienici v pondělí a vysoké teploty v tomto týdnu tak mohly kvalitu vody ještě ovlivnit.
0: Kde se můžete vykoupat bezpečně ještě předtím, než se o víkendu ochladí, to zjišťovala redaktorka Magdalena Machová. Děkujeme za to a přejeme hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Krásně před půl čtvrtou posloucháte Dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Cín na první pohled vypadá jako stříbro. Navíc se u nás kdysi i hodně těžil. No a tak se není co divit, že naši předci, kteří se nemohli dovolit stříbrné příbory, je často nahrazovali právě cínovými. Je tady Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Čemu se za starých časů říkávalo stříbro chudých? Cínu. Lidé ho znali už od doby bronzové. Tehdy totiž společně s mědí sloužil právě k výrobě onoho bronzu. Později, na začátku letopočtu, se cín začal používat k výrobě nádobí. A ještě později se i u nás cín hojně těžil. Takže i v Čechách bylo nádobí cínové. To používali hlavně měšťané, protože prostě neměli na rozdíl od šlechty na to, aby jedli ze stříbra. A ještě později bylo možné vidět předměty z cínu i u bohatších venkovských rodů. Z cínu tehdy byly konvice na víno, poháry, talíře, mísy, ale i dětské hračky, svícny, lampy nebo kropenky a další liturgické předměty. Dokonce i šperky nebo lékařské nástroje. Ale nic netrvá věčně. Ústup cínu jako materiálu přišel s rozšířením používání kameniny, skla a porcelánu. Nejstarší popis výroby cínových nádob, pocházející z 11. století, uvádí, že na hliněný základ, který tvořil vnitřek nádoby, se nanesla silnější vrstva vosku. Na vosk se opět nanesla hlína a po vysušení formy se nádoba nahřála a ten vosk vytekl. Do takto vzniklé formy se nalil rozžhavený tekutý cín. Výhodou využití vosku byla možnost tvorby nejrůznějších ozdob a ornamentů. Nevýhodou bylo samozřejmě jednorázové využití formy. Použít a vyhodit. Časem se začaly používat formy dřevěné a od 16. století také sádrové, pískovcové nebo mosazné a o 300 let později i litinové. A věděli byste, že i u nás existovala i lidová technika zdobení dřevěných kraslic ornamenty vznikající vyléváním roztaveného cínu? No a zítra o tom, která prý vyzrát na žloutenku. Bejvávalo.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte tři ženy, které se nikdy nepotkaly, ale měly společný sen. Novinářka, královna krásy a filmová hvězda přijali v polovině 20. let výzvu, kterou většina považovala za šílenou. Přeletět Atlantik non-stop. Věděli, že na ně číhá smrt. Jejich odvaha i po letech ohromuje.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí chlapce z ulic New Yorku. Potomky přistěhovalců, členy pouličních gangů, chudé židy z Brooklynu. Nasedli na parníky a vydali se do Evropy zachvácené první světovou válkou. Stali se disciplinovanými vojáky, kteří se nezalekli ničeho. Jejich příběh je spojen se vznikem legendy o ztraceném praporu.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Fedo, řekni for.
1: For, říkáš, no tak já mám rád ty fóry o blondýnkách, to takhle novomanžel se ptá své ženy blondýnky. Hele, prosím tě, proč už půl hodiny držíš tu husu za krk? No, tady je přece v kuchařce napsáno, 3/4 hodiny mírně dusíme.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Krátce před 16. hodinou posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a my jsme vám dohráli skupinu Činasky.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Žádné prázdniny se neobejdou aspoň bez jedné návštěvy lesa, kde najdeme borůvky, maliny, lesní jahody. A kdo má štěstí, tak do lesa ani nemusí. Třeba má na zahrádce višňový strom a taky velkou úrodu. A právě borůvky a višně se objevují i v dnešním tipu. A jak je zavařit a čím je vylepšit, řekne kolegyně Dáša Kubíková.
2: Rostou, zrají, červenají se a modrají a ze sluníčka jsou plné cukru. Mluvím o letním ovoci, které si rádi necháváme v různých podobách uchované na zimu. Recepty na klasické kompoty nebo džemy už možná máte také dávno vyzkoušené, ale všechno se dá vylepšit. Díky mé zvědavosti se dozvídám novinky i od úplně cizích lidí, třeba v lese, když jdou s mnoha nádobami na borůvky. Takže teď už vím, že jsou velmi dobré borůvky v medu. Na kilo borůvek potřebujeme asi 20 deka až čtvrt kila medu. Do malých skleniček nasypeme očištěné borůvky, každou zakápneme medem, uzavřeme víčkem a sterilizujeme 10 až 15 minut. Podobně nadšená jsem byla z typu zahrádkáře a experimentátora s vlastní úrodou z Brna. A i když se dělají jen tak od oka, bývá to velká lahůdka. Vypeckujeme si višně, trvá to, ale úsilí se vyplatí. Ty pak naplníme do skleniček, do každé přidáme velkou lžíci třtinového cukru a každou skleničku zakápneme rumem. Jako bonus přidáme koupené pecky čokolády nebo nalámané kousky z kvalitní hořké tabulky. Opět skleničky zavíčkujeme a zavaříme. Višně sami pustí hodně šťávy, takže nálev nepotřebují. Hotové zavařeniny pak využijeme na přelití dezertů, zmrzliny nebo na koláč a voní celý rok. Tak to zkuste a nechte si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: 16 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Zadržení Čecha v Číně podle ministra Macinky nesouvisí s případem čínského občana zatčeného v Česku. Hygienici našli na táborech v kraji minimální pochybení. Jihlavské Masarykovo náměstí se otevírá pro auta. Zítra se objeví přehánky, k večeru očekáváme pak bouřky se silnějším větrem. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Čech zadržený v Číně tam byl na soukromé návštěvě. Uvedl to šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Čína muže zadržela kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Zadržený neměl podle Macinky žádné vazby na české státní instituce.
3: Všímám si různých spekulací, zejména mediálních, které se snaží spojovat tady tento případ s tím případem zadrženého čínského občana v Praze. A já toto musím tedy vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nijak nesouvisí.
2: Čínské ministerstvo už předtím kritizovalo lednové zatčení čínského občana v Česku. Kriminalisté ho podezřívají ze spolupráce s čínskou zpravodajskou službou. Tři pochybení s celkovou pokutou 6 000 korun odhalili během první poloviny července hygienici při kontrolách letních táborů na Vysočině. Na jednom místě neměli děti propustné podložky pod matracemi. Další dvě pochybení byla administrativní.
4: Hygienici také na třech táborech zaznamenali u více účastníků zažívací problémy, zvracení nebo průjmy. Nařídili proto protiepidemická opatření a odebrali vzorky. Laboratorní testy ale zatím ještě původce nákazy neurčili. Na tábory je v kraji v tuto chvíli přihlášených 20 000 dětí. František Jirků, Český rozhlas.
2: Masarykovo náměstí v Jihlavě je od dnešních 14 hodin mimořádně otevřené pro veškerý provoz. Je to kvůli souběhu uzavírek v okolí centra. Na objízdných trasách se tvoří kolony a vozy MHD nabírají zpoždění. Náměstí bude průjezdné v obou směrech zhruba týden. Jezdit se po něm dá maximálně rychlostí 30 km za hodinu.
0: Sport.
2: Jihlavské fotbalisty posílil nigerijský stoper Muhammad Oladipupo Abdullahi. 18-letý hráč byl v klubu na testech a v letní přípravě hrál ve všech přípravných utkáních, kde přesvědčil vedení klubu. Podle ředitele Lukáše Vaculíka je stoper na svůj věk velmi vyspělý a ukazuje dobré návyky z akademie, odkud přišel. Nová posila má za sebou také 3 starty za nigerijskou reprezentaci do 16 let. A fotbalový přestup podepsal i záložník Alex Král. 28-letý hráč míří z Unionu Berlín do dánské Kodaně.
0: Počasí.
2: V Humpolci je 26 stupňů, v Počátkách nebo Náměšti nad Oslavou 27. Noc bude spíše jasná s teplotami kolem 15 stupňů a ranní tvorbou mlh. Zítřek už bude oblačný a přidají se přehánky, které odpoledne zesílí. Objeví se i bouřky a srážky budou nejčetnější na večer. Teploty vystoupají na 27 stupňů, místy jich teploměry naměří až 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opatrně u Vystrkova u Humpolce na kruhovém objezdu se tam srazilo nákladní auto s osobákem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
3: Mluv. A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
1: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka slivovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: On to používal dost často, jo. Takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále, a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetu, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový den mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let, tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál. A tím dal

0: povel k absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků, já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepí Hlinomas rovněž, blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestričku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem a propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk, no ten kovový mikrofon, že to nebylo jako tady, že sametovej. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo, tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ano, tak...
3: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroj, tady nemáme ani stroj.
2: Ano, mám plechový mikrofon už taky nekrytý.
3: Můžeme je, takhle, taky... jestli to... Je to ono?
2: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně. Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
3: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia, ano. Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
2: Ano.
3: No, nenapadá mě nic jiného.
2: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to? Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
3: Jo, takhle.
2: Víš, jak to udělali?
3: Jak?
2: Koupili obyčejnou husu v supermarketu. A do ní zabodli. Nože.
3: A co s tou husou potom? Kdo jí upek?
2: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení schánil potom,
3: po huse.
2: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože netušili, že je to živý materiál.
3: No,
2: a
3: tak
2: dá
3: řekli,
2: upek.
3: Že měla, ano. Že splesnivěla a vyhodila se.
2: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na synalovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
3: to večer v ložnici, to mě zajímá. Malo.
2: Jo, tyhle dva.
3: No, takový vzpomínky.
2: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem
1: Humoriáda.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový, naším hostem, a Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím.
4: Dobré poledne, hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné je rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super, tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo, tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se to dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším, dobrý den.
5: Jmenuji se z Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět.
4: Ložnice vyhrála
2: téma
4: asi.
2: Láka. Ano, ještě ano. Někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo, tak to bude tedy Bčko. Opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vaše Kvidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blenerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: No. Já taky.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: No. Já jsem vás měla ráda už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: No. Co kdybychom si potykali? Říkej mi Iveta.
8: No, vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
10: No beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
9: Tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: To potřeba s tou
10: nechal. Tak to nechej a hrej. No. Jeď, kam?
9: Jeď.
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Jasně. Beze všeho, no. Samozřejmě.
9: Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné.
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Uběhli do toho parochu, nebo tam mezi vás vlítnu.
9: Uhně to, pane Vidra.
10: Miláčku, no? Co kdybychom na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hopstnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi...
4: Jestli na to hupsli.
2: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál jsi z toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
2: Neznáš.
4: Například...
2: Je to tak stresující, že se ti ani nechce ten...
4: Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která, tak ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
2: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
2: Že jsi byl v posteli s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
2: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
2: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
2: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
2: Jo, tak...
4: Režina to budeme my všichni.
2: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
2: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Takový, no, jeden den.
2: Jo,
4: jeden den.
2: To zvládli.
4: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
2: Ano, ale je.
4: Ale... Viděli jsme se jako já u snídaně, ale ta byla už až v poledne.
2: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: To nevím, to se jí chci zeptat,
2: no,
4: právě.
2: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Jestli
2: si to pamatuje vůbec.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A
2: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli si to dovím, tak to pak tady řeknu.
2: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď Auzer hned nevím přesně datum.
2: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
2: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
2: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
11: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Halo. Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanárovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
3: Odkud?
1: Ze Zdounek. Ano.
3: Ze Zdounek. To je jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už to dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
3: No jednou za měsíc.
1: Tak to tak vychází. To tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
3: Aha.
2: Takže já bych si dal Stelinku, no.
3: Stelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
4: Dobrý den, Breno z Martina.
1: I vám?
3: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
4: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám.
3: A my vám prajeme tiež na Slovensko všetko dobré.
4: Ďakujem pekne, nech sa darí.
1: Áno, i vám. Ďakujeme. Další telefon.
5: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
3: Šumperk, výborně.
5: Šumperk, moc zdravím pana Novýho. Chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
3: Jo.
5: Motor. Jestli si vzpomínáte.
3: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
5: Ale nemá chybu. Já když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
3: Jo, výborně.
1: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
5: Já nebudu zdržovat pokračování. Bečko.
3: No koho jste zvolil? Bečko?
1: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanárovičová. Ještě někdo přidá bod?
3: Hala.
6: Hezké odpoledne, oba vás tam zdravím. Tady posluchačka z jesenických podhůří, z jesenického podhůří.
3: Hezky.
6: A si Bečko.
3: Dneska to je samej východ, člověče.
1: Stela Zázvorková to vyhrála. Zase
3: vyhrála
1: změna.
3: Stela Zázvorková.
1: Mají ženy smysl pro humor?
7: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor. Že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopníme. Že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? To je právě to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát, já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že? Doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že? Nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku. Nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? otázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na ničce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala jsem na něho ze svého ukrytu. Ha-ha!
3: Byl hodně vysoký ukryt, aby se tam zcela vešla.
1: Byla mladá.
3: Jo, byla mladá.
1: Po hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
3: Ne, naštěstí ne.
1: Naštěstí ne.
3: Naštěstí
1: není ne. Ten typ. Ty?
3: Ne, taky ne.
1: Ne.
3: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
1: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo dvě.
3: Číslo dvě. Do té ložnice. Ano. No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
1: Dobře, tady to stačí.
3: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
1: Ano, takže vtipky doma, ne? Ty si užíváte vlastně v práci, v divadle s kolegy.
3: No, býváme vtipný jinak.
1: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Lábus, Dejdar a podobně.
3: To je furt stejný.
1: To je furt stejný.
3: Je furt stejný a furt to baví.
1: Jo, je i vás.
3: Jo. Ano, ano.
1: Jo.
3: Jo, jo. My to máme furt stejný.
1: Já mám pocit, jak Jirku znám, Lábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
3: zmoudřel?
1: No.
3: To je kravina.
1: Jirko, zdravíme, snažíme se.
3: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
1: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
3: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
1: Jo. To je na Silvestra, až vysílat.
3: Ani to ne.
1: Ani to ne, až
3: ani
1: takhle.
3: To ne.
1: Až takhle odvážné to bylo.
3: Ne, odvážné to nebylo právě. Bylo to odvázané.
1: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
3: Tak. No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání v dešti.
1: Učitele tance.
3: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak a to dělá s paní Petkovou Swing.
1: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to bylo nedávno v Humoriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho seznamu.
3: Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
1: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje, s Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové a Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme.
5: Je
3: za
5: to odpovědě. Široký, do Mažlice Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: A prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval... vám pomohl proti tomu Vyskočilovi, když ho má hrozně rád i ono.
5: Škoda, že jsem to nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když budu dělat judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale to je jedno, ale chtěl bych sem Ačko.
3: Ačko.
5: To jsem se chtěl zeptat. A Čapa je u vás dobýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak... bo to otřem trošku.
8: Já jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale tak já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. Je. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já... Z kolika já už jsem chodil.
7: Ne, dobrý,
8: on už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě byla lapata, kam bys šel s patou?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická se, dvojice
9: teda,
7: s Pítkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takovej divný. Takže jsme se jenom taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obráceně jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: A já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne. Máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je
7: zajímavý. Pojďme, choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Skolejte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně něco jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak třeba máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlejí a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ty, co si vykoledovali čunky, to byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek, se v 70. letech u nás nesměl slovy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem.
3: Ano, stavil si už dopředu.
5: Ne, no. Předvečer. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic. Co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Nový, Patrik Rozená ve studiu. V nabídce Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubílková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubílkovou s panem Šimkem.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polivačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: tak jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíjeli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co, tak na kam bych stál takový hrnec s bujónem. Což o to? Je to taky voda. Ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš. A místo vajíček si máme nějaký prachy, nebo si, oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli. Hody, hody, vyšlehali maminku, dcerku. On říkal, co chcete vajíčka, my rovnou nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíšek, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu, jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale... My máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce takovou pomlásku, kuci, nebudete a tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí tam.
5: Bude plyna.
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš, je tvé.
5: To je.
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherné.
3: Pepičko, vem si.
5: To je krása. Ježíš Maria.
3: Tak.
5: To je Pepičko,
3: pojď. A ty máš tady. Tak, to je... no. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber! No tak...
5: Musím ho
3: pozbuzovat trošku. Pepo, zaber! No! No!
4: Nejde! Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no!
4: Tak jak takhle? Tak to zkus ty!
3: No tak zabejči, no já...
4: Co pak seš Schwarzenegger?
3: No, zaber!
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
3: Josef Mladý, Josef Náhlovský, Koledníci. Humoriáda.
6: Koledníci si vykolidovali. My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. Dukovany mají mobilní systém, který v případě potřeby dopraví chladící vodu. Hygienici na dvou místech Vysočiny zakázali koupání. Zítra se objeví přehánky, k večeru očekáváme pak bouřky se silnějším větrem. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale také nejméně dvě děti. O případu dnes informovalo okresní státní zastupitelství v Děčíně. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik střelných zbraní, které legálně vlastní.
4: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka řekl, že Foldynu policie podezírá ze dvou zločinů.
5: A to zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
4: Foldyna prohlásil, že je nevinný, na další dotazy už ale nereagoval.
6: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka. Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
4: Mluvčí SPD Lenka Čejková napsala, že Foldyna hnutí sdělil, že se jedná o vyvrcholení manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí a SPD proto počká až na výsledek šetření policie. Artur Janoušek, Český rozhlas.
2: Nový záložní mobilní systém pro přívod chladící vody má k dispozici jaderná elektrárna v Dukovanech. V případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladící vodu ke konkrétnímu bloku a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu. Za hodinu dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů, uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
7: Takový výkon při dlouhodobé dopravě chladící vody na vzdálenost několika kilometrů nelze zajistit konvenční hasičskou technikou. Jednotlivé moduly jsou odolné vůči zemětřesení, extrémním teplotám od minus 30 do plus 50 stupňů Celsia, účinkům leteckých předmětů i dalším vnějším vlivům.
2: Dva zákazy koupání vyhlásili hygienici na Vysočině. Vyplývá to z posledních výsledků měření kvality vody. Lidé nesmí kvůli masivnímu výskytu sinic vstupovat do rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí od začátku prázdnin. Nově pak platí ve vodní nádrži Trnávka na Pelřimovsku.
8: Zhoršená kvalita vody je i v rybníce Domanický, Medlov nebo Plzké nádrži na Žďársku. Hygienici doporučují se po koupání osprchovat. Podobně je na tom Břevnická nádrž a vodní nádrž Sedlice, kde ještě minulý týden platil úplný zákaz vstupu do vody. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Paliva na Vysočině v uplynulém týdnu zdražila. Litr benzínu teď vyjde v průměru na bezmála 40 korun a 30 haléřů, tedy zhruba o 80 haléřů více než před týdnem. Nafta zdražila o víc než korunu a 80 haléřů. Za litr řidiči platí v průměru přes 37 korun a 60 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS.
3: Sport.
2: Do fotbalového Slovácka míří ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista přichází z Uherského Hradiště do Uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové zbrojovce Brno na hostování. Vorlický podepsal ve Slovácku kontrakt na 3 roky.
3: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou je právě teď 26 stupňů, v Telči nebo Černovicích 27. Noc bude spíše jasná s teplotami kolem 15 stupňů a raní tvorbou mlh. Zítřek už bude oblačný a přidají se přehánky, které odpoledne zesílí. Objeví se i bouřky a srážky budou nejčetnější večer. Teploty vystoupají na 27 stupňů, místy jich ale teploměry naměří až 32.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Projíždíte pomalu obcí Ždírec u Jihlavy, máme tam nahlášenou dopravní nehodu se zraněním.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Krátce po 17. hodině začíná na Českém rozhlase Vysočina čtvrteční den v kraji. Pokud se o prázdninách chcete podívat někam do přírody a trochu si odpočinout, tak náš regionální stopař Adela Zachová pro vás má tip na takové místo a tím jsou Ujčovské vodopády na Žďársku. Pokud jste tam ještě nebyli, tak si rozhodně poslechněte naše vysílání i dál.
3: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Masarykovo náměstí v Jihlavě je od dnešního odpoledne mimořádně otevřené pro veškerý provoz. Je to kvůli souběhu uzavírek v okolí centra. Náměstí bude průjezdné v obou směrech zhruba týden. Jezdit se po něm dá maximálně rychlostí 30 km za hodinu. Koupání v horkých dnech představuje riziko pro psy. Sinice nebo bakterie jim podle veterinářů způsobují zdravotní potíže. Nebezpečné je ale i rychlé ochlazování psa při přehřátí. Více problematiku probereme po skončení přehledu přímo s jihlavskou veterinářkou Petrou Ortovou. Přestavba budovy bývalé pošty v Chotěboři na multifunkční zařízení s muzeem finišuje. Město chce expozice otevřít na začátku září. V přízemí bude informační centrum a v dalších dvou patrech samotné výstavní prostory. Návštěvníci se taky budou moct podívat na Chotěboř z věže budovy nebo na mincovní depot, pokračuje ředitel muzea Michal Kamp.
2: Těch mincí je téměř 800 a budou vystavené tady ve speciální vitríně i společně s tou depotní nádobou. To bude opravdu jako velmi, velmi oblíbené, si myslíme.
1: Do plánovaného muzea v Chotěboři zavítáme v reportáži před 6:45. Po 38letém muži ukrajinské národnosti pátrají jihlavští policisté. Jeho osobní věci ležely dnes ráno u rybníka Borovinka, kde byl viděný naposledy včera odpoledne. Měl na sobě tmavé tričko a kraťasy, má také jizvu pod pravým okem. Třebíč bude možné prozkoumat s novou aplikací Venku App. Vychází z map pro orientační běh. Zájemce zavede mimo jiné na místa zapsaná na seznamu UNESCO a další památky. Místní orientační běžci navíc budou trasy pravidelně obměňovat. A na závěr sportovní zpráva. Jihlavské fotbalisty posílil nigerijský 18-letý stoper Mohamed Oladipupo Abdullahi. V minulosti si nová posila Vysočiny zapsala i 3 reprezentační starty do 16 let za Nigérii. V dnešním dopoledním rozhovoru Joži Koláře vyhlídky na novou sezónu komentoval přímo trenér Jihlavské Vysočiny Marek Nikl. Sestřih uslyšíte po 17:30. Posloucháte Český rozhlas Vysočina, příjemný podvečer vám přeje Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Koupání v přírodních vodách nemusí být vždy bezpečné nejen pro lidi, ale například i pro psy. Jaká rizika přináší sinice nebo vodní květ a jak jim předejít, o tom si povídala redaktorka Magdalena Machová s jihlavskou veterinářkou Petrou Ortovou.
1: My lidé už jsme docela obezřetní na to, v jakých vodách se koupeme, ale u těch psů na to často zapomínáme. Tak na co si dávat pozor?
2: Ono je to vlastně hodně podobné. Pokud vidím opravdu nějakou stojatou vodu špinavou, plnou sinic, opravdu ho tam nepouštět. A pokud už nám tam teda skočí, tak poté, když přijdeme domů, tak pejska osprchovat čistou vodou a pořádně vysušit, nenechávat ho mokrýho úplně, protože zase tam hrozí to zapaření, zvlášť u takových těch huňatých pejsků, kde ta podsada je opravdu hustá, dochází tam k zapaření a vzniká takový onemocnění, který se nazývá hotspot a někdy nás to docela potrápí v létě.
1: Jak často se s tím setkáváte, že ošetřujete právě tyto problémy?
2: No, právě v to léto je to hodně častý, zvlášť u těch takových těch vodních psů, labradoři, kokři, které mají tu srst opravdu hustou, tak skoro denně máme nějaký případ, kdy ošetřujeme ten hotspot. Je to vyloženě takový zánět kůže, zánětlivý onemocnění, jaký lokální, dělají se takový velký fleky, ono je to vlastně horká skvrna, takže opravdu takový červený, svědivý, bolestivý fleky, který se musí léčit jak antibiotikama, popřípadně někdy i nějakým kortikoidama.
1: Ještě se zeptám, jak můžou majitelé psa ochladit, pokud třeba nemají zahradu nebo nemají možnost ho někde vykoupat?
2: Ideálně prostě mít nějakou větratelnou místnost, stín, maximálně nějak zachladit tlapičky nebo dát nějaký ty chladící podložky, na které pejsek si sám lehne, popřípadě nějaká ta mlha nebo něco takového je docela příjemný, že ten pejsek se tam projde, ale rozhodně ne nějak ho celýho sprchovat nebo tak a samozřejmě dostatek vody, ať má.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina v dnešním vydání Dne v kraji dospíval Michal David. O prázdninách často chodíme do přírody, abychom si vyčistili hlavu a odpočinuli si. Rádi chodíme na vyzkoušená místa, ale někdy máme chuť objevit i něco nového. Kolegyně Adéla Zachová narazila na krásné ujčovské vodopády na Žďársku a právě teď nám ve vysílání poví, kde přesně bychom je mohli najít. Adélo, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Pokud chcete opravdu vypnout hlavu, jak se říká, tak tohle místo je pro vás naprosto ideální. To řeknu hnedka v úvodu. Místo najdete na západě od vesnice Ujčov a objevíte tu několik vodopádů. Vesnice se nachází v údolí řeky Svratky a jejím okolí, kolem které je krásná krajina.
0: Adélo, tak se nám trošku ztrácí signál, poprosím, jestli by bylo možné popojit aspoň dva kroky a zkusíme ještě chvíli.
1: Je to lepší?
0: Je to lepší.
1: Super. Já jsem teda teďka šla podél místního potoka, jsem zhruba výšce 420 metrů nad mořem, kde se do potoka vlévá takový menší přítok a právě pod tímto místem putuje řeka do úzké skalní soutěsky, kde také uvidíte první vodopád.
0: Pojďme teď více popsat ty jednotlivé vodopády.
1: V té skalní soutěsce padá voda zhruba z dvoumetrové výšky a 50 runí. A poté teče dál, vytváří tak systém kaskád a vodopádů a největší je asi 150 metrů.
0: Tak se nám to spojení stále nedaří, slyšíme se ještě? Tak to vypadá, že se nám Adéla už definitivně ztratila. Vypravili jsme se v každém případě na vodopády, které najdete u obce Ujčov na Žďársku. Pokud byste se tam chtěli vypravit, tak dohromady dosahuje tento nejvýraznější ujčovský vodopád výšky 9 metrů a představuje taky vrchol celé kaskády. Tak pokud hledáte nějaký tip na víkend, na nějaký výlet, tak se určitě do ujčovských vodopádů na Žďársku můžete vypravit.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Krátce po půl šesté posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. V minulé sezóně se fotbalisté FC Vysočina zachránili v druhé nejvyšší soutěži 5:12. Jaké jsou cíle pro letošek? To už je otázka pro trenéra Marka Nykla.
1: No, chtěli bychom být co nejvyš, takže klidně ještě nahoru, ale je to samozřejmě otázka, jak se to odstartuje, ale já mám vždycky ten cíl jako vyhrát každý zápas, takže když to všechno půjde podle mých představ, tak jsme jasně první.
2: Tak vám budeme držet palce. Ono samozřejmě se tohle se řekne hůře dělá. Já myslím, že trenér je třeba z hlediska psychiky na tom úplně nejhůř, protože když začnou nějaké problémy, kdo to první odnese?
1: Trenér vždycky, to je jasný, já si to takhle úplně neberu, prostě vydal jsem se touhle cestou a vím, co to obnáší a nemám z toho jakoby nějaký strach, nebo to, já furt říkám prostě, co se má stát, to se stane a když budu hodně dobrý, tak bych mohl vydržet dlouho někde a když nebudu tak dobrý, tak tohle skončí. No.
2: Tak bylo by to možná krásné, kdybychom se tady pak potkali a Jihlava by se vlastně vrátila, protože už byla před několika lety v první lize. Bylo by to určitě hezké.
1: To by hezké určitě bylo, ale myslím si, že k tomu je dlouhá cesta, jo? Že to nejde jako změnit, jako teď si řekneme, postoupíme, ale k tomu je potřeba si to připravit, a ať už je to kádr, ať už je to zázemí a všechno okolo, takže bylo by to hezký a třeba se to stane někdy.
0: Myslíte, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu? A co třeba z pilotní kabiny ve výšce 10 km nad zemí? Zítra bude hostem Dobrého dopoledne pilot Jan Oplatek. No a odpověď si můžete poslechnout po 11. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a my vysíláme taky dnešní den v kraji. Nové městské muzeum v Chotěboři dostává finální podobu. Vzniká totiž v budově bývalé pošty, kterou před zhruba 7 lety odkoupilo město. Teď finišuje s přestavbou a začíná s pracemi na samotných expozicích.
1: První, co návštěvníka uvítá, takováhle záležitost. A to je vlastně koláč z nejsilnějšího smrku, který rostl v údolí řeky Doubravy.
2: Ukazuje starosta města Ondřej Kozub netradiční exponát připravený u vchodu do budoucího městského muzea.
1: To muzeum je charakteru regionálního, takže vlastně tady budeme procházet od spoda tím muzeem, tak jako v rámci nějaké geomorfologie území, řeky Doubravy a tak dále. A pak v horním patře bude ta historie taková ta klasická.
2: Doplňuje starosta. Společně stoupáme až do 3. patra budovy, odkud budou moct návštěvníci pokračovat až na věžičku.
1: Vlastně návštěvník bude moct vyrazit. Prosím.
3: Děkuju.
1: A tady se bude moct na Chotěboř, respektive to náměstí, ale taky nádherný výhled na Železné hory podívat prostě z vrchu.
2: Muzeum bude zabírat 2 ze 3 pater budovy bývalé pošty. V prvním poschodí bude sídlit informační centrum města. Polovina 2. bude patřit výstavám. Pokračuje ředitel muzea Michal Kamp.
4: Začneme s výstavou o Zdeňku Rykrovi, což je samozřejmě asi to nejvzácnější, co u nás v muzeu je. Má to celou republiku, někdy i celou evropskou kvalitu, protože nám byl ten odkaz darován jeho otcem. A potom na to navážeme výstavu fotografií Petra Helbicha a tam ještě nevíme vůbec přesně, jak dlouho to bude trvat. Každopádně si myslíme, že bychom mohli tak ty 3-4 výstavy do roka stíhat.
2: Ve zbývající části 2. patra bude expozice údolí řeky Doubravy. Technici tam právě teď testují interaktivní mapu údolí.
5: V oblasti mezi Starým Ranskem a Bílkem se dříve řeka Jivoce
4: věci jako předělávat, udělávat, teď se teprve testuje.
2: Celkově vyjde město přestavba někdejší pošty na muzeum na necelých 125 milionů korun. Slavnostní otevření je naplánované na 2. září. Z Chotěboře Adéla Boháčová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
7: Hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a vysíláme taky Den v kraji krátce po 6:15.
1: Počasí.
0: S námi už je teď ve vysílání meteorolog Mojmír Martan. I vám přeju dobrý podvečer.
2: Dobrý den.
0: Očekáváte, že by se nám mohly objevit v noci na zítřek na Vysočině nějaké bouřky?
2: V noci by se objevovat neměly, měl by převládat polojasno nebo skoro jasno. Výjimečně se k ránu mohou vytvořit mlhy a od jihozápadu také začne ráno přibývat další oblačnost. 18 až 15 stupňů budou nejnižší noční teploty, pofukovat bude slabý východní nebo jihovýchodní vítr.
0: Jaké počasí nás potom čeká zítra přes den?
2: Tak bude oblačno až polojasno. Zpočátku jen s menší možností přeháněk. Kolem poledne a odpoledne se pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek bude zvyšovat. Lokálně mohou být i silné. Nejčetnější by pak měly být v tom pozdním odpolední a na večer. 27 až 30 stupňů budou nejvyšší. Odpolední teploty v jihovýchodní části kraje bude ještě tepleji, a to až 32 stupňů. Foukat bude během dne mírný vítr jižních směrů. Odpoledne a večer se bude postupně měnit na západní a v bouřkách zesilovat.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martán. Já vám děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina jsme vám dohráli skupinu Olympic a to je taky závěr dnešního vydání Dne v kraji. Už po 18. hodině po aktuálních zprávách se ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina můžete těšit na kolegu Jožu Koláře a taky dnešní dechovky pro Vysočinu. My se uslyšíme opět zítra odpoledne po 14. hodině.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Může se podívat, něco si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Radioservis představuje
7: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
8: 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
8: Kontrolní odběry odhalily bakterie v pitné vodě v Těšenově. Policisté hledají muže z Volevčic na Jihlavsku. Od pátku se neozval. Ukrajina má novou vládu, zůstal pouze ministr obrany a zahraničí. Zítra se objeví přehánky, k večeru očekáváme pak bouřky se silnějším větrem. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý podvečer. Přítomnost bakterií odhalily kontrolní odběry pitné vody v Těšenově u Horní Cerekve. Do zdrojů vody se podle odborníků mohly dostat po přívalových deštích, které následovaly po dlouhém období sucha. Obyvatelé by měli vodu pít jen po převaření, a to do doby, než město dokončí dezinfekci vodovodního systému. Pokračuje jednatelka společnosti VOKA ekologické stavby Barbora Kaňková.
9: Proběhne vlastně plošná dezinfekce toho celého systému a na konci se vlastně ta voda musí vypustit, protože tam vznikají odpadní látky a tím ten vodovod by měl být pročištěný a připravený k dalšímu použití.
8: 57-letého muže z Jihlavska hledají tamní policisté. Naposledy byl viděn v pátek ve Volevčicích na Jihlavsku. Na sobě by mohl mít zelené monterky a červený batoh. Může působit zanedbaně, pohřešovaný muž se také může hůř orientovat a reakce nemusí odpovídat jeho věku. V minulosti se pohyboval i v okolí Telče. Pokud má o pohřešovaném kdokoliv nějaké informace, má volat na linku 158. Ukrajinský parlament schválil nového premiéra, kterým se podle očekávání stal manažer Serhij Korecký. Poslanci odhlasovali také výměnu většiny ministrů, až na dva, ministra zahraničí a obrany. Kvůli odchodu Michaila Fedorova z funkce ministra obrany protestovali po celé Ukrajině tisíce lidí.
10: Demonstrace na podporu Michaila Fedorova se konaly v Kyjevě, Lvově, Charkově, Dnipru, Oděse a dalších velkých městech. Odchod ministra, který je spojovaný s modernizací armády i bojem za digitalizaci a transparentnost armádních zakázek, demonstranti považují za hrubou politickou chybu prezidenta Volodymyra Zelenského.
11: Já dlouho chtěl by jednosti. Strany ji neznašly.
10: Ten výměnu v čele resortu obrany zdůvodnil hlubokými neschodami mezi ministrem, generálním štábem a hlavním velitelem armády. Podle Zelenského je teď nutné, aby ministerstvo a armáda byly maximálně jednotní. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
8: Fotbalový záložník Alex Král podepsal smlouvu v Kodani. Dánský klub o tom informoval na svém webu. 28-letý hráč se do Kodaně přesouvá po tom, co mu vypršela smlouva v Unionu Berlín. V posledních letech nastupoval Král taky za Spartak Moskva, West Ham nebo Espanyol Barcelona.
0: Počasí.
8: Ve Žďáře nad Sázavou a Novém Rychnově teploměr ukazuje 27 stupňů, v Dukovanech 30. Noc bude spíše jasná s teplotami kolem 15 stupňů a raní tvorbou mlh. Zítřek už bude oblačný a přidají se přehánky, které odpoledne zesílí. Objeví se i bouřky a srážky budou nejčetnější večer. Teploty vystoupají na 27 stupňů, místy jich teploměry naměří až 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: Dávejte pozor na dálnici D1 na kilometru 124,5 ve směru na Brno, stojí tam odstavené nákladní auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A krátce po 18. hodině, jako každý den, startují Dechovky pro Vysočinu. Já vás vítám u jejich sledování a připomínám telefonní linku do našeho studia, která vás spojí s vaším oblíbeným dechovkovým hitem. 22 155 49 99.
0: Písničky pro Vysočinu.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se dovolal Jordán Štěp, Šimon Jordán, tak je to správně, z Brtnice. Vítám ho ve vysílání, ahoj.
2: Dobrý večer, tady je Šimon Jordán z Brtnice a dneska nechám zahrát kamarádovi Luboši Pospíšilovému do Herátic. Všechno nejlepší k svátku, ať se mu daří, ať ho jeho práce baví. Teď jezdí bez tak na poli s traktorem, on mi taky, proto jezere dál srdce, no rád chodí. No a je to dobrý člověk, už se těším, až se zase potkáme na dechovkách, tak to, tak jsem mu nechal zahrát, když jsem šel z Hradiště.
1: Dobře, tak ať se mu písnička líbí. Měj se hezky, ahoj.
2: Ano, děkuji, na shledanou.

0: Dechovky pro Vysočinu pokračují s dalším telefonátem. Do Dolnice Rekve zdravím Zdeňka a vítám ho v našem vysílání. Ahoj.
1: Jožko, ahoj. Já tě taky zdravím. A já bych chtěl dneska zahrát, nechat zahrát do třeště Jindrovi Pízovýmu, který 17. oslaví krásné 80. narozeniny. Tak mu přeju všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, aby byl furt takový vitální, jako je. A ať jim to s Věrou ještě hodně dlouho vydrží. A necháváme jim zahrát písničku a tobě děkuji za zahrání.
0: Mm-hmm. Dobře, tak vybral si písničku od kapely Atlas, Jeden pro druhého žít. Já se přidávám k tvojí gratulaci, přeji všechno nejlepší a děkuji za telefonát.
1: Jožko, taky ti děkuji, ahoj.
0: Měj se hezky, ahoj.

Do Dechovek pro Vysočinu se můžete zapojit hned několika způsoby. Přes telefonní linku 22 155 49 99 nebo přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Tam je formulář Dechovek pro Vysočinu, anebo napište SMSku ve tvaru Píseň mezera a potom váš text na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovná 4 koruny, pište prosím bez diakritiky, bez háčku a čárek. Další přání je pro paní Marii Klimešovou. Cituji: Milá Maru, k tvým nádherným 1,80 ti přeji tolik radosti, kolik máš energie, a to je opravdu hodně. Jsi žena, která svým elánem a mladistvým duchem klame čas. Upřímně, kdo tě nezná, nikdy by neuhodl, že slavíš právě tento krásný věk. Vypadáš skvěle, působíš svěže a tvá vitalita je inspirací pro všechny kolem. A samozřejmě přeji krásný den i tvé psí slečně Rony, která ti dělá neustálou společnost, hlídá tvé kroky a dodává tvému životu ještě víc lásky a pohybu. Jste spolu dokonalá dvojka. Ať je před tebou mnoho dalších let plných zdraví, lehkosti, radosti a dobré nálady a krásných okamžiků. Ať tě každý den potěší něco malého, úsměv, slunce, dobré slovo nebo věrný pohled Rony. S láskou a obdivem, tvoje neteř Hana. Tak máme zahrát Jošku Černého nějakou pěknou písničku, tak já doufám, že Jede šohaj z Vídňa se bude líbit.

0: minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A také paní Alenkou ze Zvonějova, kterou vítám a zdravím ve vysílání. Dobrý den.
3: Děkuji vám mnohokrát za přivítání. Dobrý den, pane Jožku, já vás srdečně zdravím taky. A prosím, abych písničku Cestička od Dubí, když byste byl tak laskav.
2: A
3: věnuji vám,
2: prvé
3: řadě vám věnuji. A manželům Hodovým a Jaruzce Kypálkové ze Želiva. No a to je všechno asi. Já tak přeji hezký poslech a klidný půl večer. Naschledanou.
2: Taky děkuji, mějte se krásně, cestička od Dubí je připravena i s Valaškou. Tak ať se všem líbí. Naslyšenou, hezký večer.
3: Ano, díky, naslyšenou.

0: Jirka Prokop z Dubí a ze Zdislavice a odevšaty na telefonu. Jiříku, vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, já tě taky zdravím. A dneska teda má svátek, víte, náš kamarád Luboš Marče, tak mu tam musíme poslat nějakou, on je to starý Šumavák, tak mu tam musíme poslat písničku hezkou nějakou.
0: Tak mu tam dáme na krásné Šumavě.
1: No krásný, no. A tomu druhému dědovi taky Vaškovi, který taky právě ten druhý děda Vašek prozích Vršku. No a Luboši, hlídej ho Vaška, když ho znáš, aby někde nezapomněl tu vnučku někde v Lidlu, tak je to na člověče, no. Tak a ještě dám zahrát kamarádům, jo, co by dávali zahrát. Taky se pozvali jaka nový, tady z Kočína, Ivana s Péťou Dolejším, posílám písničku. A potom ještě dávám zahrát taky vedle Pavičkovým, to posíláme s Vaťkou, jo, Pavičkovým. No a ještě tady mám Paška Doželivá, mi dává zahrát. A potom Pepa ze Slavníče a Míla z Ořepníku. A písničku ještě pošlu manžel, než tak svojím taky do Skály.
0: Výborně, tak všem všichni zdravíme, posíláme. Děkuju, posíláme veselku na krásné Šumově, ať všem udělá radost. Díky za telefonát, hezký večer, ahoj.
1: Výborně, ahoj, ahoj.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená a paní Marie z Červené Řečice vyřkne své přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji, že jste mě vzal a já jsem vybrala písničku Stříbro ve vlasech, zpívá to Eva a Vašek a já bych to věnovala mojim sestřičkám Zdeničce Svobodový a Jarušce Pohanový pro dobrou náladu, aby nebyly furt jako namračený a ještě bych to dala Markétě Jarošový z Křelovic u Humpolce, měla v úterý narozeniny. Tak Markéto, já ti taky přeju všechno nejlepší, hodně zdraví a děvčata, vy jste moje sestřičky, tak vám taky přeju hodně zdravíčka. Pane redaktore, vám moc děkuji a nashledanou.
0: Mějte se hezky, vybrala jste písničku Stříbro ve vlasech od Evy Javaška, no a my si ji pustíme. Mějte se hezky, pěkný večer.
1: Taky.

0: Hrdačic, teď zdravím Jardu a poslouchám i jeho hudební přání. Ahoj.
1: Ahoj Joško, moje hudební přání je Šohajka. Písnička se jmenuje O Bojanovském kostelíčku a já bych ji poslal osamělým nemocným a těm, který nikdo nedá zadat. Ještě bych ji poslal do Plzmova, také Verče a Marie a pošlem ji i Markovi do Lanžota a Joško, písnička bude pro tebe. Moc ti děkuji, zase brzy naslyšel, Joško,
0: já
1: ahoj.
0: Taky děkuji, mi se krásně a písnička ať udělá radost. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu pokračují. Jakou písničku si teď budeme hrát, to se dozvíme. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne. My jsme chtěli zahrát písničku Želivka pro naši tetu Marušku z Lomu u Novýho Rychnova. Mm-hmm. Bude mít zítra 93. narozeniny. Mm-hmm. A přejí to celá rodina Křížkova z Chrástova. A taky bychom chtěli zahrát její sestře Jarušce do Zlína.
0: Výborně, tak my se k přáním připojujeme, přejeme všechno nejlepší, zdraví, štěstí a úsměv na rtech s touhle krásnou písničkou, kterou jste vybrali. Mějte se hezky, pěkný večer a naslyšenou.
1: Děkuji moc krásně.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na vazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: Dobrý den, prosím o zahrání písně Maria má dobrá matko od Jižanů pro paní Vlastičku Pejchlovou z Kamenice nad Lipou k dnešním narozeninám. Přejeme ti hodně zdraví, spokojenosti, lásky, boží požehnání, radost z vnoučat a krásné letní dny. Rodina Jedličková.

Dobrý den. Jako vzpomínku na dobrého člověka, hodného a dobrého kamaráda, pana Ladislava Čermáka z Batelova, který by dnes slavil narozeniny, prosím, zahrajte písničku Chaloupky pod horama od malé české dechovky. Vzpomínají kamarádi, s kterými jezdil a poznával krásy naší země. Děkujeme.

Další přání je z SMSky naší společné vnučce z Šárince nebo Sárince, to nevím, protože to je správně napsáno bez háčku a čárek, bez diakritiky. A dědovi Lubošovi do Malček svátku s přáním pevného zdraví, prosím o píseň, když odchází mládí. Děkuji Václav, písničku hrajeme.

Je 18 hodin 57 minut, znamená to, že dnešní dechovky pro Vysočinu už žádné další vaše přání nesplní. Čas je prostě neúprosný, ale nebojte, i zítra plníme vaše dechovková přání mezi 18 a 19 hodinou. Já se na vás budu těšit dopoledne po 9 hodině a přeji vám příjemný a pohodový čtvrteční večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dukovany mají mobilní systém, který v případě potřeby dopraví chladící vodu. Kontrolní odběry odhalily bakterie v pitné vodě v Těšenově. Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Zítra se objeví přehánky, k večeru očekáváme pak bouřky se silnějším větrem. U poslechu večerních zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Nový záložní mobilní systém pro přívod chladící vody má k dispozici jaderná elektrárna v Dukovanech. V případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladící vodu ke konkrétnímu bloku a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu. Za hodinu dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů, uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
2: Takový výkon při dlouhodobé dopravě chladící vody na vzdálenost několika kilometrů nelze zajistit konvenční hasičskou technikou. Jednotlivé moduly jsou odolné vůči zemětřesení, extrémním teplotám od minus 30 do plus 50 stupňů Celsia, účinkům leteckých předmětů i dalším vnějším vlivům.
0: Přítomnost bakterií odhalily kontrolní odběry pitné vody v Těšenově u Horní Cerekve. Do zdrojů vody se podle odborníků mohly dostat po přívalových deštích, které následovaly po dlouhém období sucha. Obyvatelé by měli vodu pít jen po převaření, a to do doby, než město dokončí dezinfekci vodovodního systému. Pokračuje jednatelka společnosti VOKA ekologické stavby Barbora Kaňková.
3: Proběhne vlastně plošná dezinfekce toho celého systému a na konci se vlastně ta voda musí vypustit, protože tam vznikají odpadní látky a tím ten vodovod by měl být pročištěný a připravený k dalšímu použití.
0: Paliva na Vysočině v uplynulém týdnu zdražila. Litr benzínu teď vyjde v průměru na bezmála 40 korun a 30 haléřů, tedy zhruba o 80 haléřů více než před týdnem. Nafta zdražila o víc než korunu a 80 haléřů. Za litr řidiči platí v průměru přes 37 korun a 60 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS.
1: Sport.
0: Belgičan tým Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Je to jeho třetí triumf v tomto ročníku etapového závodu. Průběžně dál vede Slovinec Tadej Pogačar. A čeští basketbalisté do 20 let prohráli na mistrovství Evropy s Polskem 83-90. Teď musí vyhrát oba zbývající zápasy, aby nesestoupili do divize B.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Bystřici nad Pernštejnem je 28 stupňů, v Dukovanech hlásí 30. Noc bude spíše jasná s teplotami kolem 15 stupňů a ranní tvorbou mlh. Zítřek už bude oblačný a přidají se přehánky, které odpoledne zesílí. Objeví se i bouřky a srážky budou nejčetnější večer. Teploty vystoupají na 27 stupňů. Místy jich teploměry naměří až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 121. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. Projíždějte úsekem opatrně. Nákladní auto pak stojí i v opačném směru dálnice na Brno na kilometru 124,5.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Máme tu jednu předložku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ta předložka se jmenuje Mimo a my často pleteme, s kterým pádem ji spojit, vidíte.
2: Pořád se to plete a musím říct, že když jsem v létě místo cestování koukala na cestopisné dokumenty na veřejnoprávní televizi, kde bývají ty překlady hodně dobré, tak jsem pořád zapomínala, co to vidím zajímavého, protože ta předložka Mimo tam byla vždycky špatně.
1: Takže mimo něčeho nebo mimo něco?
2: No, máme takovou pomůcku. Existuje spřežka mimo to. A tam je mimo to, tedy čtvrtý pád. Nemáme mimo toho. Takže podle toho bychom si to mohli teoreticky zapamatovat, že předložka mimo se pojí pouze se čtvrtým pádem.
1: Navštívíme všechny hrady mimo hrad Kunětická hora.
2: Přesně.
1: A špatně by bylo mimo hradu Kunětická hora.
2: Přesně, to je ono.
1: Pochopil jsem to.
2: Skvěle. Ale já si stejně myslím, že když si to pletou i dobří překladatelé, tak je na čase zkrátka tu přísnost toho pravidla zrušit a nechat tam možnost obou těch pádů.
1: A nebo používat předložku výjima. Ta se pojí totiž s druhým i čtvrtým, je to tak?
2: Přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmou ptát. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmou ptát. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší ty najmou čtát. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrtnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hocom spíší ty najmou ptát. Jo-ho-ho. Ahoj!

schází a snad to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Dobrý večer. Lačerate šukaršuněben. V dnešním pořadu představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, která přináší příběhy romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Zavítáme také na fotbalové utkání dětí a dospělých, které pořádal křesťanský spolek Dům pomoci.

0: A poslech nám zpříjemnil Milan Kroka. Pěkný večer. Představíme knihu Pod pandlem mašličkenca, podvázané mašličkami, kterou organizace Slovo 21 vydala na konci loňského roku. Přináší 14 autentických příběhů romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Jejich osudy literárně zpracovaly romské spisovatelky z klubu Paramisára. O knize i jejím poselství mluví spisovatelka Eva Danišová.
1: My jsme se v klubu Paramisára, kde se scházíme už 5 let, rozhodli zpracovat téma, které je teď momentálně ve společnosti hodně rezonuje, a je to vlastně sterilizace romských žen, neoprávněné, protizákonné. A my, protože jsme ženy, tak jsme chtěli podpořit ty žadatelky o to odškodnění a poukázat na to, že ten systém, ať sliboval, jak bude pracovat s tím tématem, tak vlastně zklamal, protože že ty žadatelky se moc toho zadosti učinění nedočkaly a jsou s tím komplikace, vlastně celý se to protahovalo spoustu měsíců, ty žádosti, a mnoho žen už se taky nedočkalo toho odškodnění, třeba zemřelo a mnoho jich bylo zamítnuto a nás to hodně jako mrzí a chtěli jsme, aby to majoritní společnost vnímala z našeho pohledu.
0: Povídky do knihy napsalo 13 romských autorek.
1: My konkrétně jsme to žádná nezažili, ale vedli jsme živé rozhovory s těmi ženami, které podstoupily tu nezákonnou sterilizaci, a zpracovali jsme to vlastně podle jejich vyprávění.
0: Povídka Evy Danišové má název Porouchaná.
1: Já jsem psala taky příběh, který znám z rodiny, který je mi hodně blízký a který taky nedopadl zrovna podle toho, jak my jsme očekávali. Celá ta žádost byla zamítnuta, ať jsme dodávali hodně dokumentů z nemocnic a všude, ale prostě to nedopadlo dobře a asi z našich těch 14 žen, s kterými jsme spolupracovali, to dostala asi jedna, to odškodnění.
0: Povídkou Svázané nitky plodnosti přispěla do knihy spisovatelka Ilona Ferková z Rokycan. Tématu nucených sterilizací romských žen se věnuje od 90. let minulého století, kdy se s ním seznámila díky zakladatelce české romistiky. Povídka vychází z příběhu dvou romských žen z Rokycan, které byly bez svého souhlasu sterilizovány.
2: Tenkrát v 90. letech, kdy se to vlastně začalo už probírat, tak já jsem dostala od Mileny Hipšmanové takovou jako prosbu, abych zjistila, jestli v Rokycanech někdo se podrobil sterilizaci. Takže já jsem prošla celý Rokycan a najednou se zjistila, že je strašně spoustu žen, které prošly tou sterilizací. Jo. A tak jsem volala Mileně Hipšmanové, že jsem asi zjistila, že tu operaci že mají asi 20 žen. Tak řekla, prosím tě, projdi všechny ty ženy a o všech napíš mi takovou krátkou zprávu. Napsala jsem jí asi 15 příspěvků o ženách, které jste nechali udělat. Že k tomu byli donuceni, protože lékaři je strašili, že už mají nějaké děti a že by mohla při dalším porodu prasknout děloha. Takže vlastně takhle je vystrašili. Takže oni bez souhlasu manžela nebo ze strachu si to nechali udělat. My jsme chtěli vlastně už proti tomu tenkrát v těch 90. letech jako vyjít do ulic, ale nepovedlo se nám to. Ty lékaři strašili ty romské ženy tím, v těch 70. 80. letech, strašili je tím, že říkali, bourá se to vaše ghetto, kde bydlíte, ty byty, ty baráky, a postavili se nový paneláky. A vy tam určitě dostanete byt, ale jestliže budete mít 3-4 děti, tak vás tam lidi nebudou chtít, budou psát petice, abyste se tam nenastěhovali. A kam půjdete? Takže si to dobře rozmyslete a jděte na tu sterilizaci, dostanete ještě peníze a budete zdravá. Tak to bylo ještě další důvod. Ty ženy, které já jsem zpovídala, tak všechny ženy mi řekly, že dostali 800 korun a slibili jim 2000, jako oni ani nechtěli ty peníze, ale když už jim dávali, tak říkali 2000, a když si šli do pokladny pro šek, tak tam bylo 800 korun a za to prostě je takhle zničili.
0: Vypráví spisovatelka Ilona Ferková. Přestože od nucených sterilizací uplynuly desítky let, téma zůstává i v roce 2026 stále aktuální. Ministerstvo zdravotnictví dosud eviduje více než 2600 žádostí o odškodnění a stovky žen na rozhodnutí stále čekají. Žádosti o jednorázové odškodnění ve výši 300 000 korun lze podat do 2. ledna 2027.

0: Posloucháte Uroma Vakeren a dospíval Jaroslav Parči. Začátkem prázdnin se v Brně konal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnili týmy ve čtyřech věkových kategoriích. Utkali se například týmy FC Titan křesťanského spolku Dům pomoci a Living Church. Nejkrásnější chvíle často nevznikají na velkých pódiích, ale tam, kde děti s radostí běhají za míčem a sport je spojuje. Turnaje se zúčastnila i Iveta Durdoňová.
1: Nacházím se u stánku, kde se podávají párky, hamburgery, guláš. Pane Nový, vy jste pořadatel fotbalového turnaje. Pořádáte tento turnaj jako církev Dům pomoci poprvé?
2: Fotbalový turnaj pořádáme letos poprvé. Děláme to pro děti, které jsou z chudších rodin, sociálně slabších. Očekáváme od toho, že ty děti se naučí společně spolu vycházet a tak nějak se i zblíží a možná, že třeba se tady najdou nové talenty. Máme tady dva týmy děvčat a 6 týmů chlapců.
1: Pane Nový, co je u vás nového? Vy jste pastor, Dům pomoci jako církev zde v Brně pomáháte lidem bezdomová, rodinám sociálně tíživých situacích už několik let. Co se za tu dobu změnilo?
2: Tak v Brně se asi nezměnilo skoro vůbec nic u nás, ale my pořád rosteme. To, co nám zůstalo, je dům na Věstonické 3. Nově jsme získali v Brně 4podlažní dům, máme ho v nájmu, platíme nájem. Díky tomu domu jsme mohli stáhnout dalších 40 lidí z ulice. Ty rodiny jsou romského původu, jsou 3 a celkem mají 18 dětí. Byly to rodiny, kteří prošli 5letým u nás takovým vyučováním a jsou to 3 rodiny z 12. kteří nám zůstali, kde rodiče jako se touží opravdu taky vzdělávat, zařadit do společnosti a stejně tak děti touží na střední.
1: Františku, vy jste kuchař.
3: Ano, já jsem kuchař.
1: Vy jste z Věstonický, jste vlastně součástí církve, vy jste přinesli guláš, vy jste ho uvařili. A vy, pane Michale?
4: Přípravu jsem dělal, cibule, maso, všechno možné.
1: Takže vy, pane Františku, vy, pane Michale, tam pomáháte pastorovi ze všem?
3: Ano, my jsme tam vlastně i zároveň kuchaři, údržbáři, no prostě všechno.
4: Plus do toho já mu ještě dělám údržbu vlastně dole na tý železniční pět. A se týkám, přijde kapitán!
1: Děvčata, vy jste vyhráli turnaj. Andrejko, kolik si dala gólu?
5: 1.
1: Jak se jmenuje váš fotbalový tým a proti komu vy jste hráli?
5: FC Titan.
6: A hráli jsme proti
5: Living Church.
1: Gustave, ty jsi hrál za starší?
7: Starší i za muže.
1: Kolik vás FC Titan bylo týmu, takže děvčata?
7: 8, 12, 15, muži a holky 5.
8: Já jsem byl aj ve 12, aj v 8.
1: Fotbalistky, jak se cítíte?
9: Dobře, vyhráli.
5: Výborně.
10: Nádherně.
5: Výhra domů, krásný.
2: Pojďte děti, stišíme se, poděkujeme Pánu Bohu. Tak se stišujeme před tvojí tváří a děkujeme ti z celého srdce, pane, že se nikdo nezranil za ten krásný den, za ten nádherný fotbal, že si nám to zaštítil, že jsme měli hojnost toho dobrého. A tak ti svěřujeme, pane, naše životy pod tvojí mocnou ruku, pane, ale i naši církev. Buď velebena, chválena věky za tyto děti, že se dnes mohli zúčastnit tak hojné pohody. Amen.
0: Jsme v závěru dnešního pořadu. Mangautu Menge Lacherat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V regulaci pohonných hmot vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat. Dukovany mají mobilní systém, který v případě potřeby dopraví chladicí vodu. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
2: Poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
0: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Nový záložní mobilní systém pro přívod chladicí vody má k dispozici jaderná elektrárna v Dukovanech. V případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladicí vodu ke konkrétnímu bloku a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu. Za hodinu dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů, uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
3: Takový výkon při dlouhodobé dopravě chladicí vody na vzdálenost několika kilometrů nelze zajistit konvenční hasičskou technikou. Jednotlivé moduly jsou odolné vůči zemětřesení, extrémním teplotám od minus 30 do plus 50 stupňů Celsia, účinkům leteckých předmětů i dalším vnějším vlivům.
0: Smlouvu na nákup 20 nových elektrobusů uzavřelo vedení olomouckého dopravního podniku. 10 12-metrových a 10 18-metrových kloubových vozů přijde na 291 milionů korun bez daně. Dopravce na investici získá evropskou dotaci. Pokračuje mluvčí podniku Anna Sýkorová.
4: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusu bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách. Sport.
0: Tenistka Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Nad běloruskou Sasnovičovou zvítězila 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D5 ve směru na Rozvadov je za Plzní uzavřená. Na 95. kilometru schořela dodávka. Provoz odklánějí exitem 93 na Nýřany. A na D1 směrem Brno překáží na konci omezení u Šmejkalky na kilometru 25 hever v levém jízdním pruhu. Opodál je odstavené auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu opakovaně na dosah. Kariéru ukončil už před 11 lety, založil rodinu a několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina, už žijete bez problémů v českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce i líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky,

0: nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
1: Kvůli dětem, říkáte 3,5 a 5, stihli nasát angličtinu, ten pětiletý mluví bez problémů anglicky, jak jsou na tom?
0: Kluci jsou dvojazyční, možná budou i trojazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu. A já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina, česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme někde ve společnosti a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchanou angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
1: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
0: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší. A přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný. To je prostě pravda. A já na temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
1: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní. A i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
0: To přijde na to, těší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže je tady jak rádoby sama. Na druhou stranu to český prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády a ty mi si našla české kamarády a vídá častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malečka v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství a tady v Česku je to takové příjemnější a vlastně, jestli to můžu já zhodnotit ze svojí pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických, celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Jste zodpovědnější.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mně se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo. občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelný mít děti v době vaší kariéry? Vy jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom nějak, aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle mít, jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak, že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. To bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti, zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretuňan, trenér Nate Nadšena, poslední olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. A těžko by se nám dávaly ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
0: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý až syn, jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
1: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne. Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
0: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
1: Ani 3.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl říct.
0: Ukončil v pětnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam to bylo úplně jasně naplánovan. To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotýnky špatný a bolesti a bezvýkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil, nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: A to jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svoji ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Čas předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněnem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle. Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. A je proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec tak, v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení a nebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval já trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci. Tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím, proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď si věnujeme se jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7 000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech, tak aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měli možnost potkat s ledovým sportem, aby se měli možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve. Ale měl jsem daleko vyšší ambice ve sportu, měl jsem ambice nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile a ty jsem nenaplnil. Taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala. My jsme byli dva kluci, brácha, který brusel taky, oba dva jsme bruseli. Museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojet na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale, a možná to oběť byla, jednu ženu vám vzal. A vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil. Ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom stavu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jinde, že škola, sport a vztah, tak teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority se můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný, já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky a kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže prvním byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: coraje. Sí.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se to říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovní dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normální, běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže račky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebo oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A já bych nechtěl, že zapomenu, máme taky sestru o hodně mladší a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. Jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo docela drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuju, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000, no, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a na kreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechal buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku a tak, jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojicích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Já musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. Teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví své partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho. A to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe. Nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já dopomůžu a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích. Ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svou kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby jim ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co svoje vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni si pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaný flower kids nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli, seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuju, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuji úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svou další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme někoho takového?
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se ho vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla. I teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu. A nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak, my jsme se také vyvinuli rychle. Jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: První z vojenských letounů Embraer převzala česká armáda. Fakultní nemocnice v Brně odstoupila od smlouvy na stavbu porodnice. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může třeba tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
2: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8 000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
3: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
2: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
4: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
2: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. V Novém Boru na Českolipsku se potvrdil druhý případ kočičího moru. Město apeluje na obyvatele, aby zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Kočičí mor je pro zvířata extrémně nebezpečný a virus se rychle šíří prostřednictvím potravy i vody. První případ se objevil na sídlišti Rumburských hrdinů, druhý už mimo něj.
5: Panleukopénie, takzvaný kočičí mor, se projevuje apatií, nechutenstvím, zvracením nebo průjmem. Průběh nemoci bývá obvykle velmi rychlý, někdy i v řádu hodin. Lidé by proto měli okamžitě zavolat veterináři, pokud zaznamenají příznaky u svého mazlíčka. Ohrožené jsou i kočky v bytech. Chovatelé by měli také zkontrolovat platnost očkování. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila 2-0 na sety. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou 2-0 na sety. Stejným skóre přehrála Valentová Bělorusku Sasnovičovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Neprůjezdná je stále dálnice D5 z Plzně do Německa u sjezdu na Nýřany na kilometru 93. Na 95. kilometru odklízí následky požáru dodávky. Sjíždí se na Nýřany, objet to jde po silnici 203 k exitu 100. A na dálnici D2 na 11. kilometru směrem na Bratislavu dejte pozor na nehodu 3 osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně. Proto dnes necháme vyprávět manželský pár, který své city chová jak v bavlnce už 50 let.
7: Jeho srdce zasáhl Amorův šíp při prvním seznámení tak, že se dokonce vsadil, že svatba bude do roka.
6: Bylo mu tehdy 21 let. Ona byla o celé 4 roky mladší. To, že patří k sobě, věděli už po pár dnech a prožili život plný štěstí.
7: Budeme jim v úctě naslouchat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Náš pořad líčí dojemné příběhy lidí, kteří spolu prožili 50 a více let. Milovali se a milují dodnes.
1: Takové štěstí potkalo i tento pár. Jehož příběh nás zaujal mezi stovkami přihlášených osudů. Kristýna a Karel Hendrichovi prožili svůj život ve východních Čechách na Přeloučsku.
0: A právě tam, do Břehů, jsme poslali Patrika Rozehnala, aby si vyslechl jejich vyprávění.
2: Zlatá láska.
3: Matýsek, tohle je Matýsek. A otevírá nám kdo?
4: No, paní Hendrichová.
3: Kristýna.
4: Ano, ano.
3: Dobrý den. Tohle je kytička pro vás. Otočím.
4: Moc děkuju.
3: Posílá Petr Kostka, Karmen Majerová, vybrali vás, ten příběh chtějí slyšet od vás a od manžela. A toho máme tady vedle. Karel, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Já to takhle vyměním, vám dám něco sladkého na zub, doufám, že sladké můžete.
5: Jo, děkuju, můžu.
3: Jste natěšen?
5: Mě ne.
3: No na mě taky.
4: Vyčkáváme auto, jo, a najednou kouknu z okna, vidím, dva pánové jdou, že jo, kam do to asi tak je. Až jsem si všimla sluchátek na hlavě, tak...
1: Jak to bylo s jejich láskou? Karlovi Hendrichovi bylo 20, když se na vojně v západních Čechách skamarádil s Petrem z Pardubicka.
0: Začali se oslovovat brácho a když se vrátil do civilu, poprosil ho Petr, jestli by mu Karel nešel za svědka na jeho svatbě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Svatba se konala v Semíně u rodičů nevěsty, no a tam se odehrál ten svatební obřad a pak ještě

0: Jeli jsme a když jsme se vrátili, tak brácha říká, pak ještě budu potřebovat zajet do Pardubic, na poštu pro jednu tetu, já pám dobrý, pak řekni, no a mezi tím jsem se zakoukal do jedné holčiny tam. Líbila se mě taková mladíčka to, a jako jsem ani neuvažoval, že z začátku, že by něco, že by se mi nějako chtěl to, ale pěkně jsme si popovídali a seděli jsme takhle a přišel ten strýc, s kterým jsem byl pro toho hosta svadebního a říká, Kajo, tej holky se nedotýkajše, tej holky, to je moje dcůrka Krišu. Já na něj koukám, říkám, no, já nejde, já se tady s ní bavím, no a tím vlastně jsem se seznámil nejdřív s Tchánem a potom s Kristýnkou, no.
1: A tak jsme si povídali, v životě by mě nenapadlo, že to je moje životní láska nebo životní osud, protože už jsme se o tom bavili, jako já jsem nebyla takové, že mě padlo do oka v tu chvíli, když u něj to bylo opačně, u něj to bylo tak, já jsem to brala jako prostě ta kamarád, že jo. A ještě jsem si říkala, tak holka z vesnice, kluk z města, no tak to asi těžko, že by si jako něco začal, že jo, jenže...
2: No tak už to ale uvažovala trochu.
1: Ne, tak jako jsem to brala tak jako normálně kamaráda, že jo. A vlastně, když pak svatba končila, tak se mě zeptal, jestli druhý den se může přijet na návštěvu, jo. No tak jsem řekla, že jo. Tak jak přijede, to jsem si říkala, no tak buď přijede nebo nepřijede. Ouvej, přijela motorka, přijel kluk z Pardubic, no a... Už jsem se i já zakoukala, protože jsem zjistila, že vlastně nejsem mu tak nějak lhostejná, jako třeba by se mohlo zdát. No a tak vlastně ten vztah jako začal tím pádem, jako jo, že už jsme tak začali jako spolu jako randit v podstatě. Během asi ani ne půl roku jsme si koupili společně auto, starou tisícovku. Jo, po půl roce ani nemožná. Manžel prodal motorku, já jsem měla něco našetřit, no rodiče, co mě šetřili, takže jsme dodali, ještě se rodiče zrobili, že prostě do auta, ty peníze, že mě šetří takhle jako do života, takový. Mládí, nedala jsem si to vymluvit, tak jsme si koupili starou tisícovku, manžel jako automechanik, tak to všechno dal do pořádku, novej lak, no krásný auto jsme měli. Takže vlastně jsme za svobodná, už ten vztah takový se upevnil, už jsem mu věřila, tak já nevím ani, třeba by to nemuselo vyjít, že jo, ale věřila jsem tomu, že vyjde, protože byl takový jako pozornej, byl takovej hodnej, takové jako střícné, jo. Když to třeba člověk taky měl spousty kamarádů, chodili jsme na zábavy, ty kluci byli takový, dali si pár piv a prostě už o tu holku neměli zájem ani, no prostě bylo to úplně něco jiného. Pak jsme jeli na dovolenou společně, tadyhle holicům, no prostě to bylo takový fakt moc hezky, jako jo, no a jenomže ještě jsem netušila, co se vlastně stalo na té svatbě, to jsem si dozvěděla až potom, když jsme se vzali, že vlastně manžel se s tím svým jakoby bráchou vsadil, už když začal o mě mít zájem, tak se s ním vsadil, že do roka si mě vezme.
2: Karle, vy jste takový jako Nostradamus, nebo co? Vy uvidíte holku a hned se vsázíte?
1: Já to nevěděla, ale jako v žádný případě. Já jsem se to dozvěděla až po naší svatbě, že tohleto oni spolu o flašku rumu se vsadili.
3: Tu sázku s Petrem Karel nakonec prohrál. Ale jen o jeden jediný měsíc. Ovšem, komu z nich by to vadilo, když se zrodila láska, která vydržela víc než půl století.
0: Zkrátka jsem se do ní zakoukal na té svatbě a přeskočila jiskra, asi tak silná, že jsem... Toužil potom si ji vzít a žít s ní, nebo tak. Protože jsem v tu dobu, když já jsem přišel z vojny, tak to byl normální věk, 21, 22 roků kluku, že se...

0: ženili a děvčata se už v 18 vdávali.
1: Já mám pocit ale, že tenhle silný cit asi málo kdo na začátku třeba má, že by dokázal říct, že ta jiskra byla tak silná, že už jsem věděl, že si ji vezmu, že bude moje, že ji chci. Co se jako v člověku v tu chvíli odehrává, jak ty emoce působí, jak to prožívá?
0: Nevím, já si myslím, že to bylo jako droga. No. Zkrátka něco mě to jako tadyhle ve vnitřku říkalo, že to je to správný, hezká, hodná holka, nepolíbená. Říkám, dítě bylo v tu dobu, když jsem se s ní seznámil 17. No. A vzali jsme se, bylo i 18. A já nevím, v srpnu jí bylo 18. A v říjnu jsme se brali.
1: No. Dokázal byste popsat, co vás na ní, na Kristýně, tehdy oslovilo nejvíc, ať už co se týká vizáže, vlastností nebo toho, o čem mluvila?
0: No asi ty její vlastnosti. Byla hrozně skromná, milá, tichá a pak vlastně, když už jsme spolu začali chodit, tak vlastně jsem zjistil, jak je pracovitá, co všechno musela prožít, aby když se sem nastěhovali z toho Polska, že to neměla vůbec jednoduchý, protože ve 13 letech se přistěhovala z jiný země, i když ty jazyky jsou podobné, ale přeci jenom to bylo pro ní hrozně složitý. No a já nevím, no. Všechno bylo takový hezký, že... A je to hezký do teďka. No.
2: A musím říct, že teda jako jsem moc ráda, protože já budu brečet, ale... Protože ten vztah nám spousta lidí závidí, i naše děti, protože ty dneska všichni žijou úplně jinak. Že jo? No.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Jak kdysi napsal Erich Maria Remarque. Láska, to je někdo, s kým chceme zestárnout.
2: Takto svůj vztah cítili už na začátku, když se poznali Karel a Kristýna Hendrichovi, kteří přednedávnem oslavili svou zlatou svatbu. Ale přáli jejich lásce také rodiče.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Tatínek byl rád, protože vlastně Káju jako vlastně na ty svatby poznal jako hodnýho kluka, jako jo. Takže jako neměli vůči němu vůbec žádný jako nějaký výhrady, akorát manžel říkal ještě potom až, jo, tak říká, no, když v práci mě říkali, když budeš schánět holku, tak jdi na vesnici a s největšíma vratama. Tam je největší bohatství, ale my jsme byli chudí, my jsme sice měli velký vrata, ale za vratama nic, jo, protože vlastně my jsme se přistěhovali a tatínek, on takhle, on během války jako 16 lety, 17 letech z východního Slovenska se dostal až do Polska, prostě tulák, takový jako přes válku, jo. A shodou okolností se pak seznámil s mojí maminkou tam, která byla taky z toho východního Slovenska, kde můj dědeček byl Polák a na tom východním Slovensku, jakož tam ta fronta probíhala jako intenzivně, takže ty vesnice byly zdemolovány, takže jim stát potom po konci války, tak jim nabídli osídlování, buď český tady strany, anebo do Polska. No a jeho dědu to táhlo jako do Polska, v tu dobu mi mámě bylo 14 roku, byla z 5 dětí nejstarší, že jo, takže se nastěhovala do Polska. Nevím, jakým osudem teda prostě se tam potkali, ani jsem to tak nějak dvakrát jsme se o tom nebavili, ale pak, když se vzali, tak, nebo ještě než se vzali, tak přišli na to, že byli ze sousední vesnice, takže oni se znali i vlastně z té doby. Jako. A proto můj tatínek mluvil takovou tou hatmatělštinou, protože on mluvil slovensky, polsky a ještě česky. Jako. No, maminka ta byla taková spíš domácí typ. Jako.
4: A potom tedy, když jste doma oznámila, mám kluka, mám Karla, tak maminka si měla radost, ne? Že jste se vlastně trošku tak jako zabydlela v tomhle prostředí a že si tu vlastně budujete nový život.
3: Ale jo, oni byli rádi. A ještě řeknu takovou perličku ohledně toho, jak jsme se brali. My jsme byli, manžel měl sestru v Pardubicích vdanou, takže jsme tak chodili k ním, do kina, do vinárny a tak. A jednou jsme šli kolem večer, já nevím, možná, že jsme šli z kina, že jsme šli kolem obchodu pana Lejhance v tu dobu, nevím, jestli teďka ještě má obchod se zlatnictvím, a teď tam byly ty prstinky vystaveny různě snubní a normální, a on mě říká, a co říkáš tomu, kdyby jsme se vzali? Takhle mě vlastně požádal o ruku, jo? to bylo neskutečný.
4: To byla síla okamžiku, nebo jste si to chystal, Karle?
5: Já jsem si to nějak tak musel chystat, protože měl jsem ji rád, chtěl jsem si ji vzít a teďka jsem nechtěl zase tu sásku jako prohrát. Ale ne, o tu flašku rumu nešlo, ale ono to potom se všechno zdrželo na těch úřadech, než se vytiskly oznámení a takové, a to byl celý vlastně ten měsíc a půl, o který jsme to nestihli, no. No a ještě, jak jste se ptal na to, co říkali tomu rodiče, moji rodiče nebyli, jako táta, ten jako tomu to bylo jedno. Ten říká, jo, holka hodná, hezká, jo, když se ti Karel líbí, tak se ožeň, nebo to. Ale moje máma měla úplně jiný představy asi, zřejmě. Protože i takhle mě, nechtěl jsem jako Kristýnku ranit v tu dobu, abych jí takovýhle věci říkal, ale třeba mě říkala, teď se podívej, kde bydlej, nebo takový. A teď ona nemá ani školu udělanou žádnou. Já říkám, no ty se tomu divíš, když se tadyhle ve 13. přestěhovala, co mohla tady dokázat, aby se dostala na nějakou školu a no... Protože neměla ani jako žádný jako výuční obor. V 15 letech holka chuděra nastoupila a pracovala už od 15 roku. No. Ale mě to nevadilo.
1: Lásce se člověk neubrání. A tak 20. října 1973 byla veselka.
2: Svatebčané se měli sjíždět do domu rodičů nevěsty, jenže ti týden před obřadem odjeli naplánovanou cestu na Slovensko. Snoubenci tak zůstali na všechny přípravy sami, bez rodičů.
5: Svatba jako taková, ta se nám jako vnitřně se nám líbila, ale jako tohleto všechno okolo, to bylo takový krutý. No.
4: To byl takový očistec?
3: Skoro jo, protože vlastně celý týden pršelo, tak jsme doufali, že na ten svatební den vlastně to počasí se vyčasí a ono pršelo zrovna tak, jako jo.
4: Takže... A říká se, že vám pršelo štěstí?
3: Asi jo, teď dneska vidím, že ale v tu dobu to tak nevypadalo.
4: Byly nějaké rituály, které zas dnes už nejsou, nebo mladí na ně tolik nemyslí a vy jste je v té době dodrželi, měli, rodiče je chtěli, vy jste je chtěli. Co bylo takové to nutné, pevné na té vaší svatbě?
3: No tak já nevím, bylo to takové, že nevěsta musí mít 3 věci půjčeny, takže jsem měla závoj, rukavičky, a já nevím, jestli... kapesník nebo něco takový obyčejný věci jsem měla. To byl takový jako, no dřív se to tak tradovalo, já nevím. A v podstatě, jinak já nevím, že třeba se stavila brána den před svatbou, jsme tady nám kamarádi postavili bránu, přišla parta, že jo, sem, takže se tady chlebičky, pivo, kořálka, pohoštění se dělalo. A jestli se to dělá dneska, to nevím, ale jako vím, že brány se staví, jako, ale jestli to jenom je jako v době, když ten ženík přijede pro tu nevěstu a odvede se jí a místo vlastně toho pohoštění před tou svatbou, jak tady přijdou ty kamarádi, tak dneska se vlastně to obrátilo v to, že se loučí se svobodou, třeba každý zvlášť. No a takový ty zátahy, že jo, že se řezalo pilou, já dávala se koule na nohu, unášela se nevěsta, že jo.
4: Unesli vás?
3: Ano, unesli mě. Unesli a ženík. Ale je to hloupý, protože tím, jako já bych řekla, že tím upadne potom ta zábava, protože odvezou nevěstu, ženík musí schánit, kde je, že jo, s ním odjedou další kamarádi a už se ta svatba jakoby narušila, no.
5: No, u nás hlavní rituál asi byl ten, že jsme měli vodání na úřadě a potom ještě v kostele, protože rodiče Kristýnky byli oba dva věřící a děda si s babičkou přáli, že by jsme měli do kostela. Tak já měl jedinou kliku, že jako dítě jsem byl křtěný, tak v Dašicích na farním úřadě, nebo jak se to jmenuje, tak tam v matrikách, ty v tom měli pořádek, tam našli, že jsem byl to a vystavili mě jako ten křestní list a táta měl problém, protože já jsem za ním a přišel, že půjdeme do kostela a on říká, no já to pro tebe korlu dělám, protože seš můj kluk a máš svatbu jednu. A on byl nějak tím, že byl na funkci nějakého mistra nebo to v tom Prakoděvu, tak musel být v partaji. A tam se do něj potom obuli, jak to, že on jako partajník dovolil svýmu synovi, aby měl svatbu v kostele. Tak takovýhle ty byli, no ale on to mávnutím ruky přešel.
4: Co vám hráli za skladbu při obřadu, nebo máte nějakou písničku spojenou se svatbou?
5: No, Čajkovského klavírní koncert bémol, nebo myslím, že to je bémol, nebo to ne, nevím. Čajkovského, to se hraje běžně, tak oni to budou vědět asi, lidi, kteří to budou poslouchat, jestli to budou poslouchat, no.
4: A když to dnes slyšíte, třeba tuhle skladbu, zjehnete u toho?
5: Určitě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ve Zlaté lásce posloucháte další příběh o lásce mezi lidmi, kteří jsou svoji už více než 50 let.
2: Na podzim roku 1973 začal Kristýně a Karlovi nový život. Nejen tím, že už oba nesli stejné příjmení Hendrichovi, ale museli se také o sebe sami začít starat.
3: Manžel dělal v ČSAD Hradišti vlastně, jako v údržbě, a my jsme z toho podniku dostali garzonku. Já to do poslední chvíle nevěděla, až když vlastně byli i z práce tady jako pozvaný chlapi, a ten jeden mě přinesl takový stříbrný jako desky.
2: Celá rozechvělá a se slzami v očích četla.
1: Manželé Hendrichovi. Přijměte blahopřání k vašemu sňatku a pozornost od vedení závodu, přidělení bytu. Ředitel Razítko, podpis.
3: No není to, no je to pohádka, ne?
4: To není možné.
3: Protože já jsem si pak říkala, když jsme se brali, tak jsem říkala, Ježíš, kde budeme bydlet? A tak já jsem říkala, no tak no snad nějak dopadne, že třeba ve městě si něco, já nevím, spodní nějakou podnikovou, nějaký podnikový byt nebo něco, jo. No ale to, že jsme to dostali, vlastně jako ten svatební dar z toho podniku, ten o ty svatbě, no to mě uběla brečela jak želva, nevěřila jsem tomu. No takže to se taky takhle, to je další štístko, když to tak vemu, že jo. První, co bylo, tak jsme sehnali koberec a televizi a tam jsme měli prostě naše doupě. A na spaní vždycky jsme chodili ke tchýni a tcháno, jako jinak celý den jsme pobejvali tam. Pak já se sehnal nábytek, no takže jsme tam začali jako přebejvat. No a po roce se nám narodila dcera Šárka, který je dneska 49 let. No a z té garzonky jsme se hrozně těžko dostávali, protože to byla opravdu malá garzonka, kde nebyla ani kuchyňka, to byla jedna místnost, koupelná, chodbička malá, a prostě lidi z větších bytů neměli o to zájem, že jo, protože každý chtěl aspoň ta kuchyňka, aby byla, a malý pokojíček, že jo.
0: Zlatá láska.
2: Když byla na cestě už druhá dcera Lucie, podařilo se jim získat větší byt, který později, jak děti rostly a potřebovali více prostoru, vyměnili za vlastnoručně postavený dům v Luži. Jeho dokončení jim trvalo 15 let, ale byli tam šťastní.
1: Děti už dnes mají vlastní potomky. A Kristýna s Karlem si proto postavili další malý a útulný domek v Břehách u Přelouče. A my jsme si řekli, že jim tam něco chybí.
2: A tak jsme jim jako poděkování za jejich psaný osudový příběh poslali po Patrikovi dárek.
3: Pane, no tak to moc krát děkujeme, to jsme vůbec netušili, že až tak daleko dojdem. To moc děkujeme.
5: Taky moc děkujeme, ani jsme si to nezazlovili třeba.
6: No ještě nevíte, o co jde. To překvapení, které jsme přivezli a které vám tímto předávám, a děkujeme moc za to, že jsme si mohli poslechnout i váš příběh a vlastně odměnit vás, taky nachystán uvnitř v kuchyni.
3: A tak to bude. Je, no kávovár. No
5: to snad není pravda.
3: No tak to moc děkujeme.
5: A rádio.
6: Digitální.
5: Digitální DAB. No.
3: No, tak to teda.
5: Tak děkujeme, to je úžasný tohleto. Moc děkujeme.
3: To bude mít hezkou vzpomínku.
6: No. No. Teď vy si to zasloužíte.
3: Ale no, tak já myslím, že spousta lidí si to zaslouží. A třeba se nechtí ani přihlásit, nebo prostě jako ostýchají se. Takže jako si myslím, že nejsme jediný.
6: Myslím, že když můžeme dát tento dárek, aspoň takto vám poděkovat, tak je to jen miliontina z toho, co vy si vzájemně dáváte po celá ta léta, těch 50 let spolu. A zasloužíte si to, abyste pak takové příjemné další chvilky mohli trávit společně, třeba u kávy, vyprávět si a vzpomínat na to, co jste v životě prožili.
3: To budeme vzpomínat na paní Carmen a manžela jejího. Až moc děkujeme.
5: Na rádio Pardubický rozhlás. Určitě.
3: A to posloucháme každý den, to máme puštěný.
5: 101 metrů naladěných. A... No. Tak jo, tak děkujeme moc, bylo to úžasný.
1: Opravdu nemáte za co.
2: Myslím, že pro všechny posluchače je tento krásný životní příběh Kristýny a Karla Hendrichových inspirací a pohlazením po duši.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Ještě chci říct, jak jsme vlastně k sobě osudově, co se nám přihodilo. My jsme, já nevím, asi měsíc po svatbě, to bylo, to je jedno. Jeli jsme takhle k rodičům na návštěvu a my jsme dostali jako svatebním dárem takovou vysokou vázu, tak já jsem si chtěla do ní nalámat někde u silnice, tedy jak se jde na Živanice, tak tam byl takový jako potok a tam byly doutníky. Já říkám, Kájo, zastav, nalámem ty doutníky do ty vázy. A seběhli jsme takhle ze strany, dneska jsou tam svodidla, dřív tam nebyli, tak jsme seběhli dolů, nalámali jsme ty doutníky, přijedeme k našim na návštěvu a já takhle, a ty říkám, hele, já nemám prstýnek. Já jsem ho musela někde ztratit. Tak jsme prohledali u našich, jestli jsem někde třeba mě tam nespát, jeli jsme domů, tam nic, tak říkáme, no jedině, co je tak tam v té trávě, jak jsme ty doutníky, jak jsem, protože takhle, já jsem ještě, jak jsme si běhali z ty stránky, tak já jsem brkla a spadla. A říkám, tak jedině tam, že mě ten prstínek z ty ruky sjel. No tak jsme se ještě vrátili, šli jsme to tam prohledávat, za boha ne. Šli jsme do práce druhý den, vrátili jsme se na to místo hnedka z práce, prolezli jsme tam tu trávu, prostě na 2 hodiny jsme tam šmajdali a říkám, tak je po prstínku, že jo, no, doví, jestli tady jsme ho třeba to. A já říkám, víš co, vem svůj, ještě ho nosil v tu dobu, vem svůj a takhle ho polož na tu trávu, aby jsme viděli, jak vůbec, jako v té trávě by ten prstínek vypadal a on byl mezi náma, ten můj spadlej, ztracený. Představte si.
5: Ne.
3: Jo, normálně jsme se ohejbali, že ten prstinek dáme jeho na, do ty trávy a teď koukáme a ten prstinek byl mezi náma. No to je neskutečný. Já říkám, no to bylo osudový vlastně. Tak jsme se rozbrečili tam oba dva, no prostě jsme se objali, když se to tak veme a říkali jsme si souzení, jo.
6: To bylo nějaký znamení, ne?
5: Jo, mně to taky tak připadá, protože ta trpěla celou noc, nebo ty 2 dny, jestli se vůbec ten prstýnek najde, nebo kde je, protože se říkalo, když tadyhle se krátce po svatbě ztratí prstýnek, že to manželství, že se jako nedopadne dobře, že se rozejdou. No, když tohleto, když si na to vzpomeneme takhle, tak si pobrečíme. Normálně. No, tak je to takový osudový, no, jak říká manželka.
3: No tohle bylo určitě osudový, protože jsme předtím prošlapali, tam jsme tu trávu tak zdupali, druhý den vlastně to sami, že v podstatě by se dalo říct, že se tam nemůže nic najít. No až pak z toho zoufalství, já říkám, sundej si ten prstínek a dej ho na trávu, aby jsme viděli, jak to asi vypadá. A teď se schejbnul a já s ním a ten prstínek byl mezi nám a ten můj ztracený. Takže nepochopitelný.
6: To je ten prstínek, přitáh ten druhý. On ho přitahoval, aby vaši pozornost přitáh, aby vy jste mohli zůstat spolu.
3: No, to byl ten osud. To byl ten osud vlastně. Jo, jako. Je to hezky, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Kristýně a Karlu Hendrichovým, kteří jsou spolu už 50 let. Jejich láska je čistá a život jim nadělil krásné chvíle.
2: My bychom teď rádi zjistili, jak se znají. Jestli dokážou odhadnout reakce toho druhého a zda si pamatují svoji historii stejně.
1: Je tu manželský test Patrika Rozehnala. Manželé dostali stejné otázky, ale každý zvlášť. Neslyšeli odpovědi toho druhého. Teprve teď si je poslechneme dohromady.
3: Kristýno, kdybyste měla celý den jenom pro sebe, jak byste ho vyplnila? Co byste dělala, po čem byste toužila si dělat tak sama?
4: Já když jsem sama, tak buď si čtu, anebo dělám kolem zahrádky.
5: No já si myslím, že by asi většinu neprouklízela. Pochybuju o tom, že kdyby jsem odjel takhle, takže by si vzala knížku a prolenošila by to s knížkou.
3: Byla by schopná nevěry?
5: Já si myslím, že ne.
3: Tak aspoň otočí se někdy za pěkným chlapem?
4: Tak to mě ani nenapadlo. Opravdu ne? Nikdy?
5: Tak je to možný, že se podívá, nebo to, jako já se rád podívám za hezkou holkou nebo ženskou.
3: Kolik máte párů bod?
4: Asi 8.
3: Kolik má párů bod? Máte přehled?
5: 7-8 párů. No.
3: Výborně. Kolik měří?
5: Já si myslím, že už mě přerostla přes hlavu. Ne. Ale takhle, já mám asi 1,72 nebo 3 a tak asi jsme tak stejně vysoký. Možná, že má o centimetr míň.
3: Kolik měříte?
4: 173.
3: Co nejraději kupujete?
4: Oblečení. Já tomu říkám bluzíčky a tak dále.
5: Ty žensky to potřebují, když se chtějí líbit v každém věku.
3: No i vám.
5: A samozřejmě, že se chce líbit i mě.
3: A vy se jí chcete taky líbit?
5: No tak na mě už nezáleží.
3: Jeho oblíbený nápoj?
4: Pivo a rum.
3: Váš oblíbený nápoj?
5: Pivo a rum.
3: Jak se holíte?
5: Elektrikou.
3: Jak se holí?
4: Elektrickým strojkem. A když jsme chodívali do práce, tak dennodenně. A teďka občas, no.
3: Váš oblíbený sport?
5: No, fotbal v televizi.
3: A pro sebe?
5: No, cyklistika takhle, jako rekreační cyklistika, no.
3: Jeho oblíbený sport?
4: Já bych řekla, že kolo, no a gaučink.
3: Kdo víc chrápe?
4: No já, prej já.
3: Kdo víc chrápe?
5: Určitě má.
3: Proč to říkáte tak potichu?
5: Protože i když chrápe, tak ji nahrávám. Někdy.
4: A pustil mě to, podaj říká, hele, je otevřené v okno. Ještě, že nemáme žádný sousedí u té strany, co máme ložnici, protože to by bylo hrozný prej.
3: Jak si vzájemně něžně říkáte?
4: Já mu říkám Kájo a on mě Kristýnko.
5: No on mě říká Kájo, já jí říkám Kristýnko.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
5: Ani jeden asi.
3: Oba jste řvali, jo?
5: Ne. Jsme byli potichu.
3: Jste museli.
5: No tak možná, že to vygradovalo kvůli tomuhle, že jsme bydleli s rodičema ten první měsíc po svatbě, no a neměl jsem potřebu a asi taky ne.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
4: Já nevím, no. Já si myslím, že spontánnost je taková oboustranná. Jako, neřvem u toho, takhle to řeknu. Prožíváme to v klidu. Jenom v takových těch svých intimních chvílkách.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Láska je krásná v každém věku. A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po 50 letech u Kristýny a Karla Hendrichových? Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jak se milovat i v pozdním věku?

0: Kdy jste o manžela třeba měla největší strach v životě?
1: No, tak abych vám řekla pravdu, tak není to tak dlouho, protože má rodi se srdíčkem, jakože mu vynechává fibrilaci jako fibrilaci síní, a tak mu vlastně navrhli, že má přijít do nemocnice a že mu vlastně to srdíčko jakoby zastavěj a zase nahoděj a mělo by to být dobrý. No tak to byl nejhorší můj okamžik, vlastně ten strach, ta starost o něj, protože člověk neví, náhoda je, jak se říká, blbeč, jo. No takže to byl můj ten nejhorší okamžik teda v životě.
0: Kdy jste se naopak vy, Karle, bál o Kristýnu?
2: No, pokaždý, když měla jít rodit. Samozřejmě, protože to je dost nebezpečný takovej asi v tom životě. Já nevím, člověk má strach o ní. Pořád mám o ní strach. Vždyť to k tomu patří, ne? K tomu manželství. Aby se jeden bál o druhýho.
1: Ale jinak jako můžu říct pohodě. Zatím musím zaťukat, že jako ten život, když by šel takhle dál a ještě dlouho vydržel, aspoň chvíli, další chvíli, takže bychom byli rádi. No.
0: Co vás dnes nejvíc v tom vztahu tmelí k sobě? Co je takým tím tmelícím prvkem, nebo u čeho jste rádi vy dva spolu?
1: No tak jako celkově trávíme společný čas. Prostě když jdeme i na to pivko, jdeme, chodíme společně, vejlety děláme společně. My prostě jsme taková, naše děti říkají, že jsme nerozlučná dvojka.
0: Jak moc je v tomhle věku ještě důležitý ten tělesný kontakt, to, že jste spolu, že se chytnete za ruce, že se obejmete?
1: No, i stává se to, jo, obejmem se, přitulíme se, klasika jako za mladá. Taky jsme si nedokázali představit, kolikrát jsme říkali, jak ty naše rodiče, jak žijou, jako v tom, jak, nebo jak žili v tom věku. Člověk si to nedokázal představit, ale pro nás se, říkám, pro nás se nezměnilo v podstatě nic, jako.
2: Tak, je to furt krásný.
1: Je to furt krásný, jako zatím, jo, no, tak nemůžeme si stěžovat, no.
0: Karle, je Kristýnka pořád krásná a hledíte na ní jak na obrázek?
2: Určitě, moc se mě líbí. No, opravdu, já si nedělám legraci, ale já jsem rád za ní, jakou jí mám takhle. Je moc pěkná, přitažlivá, furt je pro mě přitažlivá.
0: Co pro vás, Karel?
1: No, je to pořád stejný takový ten romantik a můžu říct, že jede na nákup a jednou týdně mě přiveze kytičku. Puget, třeba tyhle ty žlutý, co mám, tak mě koupí, a to mě koupí třeba, jak vidíš, že tyhle už povadají. Jede do Přelouče a přijede s kytičkou. Aniž bychom něco slavili, nebo prostě něco měli, nebo za to se nikdy nestyděl. No.
0: Jak byste tu svoji lásku, kdybyste to měli shrnout, tu celoživotní, pojmenovali?
1: Je to skvělý, je to nádherná láska. Já vím, že třeba, když to člověk řekne a uslyší to někdo, já nevím, i z našich známých, nebo z dětí, nebo to řekne, že babička přehání, ale je to skutečně tak prostě. My jsme rádi, že jsme spolu a snad ještě nějakou dobu budeme. Jako? Kolikrát můžu říct, že si takhle třeba manžel ten lehne a spí a já třeba ještě nezaberu, tak říkám, pane Bože, ať ještě nějakou dobu si hezky užijeme toho života, takového, já, když to tak řeknu, bezstarostný, jo, protože děti máme hodný, mají práci, snaží se, o nás se starají, takže jako my nemůžeme říct křivýho slova ani vůči dětem, ani vůči vlastně vnoučatům. No bylo to hezky, bylo to hezky.
0: Jak byste tu vaši lásku pojmenoval vy, Karle?
2: Já říkám báječná láska. Báječný život. No, co se k tomu dá víc říct?
0: Za co byste jí poděkoval?
2: No, já bych jí poděkoval za všechno, i když nás to nikdy tohleto, jako nedokázal jsem nikdy ani takhle často říct, jako že jí miluju a tohleto by se mi chtěl říct, že to jí dlužím. No, ale mám jí rád furt. To je asi všechno, já to nedokážu jako nějako vybásnit.

0: Kristýna a Karel Hendrichovi vsadili na lásku. Dali jí všechno. A život jim to bohatě vrátil. Dobře vědí, že láska je to, co nás činí šťastnými. Láska k nám samotným a láska k druhým.
1: Tomáš Garrigue Masaryk kdysi řekl, veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku nemůže pominout léty ani smrtí.
0: Užívejte lásky v každém věku. Nezapomínejte na sebe ani na toho druhého. Chovejte si lásku jako nejcennější poklad. Jen tak bude zářit, těšit a hřát. Bude věčná.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. Firma LB Minerals dostala k plánované těžbě živce u Borovan na Českobudějovicku souhlasné stanovisko v procesu EIA. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Firma LB Minerals bude pokračovat v přípravách na těžbu živce u Borovan na Českobudějovicku. V procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, dostala od Jihočeského kraje souhlasné stanovisko. Odpůrci budou proti projektu dál bojovat.
2: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce nebo i pro děti, které chodí do školy.
3: Říká Zdeněk Struska, iniciátor petice, kterou podepsalo víc než 3300 lidí.
2: Nákladní auta by z tohohle lomu jezdila denodenně dalších 20 až 30 let.
3: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
1: Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi pražskými Vysočany a středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 kilometrů trati správa železnic zaplatila 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jet maximálně 100 kilometrů za hodinu. Z ETCS teď můžou zrychlit až na 160 kilometrů za hodinu. Popisuje výhody Petr Kolář ze správy železnic.
4: Je to zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové. Sport.
1: Do fotbalového Slovácka přichází ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista míří do uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 probíhají práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřený. A na silnici 6 dejte pozor u Bílence na Lounsku. Osobní auto tam havarovalo do stromu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna. Léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že jej vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na

0: My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod Rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodá. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. Jednoho 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. Telefon 224-628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod. Račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy, a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladislav Šimek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
1: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl bys si začít o té vojně vyprávět ty, protože co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
2: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaký písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
1: A znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
2: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali. A tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný. Nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci. A tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
1: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
2: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou
1: tam
2: vlastně.
1: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním jo, ne, no tak jo, on tam docházel se na ně dívat.
2: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
1: Jsem vymyslel, za chvíli jsem to měl. Jsem zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
2: Voj, no.
1: Oni si to potom vojenské jeviště, to nemá nic společného.
2: Vojenské, oni si potom podnikání. To pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
1: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys se měl přiznat, jak ty jsi třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
2: špatně,
1: mluv.
2: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
1: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám meruňkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. A říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě ráno. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
2: Zpívat, ne?
1: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
2: Já musím říct, že Šimek si tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna a teď to bude jinak všecko. A on říkal, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. Zůstal jsem u toho do dneška.
1: No Vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
2: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslíš to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo?

0: Co ty by si řekl, přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, bejt dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám bejt dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
0: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést. Tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... Ne, zrovna byl žinantní, no, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčího, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No
2: areál.
1: Ale teďka chci, co?
2: Areál.
1: Areál zdraví, no. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono, od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta, nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš, a my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a... Po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějak jako pečlivý a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, a on říkal, to hele, nic se nebojí, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup. A já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo. Jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval. A druhý den to začalo jako, vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed! Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem vymr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takovýho čtyřicátníka nebo pětačtyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
3: Ne.
2: Ještě
3: dvě hodiny.

0: questo qui.
1: My jsme měli, jestli si, Slávku, pamatuješ, takového promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojin Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru. A samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty. No prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako už jako to řekl: dobře, pohov. A teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. A říkal: poslechněte, Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem se salutující se rukou řekl: zašívám se tady.
2: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali: to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takového řadového vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a... A stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér... Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tam s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couva. Jo, nacouvali zase.
0: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
2: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
0: stop, prosím vás, pane Vimr.
2: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
0: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
2: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašné rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne, slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
0: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
2: Tak to, tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! To snad není možný, já toho vybrám, zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi to nějak přilepil k hlavě. Nebo tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do té... do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj! Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý
4: a
3: večer.
4: Záležák, řidič spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petří Geník, Jiřík Vašík s Kazimírkem. Razítko na zadečku mají i

za měsíc. Druháku Jiříkovi Patrikovi splnil se sen, na párty senzajenka v podkolenkách zůstala jen. A potom Pepa Vašek, Lojza Stašek, Fajnový, to jsou ti prýma kluci z naší roty.

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned na poprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovým nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Podívejte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jet z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl, velitel roty, jako chvilku, koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém, či spíš se skřípěním zubů?
1: No, tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment. My jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo bok, pravo bok, tady pozor, jak to, a takhle, takhle to dá, nejde, to tam musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi z druhého, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel, ty otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen, a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, no bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Hergo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zastřelím. Já jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo. A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl, ale říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křoví a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel té stráže, zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života. Až ty jsi mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.
4: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula.

reflektor si nad mu zvykal, chvíli svítil, potom blikal, snad víc a víc. Já měl svoji první roli, černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si i dnes večer udělali čas a můžeme strávit dvě klidné hodiny spolu. Venku je letní noc, možná už je po práci, po starostech a třeba si právě teď vaříte čaj, sedíte, odpočíváte a co tak si i začít povídat. Povídat na téma, které v nás budí krásné vzpomínky. Budeme si povídat o dárcích, které se nedaly koupit. O těch, které neměly velkou cenu v penězích, ale měly obrovskou hodnotu pro naše srdce. Někdy stačí ručně napsaný dopis, obrázek od dítěte, stará fotografie, nebo jen obyčejné obětí, pomoc ve chvíli, kdy jste ji nejvíce potřebovali. A právě na takové dárky se nezapomíná. Budu moc ráda, když se se mnou o svůj příběh podělíte. Zavolejte mi a řekněte, jaký byl ten nejkrásnější dárek, který jste kdy dostali. Kdo vám ho dal? Proč pro vás tolik znamenal? Máte ho dodnes schovaný nebo vám zůstal především ve vzpomínkách? Těším se na vaše vyprávění, protože právě vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. Místem lidských setkání, vzpomínek a dobrého slova. Jarka Barboříková je s vámi, zůstanu do jedné hodiny. 731 800 900 se mi můžete volat, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po 23. hodině. Některé z nejkrásnějších dárků se nevejdou do výlohy obchodu, ale navždy se usadí v našem srdci. Dnes večer si budeme povídat právě o těch dárcích, které měly největší hodnotu, i když se nedali koupit a zaplatit penězi. Paní Lenka je s námi, volá od Prahy. Zdravím vás. Slyšíme se, Leni? Já vás vidím na lince, nevím, co pak se stalo. Mimo éter jsme se slyšeli velmi dobře.
1: Dobrý, už je slyšíte?
0: Skvělé, už jste zpátky. Tak povídejte, co máte k tématu.
1: Pro mě byl nejlepší dárek to, když můj 39-letý syn, který mu bude, vystudoval právnickou fakultu a ještě k tomu udělal 5 let střední školy jako stavební, že navrhuje papíry prostě na barák a na takový. To pro mě byl nejlepší dárek z celého života.
0: Tak to věřím, že jste byla jako maminka velmi hrdá a že jste musela cítit obrovskou radost. Jak náročná byla ta léta studia i pro vás jako pro rodiče?
1: Jako pro rodiče náročný, protože se to stalo moc peněz. A já jsem na něho byla sama, mě zemřel manžel, takže jsem byla sama, pak jsem se vzala po druhý a teď mě zemřel manžel před 7 měsíci, teda spadl a já jsem volala na záchranku a zjistili, že si zlomil vás, ale oni otáhli ze záchoda jak blbci a přijeli za hodinu a čtvrt, takže za to jeho doktori. Nedožitý 63 roku.
0: Aha. Tak to mě moc mrzí. Leni, jaký vztah máte se synem dnes? Najde si čas asi i přes to velké pracovní vytížení, aby s vámi strávil čas?
1: Najde, koupil si auto teda, ale moc velký vztah s tím nemá, protože když zemře otec, tak on jako právě si zařídil, aby mě otec vydědil a já nedostala ani korunu. Takže mám s ním dobrý vztah, ale tady toto mě mrzí.
0: Aha, takže to byly složité rodinné vztahy. Tak to je asi těžká životní zkouška, ale my jsme mluvili hlavně o tom, kolik zkoušek v životě tady zvládl váš syn, že vystudoval teda vícero škol a to úspěšně a určitě taky díky vám, že jste ho podporovala.
1: No a on je plně vystudovaný, já mám taky, jako vystudoval jsem potravinářskou školu a maturitu, takže on je plně šikovaný.
0: Dobře. Leni, děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, hezky jste ji otevřela. Krásné téma, největší dárek, který nebyl z obchodu, tak pro vás to bylo vzdělání syna, toho známení, že úspěšně tedy dokončil náročnou školu právničinu. Mějte se dobře, pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná i vy doma schováváte drobnost, která nemá velkou cenu, ale pro vás znamená nebo znamenala celý svět. Zavzpomínejte dnes s námi na nejhezčí dárky, které nebyly z obchodu. Pan ano. Jaroslav z Brna s námi teď bude v noční lince Českého rozhlasu.
1: Už jsou v éteru?
0: Ano.
1: Jo, jde, safra. Tak dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny dobré lidičky. No, není to dlouho. Dostal jsem krásný dárek od mé dcerky. Je to šikovná, hodná holka. A sice bylo to v době, kdy mi nebylo nejlíp, kdy jsem na tom psychicky nebyl moc volně. A ona mi, představte si, poslala tyhle krásné verše. A jestli dovolíte, tak já je přečtu.
0: Určitě.
1: Takže. Tak, jako lyžím sluší sníh, tak se hodí popřát tátovi ve verších. A tak ti přeju hodně zdraví, štěstí. A to všecko, jako každé správné děcko. Bledule už svítí na zelených stráních. Všechno a všichni už pučí a bzdučí v ulicích, parcích a tramvajích. A já ti přeju klid a pokoj a všechno, co si přeješ nejvíc. Na nic se nedívej, jen zrubu. Neboj, nejen mince mají vždycky i líc. Neboj. A ozvi se, až budeš chtít. Dnes, zítra nebo za měsíc.
0: Krásné. Já věřím, že ty verše pro vás...
1: A pod to namalovala krásné srdíčko a vedle toho kys s vykřičníkem a ve...

0: Moje dcerka hodná holka se jmenuje Vlaďka. Takže dvě jako Vlaďka a zároveň Viktoria. Jak se vám líbili?
1: Krásné. Já věřím, že pro vás nejsou jenom kouskem papírku, ale připomínkou toho, že na vás někdo myslí, že vás má ráda. Ano, to jsou přesně ty dárky, o kterých jsem dnes chtěla mluvit. A to je cenný dárek, jaký může rodič od svých dětí dostat verše.
0: Mohu vám říci, Jaruško, že tedy, že to bylo pro mě a je stále, když si to přečtu někdy, je to pro mě pohlazení po duši.
1: A Jaroslave, dostal jste někdy něco po rodičích nebo prarodičích? Něco, co se ve vaší rodině dědí z generace na generaci? Nějaké fotky, nějaká věc, nějaká památka,
0: jo,
1: hodinky?
0: Fotek. Mám tady asi v šuflíku 3 alba plné krásných fotek. Táta byl velký fotoamatér z dovolených a z vandrů. Dělal fotky a rodinné fotky, když jsme se o Vánocích třeba slezli, celá rodina naše, od strýce Vlady, bratr táty, od tety Jarky, sestřička táty. Ale já, jestli dovolíte, já bych se ještě rád vrátil k té mé holce, Vladce. My jsme se neviděli nějakou dobu, ona měla svůj život, já měl svůj život. Tak po několika letech, je to dva, tři roky zpátky, najednou zvonek, navštívil mě někdo a tak jdu otevřít a ona tam stála, Vlaďka, moje dcera. A přišla mimo jiné i proto, že Boženka, její máma, který má bývalá žena, že odešla nahoru do nebička, víte, v 71. Tak mě přišla říct takovou smutnou zprávu. No a od té doby se vydáme a jsme velcí kamarádi. Ona má rodinný domek, má doma psa, čistokrevného labradora, jmenuje se František. Má dánemu na 10 roků, a je jak štěně. Má krásné štěnici pohyby. Vždycky, když přijdu, tak mě oblíže celou hlavu kolem dokola. Je strašně legrační. A dobře vaří. Vždycky udělá něco dobrýho. Tak je mi tam dobře u ní.
1: To věřím. Takže vy jste k sobě našli po letech zase cestu, ano. Takže jste překonali nějaké to období, ano. Kdy se lidé vzdálí a
0: ano, jsme,
1: to je dobře,
0: ano,
1: že se to podařilo obnovit.
0: Dobrý kamarádi, ano.
1: Já myslím, že pro rodiče je setkání s dítětem vždycky něco výjimečného bez ohledu na to, kolik času uplynulo.
0: Ano, je to tak.
1: Tak to je dobře, že teď se máte, tak se opatrujte vzájemně, moc ji o nás pozdravujte.
0: Děkuji.
1: Že opravdu oceňujeme to, jak se dala práci s tím, že vám dala takový nádherný dárek od srdce. To jsou dárky, které mají velkou hodnotu. Děkujeme, že jste nám o tom povídal, Jaroslave. Těšíme se, až zavoláte příště.
0: Já děkuji vám za prostor a zdravím vás a všechny lidičky a přeji všem dobrou mysl, dobré zdraví a všem dobrou noc.
1: Jsou dárky, které časem zmizí, pak jsou takové, na které nezapomeneme celý život. Právě o těch druhých je dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Kolikrát největší radost nepřinese to nejdražší, ale to, co někdo daroval od srdce. Jaký byl váš nejhezčí dárek, který se nedal koupit? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pan Michal píše na web. V minulém týdnu jsem docházel do RS centra na infuze. Paní sestry se chovaly tak mile, jako bych měl do roka a do dne zemřít. Za starostlivou péči jsem jim věnoval knihu ze své tvorby. Byly nadšené. Dárek, který má pro mě vysokou lidskou hodnotu, je třeba obyčejný ručně psaný dopis. Je-li psán od srdce. Za poslední rok jsem jich poslal na 10. Dostal jsem jeden. Je obtížné nalézt romantické kamarádky, které by měly zájem o dlouhodobou a konzistentní písemnou korespondenci. Přesto ten pocit, když dostanete dopis od toho, u koho si třeba jenom namlouváte, že vás má rád, je k nezaplacení. Paní Lída z Moravy. Krásný večer všem. Můj nejhezčí dárek, který jsem dostala, byl 3měsíční pejsek Bertík. Byl nechtěný, protože jeho slavná matka se někde bokem zakoukala. Majitelé ho nechtěli a naštěstí naši sousedé, kde ho nabízeli, si už pořídili jiného. Nám dělal venku velkou radost až do svých 15 let a nemůžu na něho zapomenout. Odvděčil se nám 5 psíčky zlatého retrievera a nebylo lepšího pokoukání večer, než sledovat tuto psí rodinku. Dobrou noc, Lída z Moravy. Lído, i vám děkujeme za vzkaz. Můžete klidně přidat i vy ostatní svůj vzkaz na web rozhlas.cz/linka přímo pod téma, kde si můžete přečíst příběhy ostatních posluchačů. A teď ještě zvedneme jeden telefonát. Živě se hlásí kdo do studia, do noční linky. Zdravím vás.
1: Hezký večer, paní moderátorko Jaruško Barbožiková. Tady je nevěrnější posluchač noční linek Jirka Zalomovce ze Stupkové.
0: Co máte k tématu?
1: Já bych měl tématu svýho pejska Yorkshirea, který se jmenuje Matisek a je mu 14 let, no a prostě mě ho koupila rodina, zem, prostě rodina, abych měl nějakou pomáčku, no a dneska u 1. listopadu bude mít 15 let, no a prostě se o něho moc hezky starám, že potom jsem udělal vlastně ještě radost své dceři, která měla kdysi 13 roku, dneska je 31 let, tak mě to jako otcovi taky prostě mě to oplácí, no. Dělá mě radost taky, no. No, že si našla prostě svýho kluka, že oni bývají 3 kilometry tady v Olomouci ode mě, kde je na Delvita, to je na tržnici, to je skoro ve městě už. No a prostě jsem rád, že mě ještě slouží a i zdravíčko. A chtěl bych ještě pozdravit moderátorky i moderátory z nočních linek do Prahy, do Pardubic. Dneska volám do Zlína.
0: Ano.
1: Přesně tak. Já mám i čísla vaše do rádia i SMSky, kde to taky posílám pozdraví. No a přeju vám všem hodně zdravíčka, opatrujte se tam všichni a moc krát vám ze srdce moc děkuji. No a potom teďka je to asi půl roku, kdy jsem dostal prostě kolo, že já mile rád jezdím od 8 let na kole, no a dneska už mi je skoro 65 let. No 15. března budu mít 65 let, no. Tak se udržuju v kondici, že prostě mi to baví, no.
0: Tak máte parťáka čtyřnohového, no. Dcera vám dělá radost, přeje vám zdraví,
1: ano,
0: až tak moc jezdíte na kole. To se hezky poslouchalo. Tak vám přejeme, aby vás to štěstí neopouštělo.
1: Já bych ještě chtěl dodat, že vám všem přeji hodně zdravíčka, děkuju také posluchačům. Teďka volal nějaký posluchač, že ohledně své dceři, je to velmi pěkné, kdy se hlásí zpátky v rodině, to prostě člověkovi udělá od srdíčka radost. No. A moje dcera se svým klukem nás taky navštěvují tady na Stupkové.
0: To se no, dobře prostě poslouchá, Jirko.
1: No, prostě rodina musí držet pohromadě, jinak by to nešlo. No, hlavně, aby sloužilo zdravíčko, protože to je to nejdůležitější na světě, co může být.
0: Tak ať se vám daří. Přejeme vám tady i nadále pevné zdraví a hodně milých setkání přes celé léto a zavolejte zase někdy, no, ano?
1: Paní moderátorko Jaruško Barbořiková, já mám přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka i vaší rodině, ať se vám moc daří, dávejte na své pozor a opatrujte se a moc krát vám děkuji, já se zase ozvu.
0: Budeme se těšit. Největší poklady často nemají cenovku. Povídejte si s námi o dárcích, které měly hodnotu hlavně pro vaše srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: si co říct, zpívala Jitka Zelenková a věřím, že i my si tady na vlnách Českého rozhlasu máme dnes co říct. A to k tématu nejkrásnější dárky. Někde stačí pár slov, fotografie nebo vlastnoručně vyrobená maličkost, aby člověk cítil lásku. Právě takové dárky jsou tématem dnešního večera. Dárky od srdce. Paní Staňka z Otrokovice s námi. Uvidíme, s čím přicházíte.
1: Zdravím všechny noční lince a já to řeknu jako úplně jadrně. Moje největší dva dárky byly moje dvě děti.
0: Ano, dobře.
1: Když se narodili, narodil se synek, do roka jsem chtěla dceru, teda do roka jsem chtěla druhý dítě, je to dcera, ano, všechno fajn. No, je to dneska všechno trošku jinak, možná oni to vnímají jinak, ale já to beru pořád jako dva ty největší dárky.
0: Dva největší dárky, tak to je krásné slyšet, já jsem upřímně čekala, že třeba hned v prvním telefonátu někdo zmíní právě toto jako největší dar, tak jsme si na to malinko počkali, ale úplně s tím souhlasím, že tomu se těžko něco vyrovná.
1: Dnes jsou věci trošku jinak, oni to možná vnímají jinak, ale přesto všechno, jak se dokážou chovat, neříkám, že úplně jako nejhůř, možná je to nevědomost, ale jsou to prostě pro mě ty dva největší dárky. A ty další dva dárky, který mají oni dál, to už záleží na jejich výchově. Možná se to moc nedaří, možná je to pohodlnost a nebudu to víc rozebírat, ale moje děti jsou pro mě největší dva dárky, i když jsem se do toho brečela v poslední době, ale dám prostor dalším.
0: Staňko, ten život je dlouhý, s dětmi máte před sebe 1, 2, 3 roky, ale několik desítek let, takže i když by bylo nějaké období, kdy je to těžká křižovatka, těžké rozcestí, tak já věřím, že třeba časem by se to urovnalo, hlavně nikdy nevěřte hlavou, vy jako máma víte, že se věci nevzdávají v tomto směru, tak uvidíte, jak se to bude vyvíjet. Každý vztah má vývoj.
1: My můžeme akorát se snaží vychovat svoje děti. A jak oni to udělají dál, je jenom na nich. A bohužel ti jejich partneři ovlivní strašně moc a jsem ráda, když aspoň jedna vnučka se ke mně znají. Takže tak to skončím a dám prostor dalším.
0: Dobře, Staňko, děkuji za upřímnost, tak myslíme na
1: je
0: vás.
1: Je to těžký a bolí to.
0: Rozumím. Tak jestli si máte o tom s kým povídat, tak mluvte, dostaňte to vždycky ze sebe a doufejte.
1: Příště to je růžko, určitě nebude.
0: Jak stárnou a vyrůstají ty vnoučata, tak časem si udělají třeba vlastní
1: oni
0: názor.
1: Oni si tu hubu musí natlout sami. To už my neovlivníme. Takže zdravím všechny a pokud mě slyší Marie Vávrová z Brna, snažila jsem se dovolat, tak ať se mi ozve Maruška. Takže zdravím všechny na noční lince, dobrou noc. Budu poslouchat dál.
0: Budeme rádi. Každý z nás si určitě vzpomene na okamžik, kdy dostal něco opravdu výjimečného. Dnes večer nás budou zajímat dárky, které nebyly z obchodu, ale z lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme minutu po 11:45. Některé dárky stárnou s námi, jiné zůstávají jenom v našich vzpomínkách. Připomeňme si dnes společně ty nejkrásnější, které se nedaly koupit. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Luďka.
1: Dobrý den, tady Luděk. Já jsem chtěl říct, že mým největším dárkem je mandala, která značí pomíjivost všeho. Nakonec zanikne i čas.
0: Aha. Tak kdybyste to rozvedl, mandala to je nějaký duchovní rituální symbol, je to tak? Nebo kdybyste to víc popsal?
1: Ano, ale jako...
0: Vysvětlil
1: jako...
0: posluchačům, kteří třeba to slovo neslyšeli. Luďku, teď nevím, jestli jste slyšel vy mě. Kdybyste to mohl vysvětlit posluchačům, kteří to slovo třeba neznají?
1: No mandala to je takový duchovní obraz, jako který značí pomíjivost všeho. Nakonec pomine i čas. Pomíjivost čeho prostě? Že nic to nebude na věky.
0: Dobře.
1: Aby si to člověk uvědomil, že to nemusí být prohra, ale že to může být úspěch.
0: A kdo vás na tuto cestu navedl?
1: No dneska jsem ji viděl a sám nad tím takhle přemýšlím. Tak to je všechno, já nemůžu moc provolávat. Naschledanou.
0: Aha, dobře, tak to jsme zrovna mohli trošku rozvést toto téma. To mi přišlo hodně zajímavé, ale tak rozumím tomu. Tak třeba někdy příště, Luďku, zdravíme vás. A tak co říkáte, to byl kratší rozhovor, zkusme zvednout ještě někoho živě. Koho jsme překvapili tím, že jsme ho teď vzali do vysílání velmi rychle.
2: Krásnou noc, já vypnu rádio.
0: Ano, budeme rádi, prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli.
2: Tady Iveta.
0: Paní Ivetka, nejkrásnější dárky, téma i pro vás.
2: Ano, já jsem vzala moc Radíkov a já jsem na té stupkové měla maminku, jak volal ten pan Jirka. Tak mu chci povědět, že to znám, Volomouci, že tam bydlela moje maminka. Chci říct k tomu pánovi, k té mandale. To je takový kruh a jsou různé mandaly, já to jenom tak rychle řeknu, pak řeknu k tomu tématu. A každý ten kruh značí něco jiného. A ten pán mluvil o tom, že všechno je pomíjivé, takže on má zřejmě přišel někde k nějaké mandale, která značí tuto pomíjivost. Jo? Jsou ještě jiné mandaly. Takže to bych chtěla jako říct.
0: Dobře.
2: Jo, to je takový kruh a takový, tam jsou takové obrazce nakreslené a každá ta mandala je něco jiného značí. Jo, nějaká je na harmonizaci těla,
0: tak a teď
2: nějaká je na tu
0: k vašemu pomíjivost. Největšímu dárku.
2: A teďka k tomu tématu, no. Takže, jak říkala ta paní o těch dětech, tak chci říct, že opravdu dítě je boží dar. A já jsem se jako malá holka koukala, já jsem měla psací stůl, když jsem se učila u okna. A naproti v baráku vyjížděla jedna paní, ona měla dvojčátka, dva malé chlapečky. A jak jsem se učila, já jsem vždycky viděla, jak ona s nima jela ven na procházku a já jsem furt na ně koukala. A to vám chci říct, já jsem si to nějak přitáhla. Mně se pak narodili taky dvojčátka a to byly dvě holčičky. Takže dítě je boží dar, ale jinak těm dárkům. Takže já jsem měla babičku, já jsem poznala jenom babičku z tatínkový strany, ona se jmenovala Hedvika. Maminčinu jsem nepoznala, protože mamince umřela maminka, když moje maminka měla 3 roky. Představte si, přišla o maminku. Takže babičku z maminčiny strany jsem neznala, takže z té tatínkové strany, ona mě měla strašně ráda. A ona mě jednou dala, ona už to měla plno let doma, takovou vázičku měla, a potom takové těžítko, to byla taková skleněná polokoule a potom takový obrázek anděla s holčičkou, s děťátkem. Ona mě to dala a ona už to měla plno let, čili já to teď mám doma. Nikdy mě nenapadlo to prodat, to jsou starožitnosti už, podle mě už je to starý tak 100 let. A to těžítko je nádherný, jo? To je skleněná taková polokoule a tam je jakoby palmička uprostřed a ona má takový 6 lístečků, takový zlatostříbrný jakoby lístečky. Slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano. A je to taková palmička, ona tam má ten stonek, nebo jo, v tom těžitku jako stonek, jakoby kmen a je to zapuštěný v takovým zeleným kruhovitým, jakoby jakoby mechu, nebo jak to mám říct, a tam je takový, teď jsem se na to dívala zrovna, takový jakoby zasazen jakoby křišťálek, takový polodrahokam. Tak to je to polotěžitko, to je to těžitko teda, ta polokoule. Potom mě dala takovou vázičku skleněnou, ona je vysoká asi, já nevím, 15 cm, je taková zelená, krásná zeleň a takový zvláštní materiál, a nevím, co to je, je to nádherný. A teď kolem té, ona se ta vázička jakoby rozšiřuje nahoru a nahoře je jakože strom, tam jsou nějaký hrozny, hroznový víno, nějaký květy a teď kolem té vázičky je 6 takových nahých víl, no je to nádherný, já jsem se jako děcko na to furt dívala a babička mi to nakonec dala, tam jsou jakoby ty víly a oni rukama jakoby drží tam ty hrozny, jo, ty květy, no to je kouzelný. Jo, není moc velká, je nádherná. A pak mě ještě babička dala takový oválek, jakoby obrázek. Ty kraje, to je nějaká měď, nebo já nevím, co to je za materiál, nebo kov takový jemný. A je to prosklený. A je tam anděl, je bílý, takový velký anděl. A pod ním stojí holčička a je to jako zobrazený, jako že ochraňuje to dítě. No to je taky nádherný. A pozadí je tmavší. No to je taky nádherný. Tak tady ty tři dárečky mě dala babička.
0: Mm-hmm. A Ivetko, řekla vám vždycky babička něco o těch věcech, které vám zanechala, jaký pro ní měly význam a podobně?
2: Ne, ne, ne. To ne. Jenom jsem říkala, to je krásný ty víly. Babička mi o nich nic neříkala. Říkala mi, tak se ti to líbí, tak si to vem. Jo, a ona už to měla Bohu jak dlouho, ona to taky mohla mít ještě po někom. Mm-hmm. Já nevím,
0: právě
2: prostě mi to darovala.
0: No,
2: ne, o tím nic nevím tedy. No, a ten anděl je taky nádherný. A zrovna dneska jsem si ho vyšila tady na stěnu toho andělička, jsem ho utírala, že já jsem se kolikrát stěhovala, že tak jsem to různě měla v těch bedinkách a tak, tak dnes jsem ho utírala, vytahovala. Tak jsem si ho pověšovala. A ještě chci říct, moje jedna dcerka hrozně hodně cestovala. Ta byla všude možně, jo, já to nedokážu ani vyjmenovat. V Americe, v Mexiku, ve Washingtonu, v Bostonu. A jednou byla v Peru, jo, v Peru.
0: Aha.
2: A ona mě dovezla, to mám, teď jsem se na to taky dívala, takovou malou vázičku, přímo od těch indiánů, je asi 10 cm vysoká, průměr má asi 3 cm a je to jakoby, uvnitř je skleněná, ten vršek tak ještě vidět, že je to sklo a potom pod tím sklem je takový ornamentík a teďka dolů, vpředu, já to mám postavený tím, tam je takový maska indiána, jo, na té vázičce. Opravdu nádherná maska indiána. A obličej má z toho černýho polodrahokamu. Teď přesně nevím, jak on se jmenuje, Onyx nebo nějak. A kolem dokola, vzadu je taková jakoby pečeť kulata. A kolem dokola jsou zasázeny ty polodrahokamy různý. Křišťál, jantár, ametist tam je, takový malý polodrahokámky. Já to nosím na ruce, takový náramky. Já třeba teď mám azurit, nosím. Jo, to jsou takový ty polodrahokamy, nádherný. Tak to mám z toho Peru od té dcerky. Tak to jsou pro mě cenné dárky, tak. Cenné.
0: Vy to umíte vždycky, Ivetko, tak krásně popsat, že já jsem je úplně viděla před očima. No,
2: děkuji.
0: Tak vy jste teda...
2: Víte proč, paní Jaruško, já hodně čtu.
0: Tak, to
2: já
0: je ono.
2: Opravdu, já miluju knihy, já pořád čtu. Takže ono je to i tím, lidi, co hodně čtou, tak umí to popsat, vyjádřit se.
0: Je to tak.
2: Jo, ano. Kdo hodně čte, no.
0: A vy jste říkala, že jste to teď nějak schovala nebo vytáhla z nějaké krabice a dílka dala na stěnu. Takže vy to nemáte všechno vystavené kolem sebe?
2: Mám. Jenom toho andílka, já jsem tady kdesi měla položeného a jak jsem uklízela, tak jsem si ho našla. Tak jsem ho utírala, protože je to hodně starý. Je to i na tom vidět, na tom obrázku, je to takový oválek. A je to za sklem, to je hezký, takový oválek prosklený. No a já jsem ho dneska utírala a tam odpadlo to oušku, jo? Tam byl takový provázeček nebo co. Tak o to odpadlo, tak jsem tam právě dneska přidělávala to poutko, jsem tam přilepovala, tak jsem si ho tady dávala na stěnu. A jinak tady mám takovou poličku, jak spím nad sebou, a tam mám tu vázičku od té dcerky a od té babičky ty věci. Tu vázičku, to těžítko, a to těžítko taky je cenný. Jo, to kdybych zanesla tam někde do té prodejny, já nevím, co to je, antikvariát nebo co, ne, jak se to říká, jo, tak bych dostala hodně peněz, ale to nechci prodat. To mám fakt po té babičce, já sama to mám přes 50 let. A teď si představte, že babička to třeba měla 50 let nebo kolik, že? Žila do 72 let, tak to mohla mít taky třeba 60 let, tak to fakt jsou tak 100 lety předměty.
0: Tak je opatrujte. No. Dáme no. Teda nepozor.
2: No, mám to ráda, no.
0: A to také na sebe, ať se vám daří, přejeme pevné zdraví a zase někdy se budeme těšit v noční lince naslyšenou. Děkuji, že jste s námi byla.
2: Děkuji a zdravím všechny, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, vítám vás u další hodiny dnešní noční linky. Jsem ráda, že zůstáváte se mnou i v tomto pozdním čase. Povídáme si o dárcích, které nemají svou hodnotu napsanou na cenovce, ale mají své místo v našich srdcích. O věcech a gestech, které nám někdo daroval s láskou, pozorností a možná i s kouskem sebe. Děkuji všem, kteří už se podělili o své krásné příběhy. Slyšeli jsme vzpomínky na děti, rodiče, prarodiče, dopisy, fotografie i drobnosti, které se staly rodinnými poklady. A budeme pokračovat dál. Možná právě vy máte doma něco malého, co by pro někoho jiného nemělo žádnou cenu, ale pro vás je to vzpomínka na člověka, na nějakou chvíli nebo celý jeden důležitý kus života. Tak pojďme spolu otevřít další příběh dnešní noční linky 731 800 900. Volejte Zlínské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková, nebo napište na rozhlas.cz/linka, nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Každá rodina má svůj malý poklad, každý člověk svou krásnou vzpomínku. Dnes večer si budeme vyprávět právě o dárcích, které mají cenu hlavně v našich srdcích. Paní Iveta z Poděbrad je s námi. Vítejte v roční lince Českého rozhlasu.
1: Zdravím vás všechny. Kdo máte rádi hezké věci? Já mám takovou krabičku u svojí prababičce, kterou ona mi dostala od svojí maminky. Takže to je prostě věc opravdu hodně, hodně, hodně stará. A mám, dávám do toho takový ty svý uvozovkách pokvary. Kdysi jsem svým koupil, protože peněz vás nebylo, tak jsem jim hodně šila. A kluci, my budeme taky. No tak jsem jim dávlíkla za koutu tupou jehlu, dala jsem jim kus sládky a najednou přišel se z Honzíček a říká, maminko, tady jsem ušil rukavici. A on jak měl ten proužek sládka, už tu ze všech světových stran. Mám to schovaný dneska. A už neušil rukavici, říká, to máš k té rukavici topičku. A mělo bylo to samý, bylo to z takového nějakého růžového s chytíčkama. Takže to jsou takový, teď když jsem to, nedávno jsem to zrovna vytáhla, ukazovala jsem jim to. A jeden se na to podíval a říká, to je asi jako když nedostatečníka do pšovny přišel a říkal, víš, jaký jsem švadlena. Tak to jsem byl takový švadlena, víš. No a pak jsem měla ještě takovýho malinkýho, modrýho, skleněnýho kocourka. Dostala jsem ho taky od babičky a nosila jsem ho v peněžence. Tak mě vykradli auto a ukradli mi tašku s vejpotou, s obědem. A bohužel i s tím maličkým kocourkem. A myslím si, že to mě tak strašně mrzelo, že jsem říkala, když si nechám vejpatu, jenom kdyby mi někdo toho kocourka vrátil. No. To byl takový pokládek, ale bohužel o ten sem přišla. A jinak největší poklady mám doma, to jsou, ty tady běhají kolem mě, ale
0: Myslíte vnoučky?
1: Myslím tím vnoučky. Mám 15, tak jako
0: říkala jste 15?
1: Ano.
0: Teda vy jste šťastná babička a asi teda hodně zaneprázdněná. Máte blízko sebe některé tedy, jak říkáte, takže jste jako rodina třeba právě v okolí Poděbrad, nebo jak to máte?
1: No tak těch 13 jich bydlí tady víceméně se mnou nebo okolo mě a těch zbylí, ne, 12. A ti zbylí 3 jsou bohužel teda vzdálení, ale mám je tady a teď, co jsou prázdniny, tak je tady mám nastěhovaný víceméně stále. To jsou takový dva tíčka.
0: To je krásné.

0: To nejkrásnější, co můžeme dostat, někdy ani nejde zabalit do dárkového papíru. Dnes v noční lince Českého rozhlasu vzpomínáme na dárky, které byly darované s láskou a zůstaly navždy v našich srdcích. Paní Magdalena je s náma, volá z Čech, vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače a na úvod chci říct, že jsem sběratelka všeho možného, co mi připomíná mé nejbližší a co to byly dárky, které mi předci dostali z lásky a co jsem dostávala od svých dětí, to znamená vnoučat a pravnoučat. Nejkrásnější dárek, který asi mám v srdci, byl dárek, který jsem dostala 2 dny před Vánoci, před 15 lety, v krabici s krásnou mašlí, kterou mám schovanou a ve který by

0: žilo krásný štěňátko a pejsek mě před 2 lety umřel.
1: Mm-hmm.
0: A to je taková nejkrásnější vzpomínka. Krásné dárky dostávám od pravnoučat a jsou to jenom kresbičky. A oni žijí v cizině a největší radost třeba mi udělá, když dostanu dárek, teda malůvku, kde je namalovaná naše vlajka.
1: To je originální dárek, teda.
0: A snažíme je udržovat, že jsou původem Češi, takže naše děti umějí hymnu českou a spoustu českých lidových písniček a hrozně teď se na ně těším, protože mají za týden přijet a těším se, až budeme večer sedět a budeme hledat ve zpěvníkách písničky česky a budeme si je zpívat. Já si to zpívám falešně, ale mám tyhle ty večery velice ráda.
1: A odkud přijedou a jak často jezdí?
0: No, teď už jezdí málo, protože děti mají spoustu kroužků a už i ten nejmladší chodí do školy jednou za rok, to je znamená na prázdniny, ale dřív tady byli třeba 4x do roka a vzhledem k tomu, že já jsem po operaci srdce, tak za nima nemůžu letět a autobusem je to prostě namáhavý. Jsou v Belgii, v Bruselu.
1: Mm-hmm.
0: A z čeho mám ještě radost, že tady mám po dědečkovi, já přesně nevím, protože jsem se nikdy o to nezajímala, tatínek to je uschovaný jako nejlepší jako dárek od svého táty. Jsou to lampy, které si děda měl přinést z koncentračního tábora. Jsou to lampy do rádia prý. A nejsem schopná si dojít prostě za někým, kdo by mě to zhodnotil, co to je. A tak teď asi, až tady budou děti, tak to musíme udělat, protože oni už loni byli zvědaví, co to je. Pak tady mám třeba takové jako věci, které by každý řekl, to je blbost. Ale mám tady třeba mnůžky, které jsou po mamince, které dostala, když se vyučila švadlenou. A já furt mám před očima, když na nás šila, jak ty těmi nůžkami stříhala ty látky na to oblečení. A tak to taky, sice je používám, ale mám to tady schovaný po prarodičích, z tátové strany mám schovaný cedule, který měli pobočku Sany a jsou to cedule, které se dávaly na plot.
1: No, 68. Mám
0: ještě, ano. Po mamince tady mám ještě třeba kabelku, kterou nosila do plesu a rukavičky háčkovaný. No, možná někdo řekne, že to je bazar, ale mě to připomíná krásné chvíle, který jsem s rodiči a s dcerou a s doučaty prožívám. Mm-hmm. A nerada se toho zbavuju. Co s tím udělají děti, to jako nevím, ale myslím, že to důležitý asi taky budou zase chtít si nechat.
1: Mm-hmm. Magdalenko, abych teda vysvětlila posluchačům a omluvila se, jak jsem zareagovala. Vy jste řekla cedule, které se dávaly na plot po tatínkovi. Já jsem si myslela, že to byly nějaké památeční, které měly tehdy v tom 68. mást Rusy, jak se dávaly.
0: Ne,
1: to bylo. No, jo, já se omlouvám, já už jsem to pak pochopila, že ne. Ale mě teda nejvíc zasáhlo, když jste řekla, že máte nějaké lampičky do, teda jste říkala jako do rádia, nebo pochopila jsem to dobře z koncentračního tábora?
0: Ano, to jsou takové jako lampy skleněné, jako snad měly být do
1: drobné,
0: rádii.
1: Mm-hmm. Paní Magdalenko, ale no. To je teda poklad, toto, jestli opravdu máte doma, tak to být váma, tak to zkusím vypátrat, co to přesně je. A to má teda velký příběh za sebou.
0: No, škoda, že jsem tehdy nebyla taková víc iniciativní, protože dědeček přesto, že přežil pochod smrti, tak se dožil 90 let, že jsem nebyla taková prostě víc zvědavá, jak to vlastně všechno bylo. On teda vím, že o tom nerad vyprávěl asi i na dosmrti, to v něm zachovalo pochopitelně ve mně ještě jako ty hrůzy a jenom z filmu anebo z četby, jako jsou hrůzy války, že pochopitelně.
1: Ale víte, že ono to tak je.
0: Ono to tak je, že... Ani jako po rodičích prostě, co vědí o tom, co ten dědeček, a, nebo i oni prožili za války a bohužel to už se nikdy nevrátí, no. Na moje babička třeba se setkala s Eliškou Junkovou, protože byla asi prý druhá řidička v republice, moje babička teda, a sestřenice má schovaný její řidičský průkaz. Takže asi těch pokladů by se tady našlo víc, ale nechci zbytečně zdržovat.
1: No Magdalenko, tak vy na závěr vytáhnete takovou pecku, jako, že máte teda, jako to máte řidičský průkaz právě té Junkové, nebo jak jsme to...
0: Ne, babičky.
1: Jo.
0: Babičky, ale to má sestřenice.
1: To má sestřenice.
0: Ano.
1: Takže je to v rodině, no.
0: Ano,
1: teda.
0: Je. No synové zase má fotky od Jicha Novýho, protože můj tatínek nese jeho jméno a no, asi těch, dalo by se říct, že těch pokladů člověk má víc tak jako já už pamatuju hodně, tak jsem taková střadelka odmala. Takže přeju krásný večer, krásnou dobrou noc a hezky vstávání s dobrým ránem.
1: A ideálně s Českým rozhlasem. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: největším darem nebyla věc, ale čas, pomoc, nějaké obyčejné lidské pohlazení. O takových darech se budeme dnes večer povídat i s paní Marií, která volá od Hradce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Poslouchám celou dobu. A já bych vám řekla trošku, je to to samé, ale trošku jinak. Schází se nás 6 vdov. Naše rozpětí je mezi 70 až pomalu 90 lety. Všechny se známe, jsme z jedné vesnice, kde teda žijeme. A prostě těch dárků bylo mnoho. Ale podle mě naše nejlepší dárky u všech byly, že jsme vydrželi celý život s jedním manželem a byly to manželství, které vydrželi od 55 do 60 let, protože jsme v rozpěti, nejmladší z nás je tak o 10 let, je rozdíl. A máme prostě vzpomínek na celý život, protože jsme se zúčastnili společných zábav, výletu a vážili jsme si toho, že žijeme s jedním manželem, což byl vlastně pro nás všechny, myslím si, dárek, když jsme s ním tak dlouho vydrželi. Máme děti, máme pravnoučata, některá z nás má už 7 pravnoučat a scházíme se velice často a litujeme jenom toho, že ti muži tak brzo odcházejí. To by bylo tak asi podle mýho, že to byly nejlepší dárky, že málo je těch, kdo vydrží s jedním mužem toliká let.
0: Paní Marie.
1: Bylo by to asi tak všechno. Ráda to poslouchám, jsou ty dárky různý, jak to vypravujou. Máme to taky, to víte, že za ten život toho člověk dostal hodně, ale pro nás největším dárkem jsou ty teďka žijící vnoučata, pravnoučata. To by bylo asi tak všechno. Nechci dlouho meškat, protože já to nemám ráda, když pak lidi na to čekají a chtějí taky něco říct, malinko, aspoň. Ale jen to, že my si vážíme toho, že jsme tohle za celý život vydrželi. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám. Všechny, co tam to uvádíte. Ať se vám daří dál. Přeji všem dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce, děkujeme. Ano, nejcennější věci bývají často ty, které nemají cenovku, které se nedají koupit. Někdy jsou to i ty nejprostší věci. Připomeňme si společně dárky, které nám někdo daroval od srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 5 minut po půl jedné. Tady je noční linka Českého rozhlasu Jarka Barbuříková a přivádím dalšího hosta. A tím je krásnou noc.
1: To je šok, já jsem čekal, že si zavoláte dřív.
0: Pan Olin. Oline, možná tím největším dárkem nebyla věc, možná to byl nějaký dárek v podobě nějakého překvapení, možná to byla nějaká pomoc. Uvidíme, povídejte, těšíme se i na váš příběh k tématu.
1: No já ty dárky bych bral, vlastně dárek je všechno, co se mě týká. Či je to hmotná věc, nehmotná věc. Samozřejmě tam před chvilkou mluvila paní o těch manželích, takže jsem vlastně byl pochválen svým způsobem, protože vlastně jsme měli nedávno s manželkou 51. výročí, takže jsme vydrželi tak podle té paní pěkný dárek. Aha. No, kdybych to vzal, já bych to vzal trochu jinak. Já jako student jsem jezdíval na tzv. Čundry. A tam z každého čundru nebo z nějakého potlachu tam se vždycky rozdávali takzvaná camrátka, že víte, co to je. To je větev, seříznutá šikmo, takže vlastně není to kruh, ale to elipsa. A na ty camrátka ti kamarádi Trumpové a čundráci kreslili obrázky a vždycky tam bylo uvedené, že to je třeba, já nevím, výroční oheň na Podlisou horou nebo někde prostě u těch místech, kde ti Trumpovi měli trumpské osady. Když se podívám na ty camrátka, mám jich spoustu, tam to vždycky připomene to místo, kde jsme 2 dny třeba víkend strávili. Byly tam soutěže, smutné povídání, veselé povídání a spoustu takových věcí, kde se ta partia těch kamarádů pravidelně scházevala. Je to, k tomu patřili již takzvané ceny, když někdo vyhrál nějakou tu soutěž, tak to byly takové ty zase velké desky, tam byli malíři, kteří opravdu krásně kreslili. K tomu byl potom takový cancák, to byl takový památníček jakoby pro z toho období. Dál bych pokračoval tím, že když jsem skončil po vojně v Tesle v Rožnově, tam jsme s manželkou bydleli v jednopokojovém bytě s jedním dítětem, s dcerou, a na cestě byl druhý kluk, teda syn. A neměli jsme šanci dostat větší byt tam. Jsem jako mistr na směně měl 1350 čistého měsíčně, teda na měsíc a 4letní prémie. Když jsem zažádal o byt, tam mě bylo řečeno, no nějaký 2 roky, 3 roky si počkáte. Takže jsme se sebrali, dostali jsme se tady do Kopřivnice a přišli jsme do bytu, teda do rodinného domku manželčiných rodičů, kde jsme řekli, že my tam budeme jenom chvílenku, než si něco najdeme. No ta chvílenka je do dneska, je to vlastně 77. roku, takže to je skoro 50 roků, co jsme tady. Takže taková ta chvílenka byla i s mým synem, který by se oženil, nevím, to už bude snad 20 roků taky přišli. Jestli bychom mohli na chvílečku tady, protože my si potom něco najdeme. Samozřejmě taky tady, tak jsou tady do dneska. U nich bylo takové, nebo zvláštní, takové čekání. Když se vzali, tak prostě se pořád čekalo. My jsme čekali prababičky, teda naši babičky, matkyně s chánem čekali, kdy se rozvíjí, kdy budou mít malinký mimču a to. Pořád se nic nedělo, až byly jedny Vánoce, dárky byly rozdány, všechno. A najednou mladá, teda jako nevěsta, ztratila a přinesla takové ploché krabičky. Já jsem si říkal, že bude rozdávat kapesníky, nebo co to je. A v každé té krabičce, když to dala nám jako té rodině, tak byl ultrazvukový snímek malého Bobiše. Nějak Bobiše, prostě nějakého človíčka. Já říkám, to je kluk. No to se nedá poznat. A tak prostě to byl takový dárek fantastický, že potom v dlouhém čekání a potom tam bylo tkyně, říkal, já jsem to na ní viděla, že už to bude a všechno. Každý byl potom po bitvě hrdina. Já jsem ten obrázek měl nebo mám a tam bylo dědo, naučíš mě práci se včeličkami, tenkrát taková bublina nad tím ultrazvukovým snímkem. Další takový bych poznat, jak bych řekl, mám tady sousedku, která, paní doktorka to je, která jezdí po světě, byla v Tibetu. Když přijela po delší době, tak jsem říkal, dokážeš fotky? Ona říká, nemám. Já říkám, jak to nemám? No já zase jsem měl foťák. Já říkám, proč? Ona říká, já to mám všechno v hlavě. Já nepotřebuji nikomu nic dokazovat, nic ukazovat. Já prostě tu vzpomínku, ten skoro měsíc, co jsme tam chodili po těch kopcích a prostě bavili se s těma místníma a takový to. Já to mám prostě v hlavě a to mi nikdo nevezme. Takže nepotřebuji schraňovat nějaké krabice s fotkama. I když já je schraňuju, protože krabice od vod, tam je těch fotek přehršel a zrovna nedávno jsem se tam díval a viděl jsem fotku, moji první životní fotku, když mi byly 2 roky, protože na té fotce byl brácha čerstvě dovezený z porodnice. Takže brácha příští týden, jedeme za ním, bude se slavit 70 roku. Takže tak od té fotky do toho příštího týdne to bude opravdu krásný dáreček, který mu chci nějakým způsobem přidat. Další bych, co bych tak ještě mohl uvést,
0: ano?
1: Jsou takové drobnosti od lidí, které potkáváte jako v běžném životě. Máte narosky nějaký, někdo vám přijde pogratulovat, dostanete figurku malinkou, je to nějaký medvídek nebo je to nějaká plyšovka. Tady se zrovna dívám, jsem ještě momentálně v dílně. Mám tady takového orla na šňůrce, když ho potáhnu tu šňůrku, tak ten orel mává křídlama, na noze mu visí malá myška. Prostě od každého, za každého toho drobností, kterých ale nemám moc, mám tady business v té dílně, který pořád uklízím a nejde mi to. Takže bych to shrnul tímto způsobem, že opravdu, jak ta paní doktorka říkala, to, co máte v hlavě vy. A to je ten nejvyšší dárek, který vy si uchováváte pořád. Máte ho pořád s sebou. Nemusíte mít žádné krabičky, žádné krabice od bod, nic takového. Takže tímto bych si uzavřel. A rada, nějaká rada, ani možná neexistuje. Prostě to, co chce, nikomu nic nezakazuje, nikdo. Dělejte si, co chcete, ale máte to, co chcete, máte u sebe pořád a to je hlava.
0: Oline, tak dostal jste spoustu dárků, vzal jste to opravdu toto téma z mnoha stran. Ano, je to pravda, že to je široké téma. Někdy člověk během života dostane mnoho věcí, jenom některé z nich mu zůstanou opravdu hluboko a myslím si, že asi to byly pro vás ty obrázky ultrazvukové s těmi krásnými popisky, to bylo opravdu originální, tak to moc oceňuju. Děkuju, že jste zavolal, děkuju, že jste si s námi povídal, přejeme krásnou noc a taky krásný nový den.
1: Vždycky zdravím vás taky, zdravím moje kamarády, všech oni vidí, kteří, nebudu si opakovat a vám děkuji za prostor, který jste mi dala. Mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme minutu po 11:45 a před námi je jeden z posledních telefonátů. Kdo je s námi?
1: Dobrý večer, tady je Zdena od Brna.
0: Paní Zdenko, téma nejkrásnější dárky našeho života.
1: Ano, já poslouchám noční linku každý den, i když jsem v nemocnici, v lázni, kdekoliv, tak vždycky poslouchám. Takže mě, to je takový před spaním bezvadný s vámi. A někdy se dovolám, tak jsou taky ráda, to ještě se mě lepší usíná. No, co se týká nejkrásnější dárku, toho je hodně, ale já jsem dneska zažila takový den, byla jsem navštívit kamarádku a těžko se tam do té obce dojíždí s tím autobusem a já nevím co. A přijela jsem ke zdravotnímu středisku a šla tam paní, tak má dcera stará, mladá, 50 roku a říká, ptala jsem se, jestli nejede tam a tam a ona říká, nejedu, ale já vás tam zavezu. Tak to byl nejkrásnější dárek dneska, jak se ke mně všichni tak chovali pěkně, že jsou dobří lidé, ona mi zavezla až úplně tam na místo a já říkám, že to zaplatím. Ne, já jsem si udělala dobrý skutek. Tak to jsou, a potom na zpátek mě vezla vnučka domů a tak mě říkala, já vám tím musím udělat takovou radost a ona říká, babi, já jsem zase tak ráda, že jsem ti udělala takovou radost. Takže to jsou takové dárky, něco jiného. Jinak mám pravnučky, které mě k narození nám vždycky nakreslí 4 až 6 roku, takže mě nakreslí dárek, udělají mě srdíčko, nakreslí tam členové rodiny, takže to jsou taky tak krásné takové dárky darované. Ale jinak mám od všech dárku hodně. Takže toto je dnešní den teda bylo opravdu takový pro mě moc pěkný, jsem setkala s takovýma dobrýma lidma. Tak to je tak krásný dárek.
0: Doufám, že i následující den bude tak milý, plný krásných setkání. A Zdení, jaký dárek jste naopak darovala vy a dodnes dělá někomu radost, kdo mu přinesl štěstí? Napadne vás něco takové?
1: No, dárky. Já nevím, to nemůžu říct, že dárku je hodně, dárku se věnuje hodně a mám doma ještě jednu vnučku, která teda teď měla 18 a je taky taková hodná, která se ke mně, mě opravdu ty vnučky ke mně se chovají ke mně a já zase k ním, takže mě dělá radost tady ti, že mě mají všichni rádi a já jich té celé rodině, to jsou takové nejkrásnější dárky.
0: To se hezky poslouchalo.
1: To se nedá nahradit jinýma dárkama, jo, všechno, teď jsem měla narození, dostala všechno. A opravdu se ke mně všichni chovají moc pěkně, i když mají všichni svoje a je člověk sám někdy. Je smutno, protože manžel už odešel, je to už 17 roků. A, takže tak nějak musím zase se chovat k lidem dobře, když se chováme dobře k lidem, tak oni se chovají k nám. Nemůžu někomu být naštvaná, když někde, já třeba, když ještě mám věcnou, když přijdu na nějaký obchodňáku, teď se tam srazím s nějakým pánem, se srazíme košíkama, a ne, aby byl naštvaná. Já říkám, my jsme se srazili, že? A on se usměje, já taky, a jdeme dál. Tak to jsou takové pěkné věci. Že ti lidi opravdu, a můžu ještě říct, že opravdu i ti mladí lidi, všechny nemůžeme házet do jednoho koše, chovají se těm starým lidem pěkně. Já teda vždycky mám štěstí na takový lidi.
0: Zdení, no. A myslíte si, že dnes lidé dávají víc drahé věci, nebo si ještě umíme darovat čas, pozornost a blízkost?
1: No, tak ten, jak to říkáte, vy to správně říkáte, věnovat ten čas. Tak to je důležitý. I když ty dárky dávají drahý, já dostávám hodinky, jsem teď dostala, všechno dostávám, ale když mě věnují ten čas, když člověk je někdy sám a přijdou, když si mladí nemají toho času, že, ale přece si ten čas na mě udělají a přijdou, tak to je nejkrásnější, to jsou takové nejkrásnější dárky. Já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky. Takže se opravdu ke mně chovají.
0: To jsou také hezké dárečky.
1: Ano. A jinak dárečky dostávám, všechno možný, taky jim dávám. A, ale tady toto je nejhezčí ze všeho. Když přijdou a řeknou, odcházejí, říká, babičko, máme tě moc rádi. Tak to je takový. A vidím, že to myslí od srdce, jo? Že jsou takový.
0: To je krásná tečka za naším povídáním. Děkujeme za to.
1: Tak jo, já taky děkuji. A bude se mi dobře usínat dnes.
0: To je dobře, od toho jsme tady, celá noční linka náš.
1: Ano, ano, je to pravda.
0: Tak krásnou noc za krásný den.
1: Mám taky a děkuji za všechno a pozdravuji všichni a dobrou noc.
0: Milí posluchači, blíží se konec noční linky. Děkuju vám, že jste s námi trávili i tento večer, že jste otevřeli své vzpomínky, své příběhy a někdy i tak velmi osobní chvíle. Bylo krásné slyšet, že ty nejcennější dárky často nejsou ty nejdražší, ale ty, ve kterých je ukrytá láska, čas, péče a vzpomínka na někoho blízkého. Připomněli jsme si, že někdy stačí pár slov, fotografie, rodinná památka nebo obyčejné gesto, aby člověk cítil, že na něho někdo myslí a že je milovan. Tak vám přeji, aby i ve vašem životě zůstávaly takové velké poklady, které zahřejí a které nejvíc potřebujeme. Loučí se Jarka Barboříková a protože kolegové mají dovolenou, tak se uslyšíme v tomto týdnu ještě jednou a bude to v sobotu. Do té doby se mějte hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam, pádadádadam, pam pam pam, pádadádadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si nějaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba jsi se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jenom to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem zase viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, a jsem neviděl žádný film o automechanicích, tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prej, že diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady. Trvalo mi to asi 14 dní tohlensto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si. Já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vějte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně. A teď on stál tím předkem takhle proti zdi a já jsem říkal, tak jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul. To koukalo do toho okýnka. Říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost. Tak on to zase, víte, zase tam dal jedničku, zase couvnul. Co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul. Teď koukal jsem, já koukal jsem na něj, co? Říkal, co je? Já jsem říkal, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to je? Dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu. Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti do zádu, jednu dopředu. To je on vytřešně, jako, co s tím budu dělat, říkal, máte nejlepší auták. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku? Nikdo takhle rychle v téhle republice nikdo necouval ještě. Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tady, aby vám utírat do okýnko. Přijedete ke šraňkám, šraňky spadnou, přijde na jedničku, odskáčete pryč. Bezvadně, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda, tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci. A já jsem strašně chtěl, jo. Teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to, táme tadyhle, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber. Ale hlavy pořád nešly dolů a přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval takhle a říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Říkal, ježiš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí. Jako člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skříňky, jak tam si připravil hřebík takhle. Jsme říkali, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána, letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsou. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, mi ten motor rozšvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, jsem říkal, Krist, co jsi dělal? On říkal, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme nad tím takhle stáli, jsem říkal, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkal jsem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Ty chlapi tam mají půlky pístu. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsiš na to připravena, nicméně zkusme se na to podívat. Ono to totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učiňovskými v uvozovkách začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu. No, my jsme tu obálku obraceli, protože říkali, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, jo, tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jak jsme měli velikánskou rozsahu. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, který nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, jde pak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď

0: Čestný slovo, tahle stá hrůza. My jsme říkali nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, ja. Nein, nein. Dort sitz Leute. Jako dort, Leutova žena měla mejda nebo... Já tam dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A říkal, nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žána nebude, říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šluz taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tiskové dolika, budeme hrát. Říká, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si spíkra k tomu, říká, vážení přátelé, my už nic neumíme. No, věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam vešel lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, teď pleskali, odvázaný úplně, jo, smáli se, no, i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, říkal, co já, no, běž na jeviště, tak já jsem přišel, my už ale skutečně nic neumíme. To je výborné, to je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký obleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi pod tleskou prostě, a teď běž s Uršulou, běž se tam oba dva, tak přišli, já jsem říkal, my už nic, a Uršula říká, neumíme, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržím. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potlesk skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře. Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strejček Jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna. Aby taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle. Hrůza, načiš nějaký pán se přihlásil, ať udělá velrybu. Jak já můžu dělat velrybu, ale už mě poce hrnul, počal, už mi to stýkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vystříkal, snad takhle jsem si představoval velrybu já, teda... No potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco... Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiš tam se přinás nějaký pan, ať udělá psa. Říká, to je těžký, jo, to je jako... Zvedat nohu na patník, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, který zaštěkal. Jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načež Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.
1: Pepiku, děkuji ti za účast dnešní mikroforu a za to, že jsi tady mezi nás přišel a že tě opět někdy uslyšíme a uvidíme. Takže se měj moc hezky, ahoj a děkujeme.
0: Díky, naschled.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
3: Já to nevím.
0: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
3: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
0: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl

0: slabší nebo silnější. Já znám písniček, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
1: Zkus to. Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo?
0: Pojďme.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli, měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Stačil jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě. A hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dal najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setká, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on o to jde do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy, i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažartovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Že? A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející. Je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
3: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckém, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
2: Ano.
3: Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit jít k zubaři, když to potřebuje.
2: Já vám nepříklad, jak se jmenuje.
3: To je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
3: To je jedno, protože to je masový hnutí. Ano. To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
2: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je tam tečka zatím je.
3: To je Josef.
2: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel.
3: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
2: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
3: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
2: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
3: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
2: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
3: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprostý nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
2: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás...
3: Že vás
2: za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
3: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout. V těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
2: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
3: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
2: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
3: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
2: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
3: Rodina Johnny Cashe.

when you're down and out. When you're on the street,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přesně Alexander Eckstein, ne? Ano, ten je starší než já. No ano, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. A to je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tato, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo třeba už za 50 lirů se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on in here, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak uvítat posluchače. Já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hrnice, pak jsem nějak se nastydnul v poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě. Co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. Hmm. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než se teda...
2: Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, vašich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem. A my jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ, až Němci to potom, když to byli Paříž, tak to všechno tyhle věci zničili, pak tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. A tady ty tři strážníci, to měl Ježek hrozně rád a my taky, pač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Dejte si tu pozor, nehadí. Nehádejte se, prosím vás.
6: Nehádejte se, prosím vás.
7: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
5: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
8: Já tam nejdu.
5: Jděte tam vy.
7: Ať tam jde von.
8: No tak budeš nebo nepůjdeš?
7: Nebudu.
5: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku ukládají, strážníci se raději před strážnicí hádají.
1: Dejte si tu pozor.
2: Nehádejte se, prosím vás.
3: Nehádejte se, prosím vás.
4: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
2: Já to nejsi. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
4: Přes zubu.
2: Kdo tam půjde?
5: Já tam nejdu.
2: Jděte tam vy.
4: Tam
5: no tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
4: Nepůjdu.
2: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: No, moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za jak se řekne, za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano? Já myslím, vaš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takový, jaký je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představují. Sama sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu, klade tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšejí. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomně už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje, já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové, nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji, vyksem na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáš, to znamená, že ho hrál letačili, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlý, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je sádlo.
1: Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc jíst kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo? Že vy
1: já
0: vaříte?
1: Sám? Málo, no něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ano, u nás moje paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím, ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. Když to ten, co umí a rád jí dobrý, je gourmet. Tak my jsme teď zakládáme klub u televize. Klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové. Budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Ajajaj, to já mám moc, no.
0: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
1: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ona nesedí, tak já to vypnu, pak tam i ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně. Výborně. Brejchová je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci. Jedině, kdyby byli. A přitom je moc hezká. Ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrál.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psy mám porád celý život svůj, mám psy. Teď mám porád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký Jozefčík, tedy ten zkrácený. To je roztomilej pejsek. Teď pak jsem měl psa Lasa. To se takového dojemnošastnýho, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jmenil. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to má 210 kilo psů, ale je to roztomilý, že mi to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Juminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.